čas boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Radio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na ně.

Radio Junior.

на моє ім'я. Вітаю тебе за мене.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Studio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si klapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole louky lesy. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Jirkou Kohoutem.
1: 6. hodina odbyla, parádní ráno a prima probouzení. Od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Dnes se probouzíme do úterního rána s datem 2. června. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Poslední školní měsíc v tomto roce 2025-2026 je před námi. Včera ho odstartovali kluci Peťos a Carlos. No a také včera Mezinárodní den dětí. Doufám, že jste si ho parádně užili. No a teď je tady úterý, no a teď si říkám, kolik těch úterků nás vlastně ještě čeká. Protože, jak už jsem zmínil, je tady poslední měsíc, já vždycky poznám, že je tady poslední měsíc podle toho, že už venku dozrávají třešně. Už jste si dali třešně, vylezli jste někam na strom, tak se pořádně rozhledněte, jestli ne, protože třešně rozrávají a je jich dost. Takže teď máme úterý 2. Pak nás čeká úterý 9. Potom úterý 16. a pak 23. Takže jeden ze 4 posledních úterků v tomto školním roce, tak si ho pojďme parádně užít. Než se pustíme na dnešní téma, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Dvojice drobných zorel malých je novinkou letošní sezóny v Safari parku Dvůr Králové. Osídlili mírně upravenou expozici v průchodu pavilonu šelem Joy Adamsové, kterou dosud obývali hlodavci. Jde o druh, který je v zoologických zahradách chovaný velmi vzácně. Zorely malé váží kolem 230 gramů a měří kolem 30 cm. Mají velmi rychlý metabolismus a proto musí lovit prakticky pořád. Na mimořádný rybářský zážitek zřejmě jen tak nezapomenou. Mladí rybáři z Českobudějovicka totiž ulovili skutečného obra. Vyzu velkou, rybu, která se v českých vodách běžně nevyskytuje. Výjimečný úlovek měřil přibližně 2 metry 20 cm. Po zdokumentování jej rybáři šetrně vypustili zpět do vody. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

Kristof odstartoval ranní restart s datem 2. června. To je nádherné říkat června, protože to už je jasné, že škola pomaličku končí a přijde ten správný čas, tedy 2 měsíce prázdnin, zážitku a odpočinku. Nicméně pojďme se vrátit teďka trošičku do Zlína, kde Radio Junior stále ještě je a můžete se tam potkat s různými moderátory Českého rozhlasu. Dokonce nás čeká Den s Českým rozhlasem a to právě dneska na Zlínském festivalu, ale také spoustu dalších zajímavých věcí, protože třeba na chodníku slávy přibudou 2 nové hvězdy. Tradiční akce ocení herecké osobnosti, které začínaly na filmovém plátně jako děti a letošními laureáty jsou Martin Písařík a Kristýna Badinková Nováková. Slavnostní odhalení jejich hvězd proběhne v 16 hodin a 15 minut před velkým kinem a naváže na něj autogramiáda v obchodním domě Zlín. Takže buďte u toho, pokud máte čas a budete se pohybovat v okolí. No a za chviličku vám představím, jak bude probíhat ten den s Českým rozhlasem.

0: si to.
1: Koncert Českého rozhlasu od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil, od 20 hodin pak Tereza Mašková. Nedílnou součástí festivalu je i Český rozhlas, který přináší bohatý doprovodný program po celou dobu jeho konání. Navštívit můžete stanoviště Českého rozhlasu v Parku Komenského nebo mobilní studio Českého rozhlasu Zlín v obchodním centru Zlaté jablko. Milovníkům hudby je pak určený právě koncert Českého rozhlasu, v rámci kterého na náměstí Míru od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a od 20 hodin pak Tereza Mašková, kteří zajistí večer plný písní, muziky a atmosféry pod širým nebem.

0: ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství.
1: Já tě odstrčím a pak pádluj k námořníku.
2: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
1: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
3: Pavle, ty jsi nevšiml, když jsi šel spát, že není ve stanu.
1: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
2: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává.
3: Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
0: A je to tak, holky a kluci, právě dnes, 2. června, se můžete těšit na hororový seriál pro celou rodinu. Kam zmizel malý Vojta a má to něco společného s tajemným jezerem? Dnes startuje seriál Hlubina. No a více si o něm budeme povídat i v dnešním ranním restartu.

0: 7 hodin, tedy 7, zatím jenom 6 hodin a 20 minut je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Pepíček volá radostně na tatínka. Tati, já už umím psát. A táta, no super, a co jsi napsal? To nevím, já ještě neumím číst.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

Dnes startuje podcastová série podcastový horor Hlubina. Křičet pod vodou prý byla zábava, popisuje herec Tomáš Dalecký. Pro Radio Junior natočil seriál Hlubinu. Takže, jak jsem zmínil, od úterý si můžete tenhle ten hororový seriál v režii Terezy Verecké pustit. A sám herec Tomáš Dalecký prozradil, že ty horory vůbec rád nemá. Ale když to člověk nahrává, tak to horor není docela často, je to prý vtipné a je u toho docela legrace. A jaké role třeba hraje v městských divadlech pražských a na co se mohou diváci těšit, tak to už teď můžete slyšet v podcastu host Radiožurnálu, kde byl hostem Jana Pokorného. Tak poslechněte si Hlubinu, potopte se pod Hlubinu, protože horor právě začíná.

0: Konečně volná, tak se jmenuje další písnička hitparády Rádia Junior a víc vám prozradí Klára Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Konečně volná, tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém. Brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertoáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APT, písničky z pohádek, Zoo od Shakíry, Tři oříšky pro Popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na lásku. No a protože miluje K-pop, tak umí i skvěle zpívat hitovky od BTS nebo Golden a Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. A proto máme velkou radost, že se Adéla Křivánková stala hvězdou koncertu Rádia Junior na 66. zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež společně s 13-letou Kiarou a taky hercem Janem Cinou, který propůjčil svůj hlas našemu rozhlasovému skřítku Hajajovi. No a teď už si od Adély užij její nejnovější single Konečně volná. Adéla Křivánková.

0: víc.
1: Adéla konečně volná a vy můžete pro tuto písničku hlasovat až do středy do 20. hodinky. Takže máme na to ještě dost času a samozřejmě k tomu další hity a novinky. Je to jen a jen na vás, komu dáte hlas.

Český rozhlas Radio Junior dnes odstartuje seriál Hlubina, který navazuje na mimořádný úspěch hororového seriálu Lyžák. Ten má už přes 360 tisíc spuštění a stal se nejúspěšnějším dramatickým audioseriálem pro děti, který Český rozhlas natoučil. Autorka a režisérka Tereza Verecká s kreativní producentkou Lenkou Veverkovou dál rozvíjejí žánr, o který mají děti velký zájem, tedy horor. A s Lenkou Veverkovou si budu povídat po 7. hodince, zhruba v 7 hodin 20 minut v ranním restartu. Teď už Beach House.

Prázdniny a léto, to je téma, které nás zajímá asi nejvíc, no a k tomu také patří náš vlastně letní horor Hlubina, který startuje právě dnes na Rádiu Junior. No a já jsem tak přemýšlel nad tím, jestli třeba se holky a kluci nebudou bát ve vodě. No ale když jsem byl úplně malý, tak jsem viděl film Čelisti. Úplně super, bezva natočená věc o tom, jak prostě žralok se zobne sem tam nějakého člověka, přepadne nějakou loď, zaútočí. No a je pravda, že potom, když jsme jezdili s našima se koupat, tak jsem to furt měl nějak tak jako v hlavě, jestli tam náhodou pod tou hlubinou něco není. Tak co bude číhat pod hlubinou? Jaké tajemství v seriálu Rádia Junior, tak to můžete začít poslouchat už dnes. Je to speciálně natočené, speciální technikou, uslyšíte tam podvodní záběry a neuvěřitelné věci a efekty. Více nám o tom prozradí Lenka Veverková, kterou budu mít dnes v ranním restartu jako hosta. Ale na to si ještě chviličku počkáme, teď už Naty Hrychová a písnička O nás to

Seriál Hlubina právě startuje na Rádiu Junior a vy se můžete těšit na skvělé herce, jako je Martin Mišička, Marie Anna Mišičková, Tomáš Dalecký, Viktor Krčmář, Gabriela Mičová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a další. Opět to bude napínavé a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu, ten skvěle dotváří atmosféru neviditelného nebezpečí skrytého pod hladinou. Příběh vypráví o místě, kde se tajemství drží u dna. Letní pohodu na březích jezera rázně ukončí zmizení malého chlapce. Má to něco společného s podivným duněním, které se ozývá z temné hlubiny?

0: Michal Horák v Poho těší se, až bude ještě líp, a já teď nevím, na co se mám těšit, spíš netěšit, protože je tady...
1: Ranní pomsta.
0: No a od té doby, co byla vykopána válečná sekera a my jsme si s Karlosem a Peťosem začali dávat opravdu brutální ranní výzvy a pomsty, tak jsem zvědav, co je v červené obálce se skříženými hnátami. Tak, už to vytahuji. Jiří, vznešeně tě zdraví králové a bohové Rádia Junior. To je vtipný. Karel Malý a Petr Veliký. Wow, to zní. Víme, jak moc nás miluješ. Proto očekáváme, spíše vyžadujeme, že nás od této chvíle do konce vysílání budeš uctívat. Na konci každého vstupu poděkuj králům a bohům Rádia Junior, Karlovi Malému a Petrovi Velkému. A to i ve zprávách. Zapni na obrazovce vizuál na ploše Ranní restart 2.6. a ponech ho tam hezky velký. Uctívej, jinak tě čeká šibenice. Králové a bohové Rádia Junior, Karel Malý a Petr Veliký. Kluci, co na to říct? Vy jste prostě bohové Rádia Junior. No tak jo, tak jdeme na to. Dáme si písničku a pak spolu s Králi a Bohy představíme hit parádu Rádia Junior.

0: Od teďka až do konce ranního restartu má Rádio Junior krály a bohy Rádia Junior. Takže králové Rádia Junior, Karel Malý a Petr Velký, bohové Rádia Junior. Pokud chcete vidět i vizuál, mrkněte na webové kamery Rádia Junior, protože tady na té velké obrazovce za sebou mám to, co si bohové a králové Rádia Junior přáli a což je moje ranní pomsta a výzva, že musím uctívat do konce vysílání. Já jenom okomentuju trošičku ten vizuál. Je to pěkný, kluci jako to udělali moc hezky, ale teď jsou tam jako ty králové a bohové, ale musím říct, že ta podoba je tak jako čistě, jako je tam, jo? Ale já jsem si jako představoval jako krále a bohy trošičku jako, jo, jak bych to řekl, prostě králové a bohové, že jsou to prostě už, no prostě, že mají nějaký věk, že mají něco za sebou, že prostě, jenže tady to jsou takový jako mladíci, takový ušáčci. Ale dobře, nebudu se smát, budu uctívat bohy a krále Rádia Junior. Takže pojďme si s nimi teď dát rekapitulaci hit parády Rádia Junior pro tento týden, protože máme ještě celý dnešní a zítřejší den do 20. hodinky proto dát hlas své oblíbené písničce. Děkuji bohům a králům Carlosovi a Peťosovi.
1: Rekapitulace.
2: Už vím, co jste.
3: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély Křivánky.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a krásné probouzení, holky a kluci, 7. hodinka je tady, startuje druhá část a ranního restartu s datem 2. června. Je to paráda, pohodička, už je tady jenom pár úterků a budou tady prázdniny. Tak to je pohodička, venku už dozrávají třešně a to je známka toho, že školní rok pomalu končí a začíná se přibližovat ta lepší jeho část, tedy velké letní prázdniny. Ale o prázdninách si dnes povídat nebudeme, i když se do nich trošičku dostaneme naším seriálem, který právě dnes startuje. Dnes startuje Hlubina. No a je to horor, takže se máme na co těšit. Nicméně o Hlubině si budeme povídat, pod Hlubinu se dostaneme trošičku hloubš, protože mám připravený i zajímavý rozhovor na téma našeho podcastu, našeho seriálu Pod Hlubinou, ale o tom si budeme povídat v 7 hodin 20 minut. Teď zjistíme, co se děje kolem nás a jaké nás dnes čeká počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne s datem 2. června. Od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Dvojice drobných zorel malých je novinkou letošní sezóny v Safari parku Dvůr Králové. Osídlili mírně upravenou expozici v průchodu pavilonu šelem Joy Adamsové, kterou dosud obývali hlodavci. Jde o druh, který je v zoologických zahradách chovaný velmi vzácně. Zorely malé váží kolem 230 gramů a měří kolem 30 cm. Mají velmi rychlý metabolismus a proto musí lovit prakticky pořád. Na mimořádný rybářský zážitek zřejmě jen tak nezapomenou. Mladí rybáři z Českobudějovicka totiž ulovili skutečného obra. Vizu velkou, rybu, která se v českých vodách běžně nevyskytuje. Výjimečný úlovek měřil přibližně 2 metry 20 cm. Po zdokumentování jej rybáři šetrně vypustili zpět do vody. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno a výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Děkuji králům a bohům Rádia Junior, Karlovi Malému a Petrovi Velikému.

Malý a Petr Veliký, já si to budu se zapamatovat. No, nicméně jsem vám chtěl říct, že mám tady v ruce krásné CDčko, audio, Hurvínek a Neznámý host. Tak a o tuto krásnou CD MP3 audioknihu budeme soutěžit už po písničce, tak si připravte telefony. Hlavně nastražte uši, já jdu najít nějaký záludný tajemný zvuk.

0: A je to tady tajemný zvuk a audio CD Hurvínek a neznámý host. Tak, připravte si telefony 800 199 199, to je to správný telefonní číslo, na které můžete volat a na kterém můžete soutěžit, takže telefon a hlavně nastražte uši.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak a jdeme na to. Co nebo kdo vydává tento zvuk? Nebo přičem takhle můžeme? 800 199 199 Hurvínek a neznámý host.

0: Miraj, souznění právě doznělo a my jdeme soutěžit. Je tady tajemný zvuk a já už mám na telefonu Radovana. Krásné dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, jak jsi se dneska vyspal?
1: Dobře.
0: Jo? A máš rád horory?
1: Ani moc ne.
0: Právě, že dneska startuje jeden rozhlasový horor Hlubina. Je to právě po takovým hodně úspěšným seriálu Lyžák. Další taková akční věcička, takže si můžeš poslechnout, třeba tomu přijdeš na chuť. Nicméně mám tady krásné audio CD Hurvínka. Máš rád Hurvínka?
1: Jo, to mám moc rád.
0: No, tak to je super. A já pustím teď ten tajemný zvuk a je jen a jen na tobě, jestli získáš dnešní výhru, či ne. Tak pojďme na to. Tak, Radovane, co si myslíš, že to je?
1: Žvejdačka, kousání žvejdačky.
0: Myslíš, že takovéhle zvuky vydává někdo, když žvíká žvíkačku?
1: Jo.
0: Jsi si jistý?
1: Ano.
0: Je to tak. Takže nenechal jsi se zmást a cucání bombónu si nahradil žvíkačkou. Ano. A udělal jsi dobře, protože jsi právě vyhrál CDčko, audio, Hurvínek a neznámý host. Máš radost?
1: Jo.
0: Tak to jsem rád. A co tě dneska čeká?
1: No, jdu do školy.
0: Jdeš do školy, co potom?
1: No, jdu domů a něco budu dělat.
0: Jo, už jsi ochutnal třešně letos?
1: Jo.
0: Jako ze stromu?
1: Jo, byl moh dobej.
0: Jo? Už jsou u vás. Tak to je super. A co plánuješ na léto?
1: No, budeme jít na dovolení.
0: No tak to je super. Tak jo, já ti děkuju za telefonát, měj se moc a moc hezky a gratuluji ještě jednou k výhře. Krásný den, ahoj.
1: Děkuju, naškle a hezký víkend.
0: Díky, díky. Víkend je sice ještě daleko, ale vlastně už je to za chviličku víkend, pak ještě jeden a pak už prázdniny, no prostě pohodička, krásné počasí. Super, co víc si přát, tak dnes vyhrál Radovan ze Sokolova, Hurvínek a nezvaný host a zítra se můžeme těšit na další zajímavý tajemný zvuk a samozřejmě zajímavou výhru.

0: Startuje pětidílný seriál Hlubina, který si můžete ve vysílání Rádia Junior pustit už dnes odpoledne. A více nám o tomto seriálu prozradí dramaturgyně a kreativní producentka Lenka Veverková. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já bych se chtěl zeptat, když jste natočili Lyžák, kdy padlo rozhodnutí, že budete pokračovat v hororech?
1: No, myslím si, že tohleto rozhodnutí padlo přímo tady z vaší stanice, že přímo šéfredaktor Adam Kebert říkal, když se to dětem tak líbilo, protože to bylo úplně nejposlouchanější věc českého rozhlasu, jak pro děti, tak pro celou rodinu, tak požádal Terezu Vereckou, což je autorka a zároveň režisérka, aby v tom o tom pokračovala. Bavili jsme se, jestli neuděláme třeba Lyžák dvojku, že by se to zase odehrávalo někde v horách, ale naopak nás lákalo teď to něco letního, tak proto tady máme Hlubinu.
0: Já jsem si trošku říkal, protože když jsem byl junior, úplně malý, tak jsem viděl film Čelisti a pak jsem docela měl takovou jako docela obavu chodit se v létě koupat. Nemáte třeba strach, že by to mohlo takhle zapůsobit na posluchače Rádia Junior?
1: Já doufám, že ne. Já myslím, že možná tady se budou bát spíš rodiče o své děti, ale tohle ten strach, že se utopí dítě, je myslím největší strach všech rodičů, takže tam se myslím nic nezmění. Prostě dávejte si pozor u vody. My tam totiž brzo možná zjistíme, že to není o tom, jak se umí plavat, nebo jestli se bát vody přímo.
0: No a můžete nám trošičku ten seriál představit, něco o něm říct, ale zase, abyste neřekla moc, abychom se měli na co těšit.
1: Všechno to začne tím, že se ztratí malej kluk, ztratí se Vojta, který mu je 5 let a má hrozně rád bagry. A jeho rodiče a jeho starší brácha ho všude hledají, mají pocit, že se utopil. A celá vesnice u tady toho lomu je na nohou a vypadá to, že všichni hledají malýho kluka. Ale já myslím, že brzo, možná po poslechu prvního nebo druhého dílu se zjistíte, že to takhle úplně není a že možná, no, uvidíte se mi.
0: No, uslyšíme dnes už v 18 hodin a 30 minut. Ale dobře, tak nebudeme prozrazovat víc. Lenko, prozraďte nám, kde se všude natáčelo, v jakých místech?
1: My jsme natáčeli, že bychom jeli někam do lomu a tam bychom přímo byli, protože to by bylo dost složitý. Tam by byli prostě a jsme to natáčeli na přelomu jara, ještě byla dost zima, ale hlavně by nás tam rušili všechny ty zvuky lidí různých a bylo by složitý to zařídit. Ale my jsme natáčeli s hydrofonem, takovým mikrofonem, který se dá strčit do vody. A tak jsme si ve studiu vytvořili takovou naši hlubinu, takovej náš lom, ve kterém jsme herce nutili, ať nám třeba křičí pod vodou, nebo ať rychle zanoří hlavu a rychle ji zase vynoří. A opravdu myslím si, že posluchači skoro ani nepoznají, že jsme u toho lomu nebyli, protože to je opravdu úžasný mikrofon, který právě velmi detailně snímá všechny kapičky vody, všechno, co se děje pod vodou a co se děje přímo nad tou hladinou. A zároveň, jestli si posluchači Lyžáků vzpomenou, my jsme tam natáčeli na binaurální hlavu, na takový prostorový mikrofon, který opravdu vypadá jako hlava. A když to budete poslouchat na sluchátka, tak budete mít třeba pocit, že nějaký pes štěká za váma, nebo že před váma se něco děje. A opravdu to vytvoří iluzi prostoru, že vás ten svět tak obejme a vy se můžete s hlubinou podívat až na dno.
0: Wow, tak to je dobrý tip poslouchat to ve sluchátkách, abychom měli ten zvuk určitě co nejzajímavější. No ale ještě mi prozraďte, jak jste si udělali ve studiu lom? Jak jste udělali tu, v čem jste se topili?
1: No, ono tam je taková vana, kterou jsme napustili a nutili jsme třeba herce Martina Myšičku, aby se prostě tam slíknul do půl těla a předstíral, že tam prostě v tom plave nebo že se potápí. Ale nejenom jeho, rozhodně tam byl ještě třeba malý herec z Dismanova souboru, Viktor Krčmář, kterého jsme taky celýho namočili. A ten tam, myslím, byl vlastně nejdýl ze všech herců. ten to tam trochu protrpěl a musel si vždycky brát ještě suchý ponožky nebo nový boty, aby pak nenastydnul a mohl hrát díl. Takže ve studiu byla prostě taková vana naplněná vodou a tam vzniknul náš lom.
0: A točilo se jenom ve studiu, tady v tom vašem speciálním, nebo ještě někde jinde?
1: Točili jsme ještě v autě třeba, to je tam taky důležitá taková věc, protože starší brácha tady toho ztraceného kluka Vojty se nebojí Vojtu hledat všude možně, dokonce třeba i ukradne auto cizím lidem, akorát on neumí řídit. Je mu je prostě asi 16, 17, nikdy za volantem neseděl, takže s tím autem sjede do toho lomu a málem se tam utopí. Takže my jsme tam nahrávali právě s tou binaurální hlavou, kterou jsme si zavěsili, jak bývá to zrcátko vepředu u řidiče, kam koukáte, když se parkuje, takový zpětný zrcátko. Tak tam jsme si pověsili binaurální hlavu a naši herci tam potom hráli různé scény v autě i to padání. Ale to už si myslím, že prozrazuju až moc.
0: Dobře, tak nám spíš prozraďte, což v seriálu neuslyšíme. Jak dlouho se takový pětidílný seriál připravuje?
1: Natáčeli jsme to s herci 2 týdny a ještě dalších asi 7 týdnů se na tom pracovalo ve studiu, kde k tomu právě dodávali muziku, nějaké zvuky, právě se zaměřovali na to, ať to opravdu zní, jako kdyby jsme byli v lomu nebo pod hladinou a celý se takhle dopilovávalo. Přičemž my ostatní, co už nejsme třeba zvukaři nebo nějaký hudební skladatelé, tak jsme nelenili a natáčeli jsme třeba k tomu trailer, který už můžete vidět přímo na stránkách Junioru, takový krátký video, který vypadá jako výslech, nebo tak odehrává se v něm
0: výslech.
1: Víte
0: co, Lenko, tak my si ho teďka pustíme.
1: Super.
2: Jo, já ti odstrčím a pak pádluj, námořníku. Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
3: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
2: Pavle, ty jsi nevšim, když jsi šel spát, že není ve stanu.
3: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
2: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává. Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
0: A to v 18.30 už dnes, já se nemohu dočkat. Tak vy jste točili, když se střihalo a připravoval se seriál do té finální formy. Ale jak dlouho vzniká třeba seriál předtím, než se začne natáčet s herci?
1: Jak dlouho se to píše? No to je složitý, to musím... Terezu přivázat ke stolu a nutit jí, ať píše. Někdy to jde snadno, někdy třeba během jednoho večera napsala třeba 10 minut toho seriálu a někdy se třeba přes víkend dokázala napsat jenom 3 řádky. Je to složitý psát takový seriál, se člověk musí hodně představovat, zavírat oči, říkat si, co bude znít dobře jenom těma zvukama a hlavně, jak se to tam vejde všechno. To je jenom 5x přibližně 20 minut, takže ono to není taková velká plocha na to, co si tam všechno Tereza vymyslela, tak jsem jí musela dost hlídat, aby to dávalo smysl, aby se to tam prostě všechno vešlo. Takže myslím, že to psala takovýho 5,5 roku třeba.
0: Mm-hmm. No a teď pojďme k vám. Takže dovedu si představit, že kreativní producent přiváže tedy autora ke stolu, aby psal, ale dramaturg potom to zároveň nějakým způsobem ještě ten text koriduje, škrtá, přepisuje. Jak to funguje u vás?
1: No, funguje to tak, že já se vždycky přečetla, co Tereza napsala a pak jsem jí říkala, to funguje skvěle, to je úžasný, piš dál, no, taková motivační. A nebo jsem jí říkala, já to vůbec nechápu, co se tam děje. Prostě proč ty postavy nedělají třeba tohle a tohle, nebo pojďme se na to podívat nezajímejme se teďkon o toho kluka. Pojďme se podívat, co dělají ty zlí chlapci, ať to máme teďkon z jejich pohledu. A vymýšlela jsem právě, z jakého pohledu se to třeba může ten příběh teďkon uchopit. Mm-hmm. Že nepůjdeme třeba u toho malého ztraceného kluka, toho si necháme na pozdějiš, aby jsme byli překvapení, ale otevřeme posluchačům okýnko, nebo prostě se podíváme z jiného pohledu, že třeba něco se odehrává uvnitř, ale my to slyšíme právě pod oknem zvenku a vymýšleli jsme takový různý rozhlasový fígle.
0: V jaký chvíli je rozhlasový dramaturg spokojen?
1: Myslím, že ten není spokojen nikdy.
0: Dobře. Tak pojďme k té vaší druhé roli. A kdy už je spokojen kreativní producent?
1: Kreativní producent je spokojený tehdy, když to má velký poslech. Pak má pocit, že jeho práce správná, že to všechno vymyslel dobře, že vymyslel hezký video a vymysleli všichni hezký název a že se to prostě posluchačům bude líbit. Ale já už jsem spokojená i hodně s tím videotrailerem, který si pouštěl. Myslím, vypadá, jak kdyby to byl nějaký filmový seriál. Mm-hmm. Takže doporučuji všem, ať se na to podívají. Trošku jsme se tam inspirovali seriálem Adolescent. Ten takovej, ten byl o výslechu. To tam je taky pro nás důležitý.
0: Mm-hmm. No a teď se pojďme vrátit ještě k Lyžáku, který má vlastně v tuto chvíli přes 360 tisíc zhlédnutí. Co jste říkali na ty ceny? Na to ocenění? Tam už byla dramaturgie i kreativní producentka spokojená?
1: Tam už určitě jsem spokojená dlouho, to mělo opravdu vysoký poslechy a stále se k tomu někdo vrací, stále to někdo poslouchá a nedávno právě, jak říkáš, jsme vyhráli druhý místo za nejlepší audioseriál pro děti a první místo za nejlepší zvuk. Mm-hmm. A tam si opravdu naši zvukaři udělali velkou práci, ale v té hlubině je tomu stejně tak nebo ještě víc možná. Protože to jsou opravdu náročné věci a nikdo jiný v České republice to tady takhle nedělá. Většinou se ty věci, obzvlášť pro děti, hodně tak na nich šetří, nebo prostě, že to nemusí být tolik náročný, že přece posluchačům to bude stačit, ale my si myslíme úplný opak. Takže proto jsme se rozhodli zanořit se do té hlubiny.
0: No, já se na to opravdu těším. Samozřejmě se těším na příběh, na to napětí, na to, že se budu bát, ale hlavně na ten fantastický zvuk. To musím říct úplně upřímně. Tak, Lenko, já vám děkuju za povídání, za to, že jste nám přiblížila hlubinu, za to, že jste pro nás kreativně dotáhla dokonce Lyžák, audioknihu roku, nejlepší zvukový design. Díky moc a těšíme se v 18.30 na první díl hlubiny.
1: Super, určitě poslouchejte.
0: Tak krásný den.
1: Taky, taky.
0: Lenka Veverková, dramaturgině a kreativní producentka, hostem ranního restartu Rádia Junior.

0: 7 hodin, 36 minut, je tady Evka Sinkovičová a její zvídavec. Krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu, který je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Plnoletost, nebo také zletilost, označuje věk, kterého, když člověk dosáhne, stává se plně svéprávným. Ve většině zemí světa je to 18 let, ale existují i výjimky. V Jižní Koreji je člověk plnoletý až v 19, v Japonsku ve 20 a v některých státech USA dokonce v 21. A jak to bylo v historii? Hranice plnoletosti se celkem měnila. První zmínky o zletilosti jako takové máme asi z 15. století, tedy z období pozdního středověku. V té době se na území, kam patří i dnešní Česká republika, stanovovala plnoletost podle toho, k jakému stavu mladí muži a ženy náleželi. A také šlo o jiný věk u muže a u ženy. Například ve stavu rytířů dosahovali muži plnoletosti v 17 a dívky v 15. U měšťanů to bylo u mužů v 18 a u žen v 16. Později došlo k menšímu sjednocení. Šlechtic byl plnoletý ve 20, měšťan v 18 a dívky z obou stavů vždy v 15 letech. Od roku 1753 až do roku 1919 pak byla hranice zletilosti pro obě pohlaví stanovena na 24 let. V roce 1919 pak byla snížena na 21 a zatím k poslední úpravě došlo na počátku roku 1951, kdy se plnoletost ustálila na současných 18 letech. V určitých případech se však můžete i tak stát plnoletými dříve. Soud vás může takzvaně splnoletit. Rozhodně to však není jen tak a musí k tomu být opravdu důležité důvody. Minimálně vám ale musí být 16 let. Druhým způsobem dřívější plnoletosti je uzavření manželství. I zde ale platí minimální hranice věku 16 let. Můžeme tedy říci, že nejdříve byla hranice plnoletosti na našem území celkem nízká, pak se poměrně zvýšila a nakonec se ustálila na 18 letech. Přijde vám tento věk pro plnoletost tím správným? Některé kultury v Africe například dodnes považují za dospělost věk 13 let, ale ve většině světa je považován takto starý člověk teprve za jedince, který dospívá. Otázkou také zůstává, jestli je plnoletost a dospělost totéž. Možná je už člověk dávno plnoletý, ale dospělým se necítí, nebo právě naopak. Podle autorů jedné odborné studie se mladí v dnešní době déle hledají a dospěle se začínají cítit až kolem 25. roku života. To by znamenalo, že se hranice dospělosti v posledních letech dost posunula. Se vstupem do dospělosti jsou totiž spojené milníky jako ukončení studia, finanční samostatnost, opuštění rodného hnízda, manželství a tak dále. A většiny těchto bodů dosahují dnešní mladí zkrátka později. Co si o tom myslíte vy? Je dospělost a plnoletost to samé? A přijde vám hranice 18 let ta pravá? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak to bylo s plnoletostí v historii, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Mamo.
1: Ahoj, děcka. Zdraví vás Kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
2: Těšíme se na vás!

V 18.30 se dnes můžeme začít bát se skvělým příběhem a super prostorovým a podvodním zvukem. Ano, dnes právě začíná pětidílný seriál Hlubina, který si můžete ve vysílání Rádia Junior pustit, a to každý den v 18.30, a nebo taky na webu nebo aplikaci Můj rozhlas. Těšit se můžete na skvělé herce, jako je Martin Mišička, Marie Anna Mišičková, Tomáš Dalecký, Viktor Krčmář, Gabriela Mičová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a spoustu dalších. Tak dnes se budeme bát. No a teď se trošku proběhneme. Je tady písnička Běhej lesy, Jana Richterová a Jirka Kohout.

0: A běhatlesy budeme opět společně už za 3 týdny vlastně, je to tak. A to od 17. do 21., kdy proběhne týmovka, třetí zastávka toho 8dílného seriálu. Ale teď už si pojďme poslechnout hitparádu Radia Junior, přesněji rekapitulaci hitparády, abychom věděli, které písničky jsou ve hře a pro které můžeme až do zítřejší 20. hodinky hlasovat.
1: Rekapitulace. Už vím, co jste.
2: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

0: je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Nerozhodný typ Petra Gebelová a teď už máme poslední song, který si pustíme v tom úterním ranním restartu. Od mikrofonu se loučí a krásný den přeje Jirka Kohout. Od mikrofonu se opět uslyšíme v 17.00 v klubu Rádia Junior. Tak zatím čau, ahoj.

Holčička a lenost. Byla jedna holčička a té se do ničeho nechtělo. Nechtělo se jí večer jít spát a nechtělo se jí ráno vstávat, nechtělo se jí do školy, nebavilo jí psát úkoly, odmítala chodit na nákup a dokonce se spěčovala jíst to, co bylo zdravé. Není divu, že dělala rodičům starosti. Když holčičku k něčemu, co nechtěla, přinutili, volala: já nemůžu, je mi špatně. Nebo taky: necítím se dobře, asi budu nemocná. Takže i pokud to jen trochu šlo, nechali být. A o to právě holčičce šlo. Protože pokud ji nechali, sedla si k počítači a hrála hry. Mohla jíst tajně zakoupené mastné hranolky a tvrdé bombóny, které kousala, ačkoliv se to nemá. Tyhle věci holčička dělat chtěla, na ty líná nebyla. A byla by je dělala od rána do večera, kdyby jí to rodiče dovolili. Díky tomu, že pořád seděla a jedla nezdravé věci, byla obtloustlá a bledá. Někdy skutečně onemocněla a někdy nemoc předstírala, aby nemusela do školy. Rozumí se, že doma nebyla nic platná. Neuklízela si v pokojíčku a mamince v ničem nepomohla. Tvrdila, že ani prach utřít nemůže, protože se jí točí hlava. Byla prostě k ničemu a její rodiče to nesmírně trápilo. Až z toho trápení maminka onemocnila. Holčička se polekala. Kdo teď bude uklízet a vařit? Kdo mi pomůže s úkoly? A hned si řekla: oh, tatínek, ten to zastane. Musí. Tatínek se snažil, jak mohl, a ta líná holčička mu ani v nejmenším nepomohla. Ba, ještě mu přidělávala starosti, protože stále tvrdila, že určitě ulehne taky. To se ale nestalo. Onemocněl tatínek. Teď leželi v posteli oba rodiče a holčička musela něco zastat. Aspoň vyndat jídlo z ledničky a strčit je do trouby, zamést a naskládat nádobí do myčky. Nic z toho dělat nechtěla a protože musela, pohybovala se jako ve snách, zcela mátožně. Navíc stále vzdychala, jak je ubohá, jelikož musí pořád pracovat. Podporoval ji v tom takový tenký hlásek, který se jí často ozýval v uších a volal: já jsem tvá lenost, nedej se přemoct. A holčička pokaždé poslechla. Rozhodně se nepřemáhala. Jednou k večeru měla ta holčička vynést odpadky do kontejneru. Stál nedaleko domu, kde bydlela, ale lenivé holčičce se tam nechtělo. Proto uvítala možnost hodit sáček do soudku, který stál před sousedovými dveřmi. Holčička věděla, že soused chce do sudu zasadit palmu, ale bylo jí to fuk. Hodila tam pytlík a že se vrátí domů. Jenže co se nestalo? Zahřmělo a už to bylo. Holčička spadla za odpadky do sudu. V něm se proměnila v mátohu. Zbledla, místo rukou jí narostly pařáty, nohy omotal řetěz. S takovou zátěží se mátohy pohybují značně pomalu. Aby se vůbec někam dostali, kutálejí se v sudech, na rovince vylezou a straší líné obyvatele měst a vesnic. Škrabou je dlouhými nehty a skučí. To teď měla činit i holčička. Sud se s ní skutálel ze třetího patra do přízemí a tam ji vyklopil. I s tím sáčkem, který se holčičce přilepil k pařátu. Holčička začala obcházet vchod a volat: kam to položím? Kam to položím? Tak to mátohy dělají. Nic jiného říct nedovedou a čekají na správnou odpověď, která

0: Im. Tehdy tatínek bez rozmýšlení odpověděl: tam, kam to patří. Tím má toho vysvobodil. Byla z ní zase holčička a honem běžela z odpadky ke kontejneru. Když se vrátila, dala tátovi pusu a hned se ptala, s čím může doma pomoct.
1: A ta holčička se už úplně polepšila?
0: Polepšila se. Rodiče se uzdravili a měli z dcery nadále jen radost. Ten tenký hlásek se občas ozval, ale jak spustil: já jsem tvá lenost, holčička začala křičet: nedám se přemoct, a šla si urovnat hračky nebo napsat úkoly. Jenom si od té doby, kdy byla mátohou, nechává narůst delší nehty. Ale protože jí škrábe pouze pejsky za ušima, nikomu to nevadí.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

životě smutek, štěstí když nahradí. Pes ten mi utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

se země? Po tobě skočí.

0: možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Krava. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

Láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si, zbraní je odvaha, láska.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na sebe.

0: Ušounova pohádková školka.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušounku.
1: Je, Jani, pozor, co to je, nějaká kouzelná pošta asi.
2: Vypadá to tak. Běžné dopisy se jen tak z ničeho nic takhle neobjevují.
1: No čistá jasna, kde se vzal? Tu se vzal dopis? No tak ho honem přečti, třeba je to něco moc důležitého.
2: No jdu na to. Milé pohádkové postavy i přátelé mezi lidmi. Obrací se na vás král Dobromil, naše malé království za bukem, kde donedávna vládlo dobro a rozum, bylo ukradeno krutým zlomilem. Všichni v našem království se proti němu postavili, ale on řekl, že dokud se všichni neumoudří a nebudou se právě jemu, zlomilovi, klanět až na zem, budou spát.
3: Prosím, pomozte nám.
1: Je. Tak to musíme. No pomoct musíme, to rozhodně. Ale Jani, co si vezmeme s sebou?
2: Protože se vydáváme do pohádky, budeme potřebovat hlavně odvahu a chytrou hlavu.
1: No to teda to máme. Ale já bych k tomu ještě pro jistotu vzal sváču a pití. Co ty na to?
2: Výborně, můžeme vyrazit. A aby se nám dobře šlo, zaspívám nám do kroku písničku pohádky.
1: Ušounova písnička.

kluci, stále posloucháte mou tedy Ušounovu pohádkovou školku. A my jsme zrovna před branami Malého království za bukem, kde ale opravdu všichni spí.

0: Vždyť už je ráno.
1: Takhle snadno to nepůjde, ušounku. Oni spí, protože Zlomil na ně použil kouzlo.
0: No a my si musíme dát taky pozor, abychom neusnuli. Ale my tedy musíme zjistit, jaké kouzlo použil a jak bychom mohli zase lidi v království za bukem odčarovat.
1: Jenže jak to zjistíme?
0: Počkej, já ještě něco zkusím.
1: Zkoušíš, jestli by nefungovala pusa, jako když usnula šípková růženka?
0: No, zkusit jsem to musel, že jo? Ale nefunguje to.
1: Hele, ušonku, a co kdybychom Zlomila podfoukli?
0: Jo, Jani,

0: zasažen.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. A pozor, pozor, dneska jsme
2: jako
1: mrk, mrk, jako mrk, mrk, přišli s královnou Janou pozdravit našeho veleváženého souseda, krále Zlomila. Králi Zlomile, dobrý den.
3: Dobrý den? Co pak vy jste o mně slyšeli?
2: No samozřejmě, není mnoho takových vládců, jako jste vy.
1: Moudrých a velkých.
2: A přísných k neposlušným poddaným. To se mi tak líbí, králi Zlomile, že jste ty nehodné poddané uspal.
1: O, ano, my s královnou Janou nemusíme své sluhy uspávat. Zdá se nám totiž, že spí místo práce pořád.
2: Král Ušoun má pravdu.
1: Je báječné, že nás tu vůbec, ale vůbec nikdo neruší.
2: Snad se nemůžou najednou probudit, myslím jako z ničehož nic.
3: To samozřejmě nemůžou. Musel bych je odčarovat, anebo by se musel najít takový odvážlivec, který by mě zkusil rozesmát.
1: No to přeci nemůže být tak těžké.
3: Nebojte se, králi Ušoune, já jsem se ještě nikdy nesmál.
1: Tedy, holky a kluci, to je ale smutný král, když se ještě nikdy nezasmál. Možná proto je tak zlý. Ale my ho s Janou určitě vyléčíme.
2: O, králi Zlomile, mně je samozřejmě jasné, že vás nerozesměji, ale chtěla bych zrovna teď vyprávět vtip svému králi Ušounovi. Nezlobte se, šlo by to?
3: Poslušte si, královno!
2: Tak, králi Ušoune, poslouchejte, ptá se Pepíček. Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedné tubě? No, nemám tušení, odpovídá maminka. A Pepíček na to, já to vím, od umyvadla až do obýváku ke gauči.
1: Ten byl dobrý, ale Zlomil zatím nic. Přijde ještě vtípek. Já, král Ušoun, ti moje královno přikazuju říct mi ještě jeden vtip.
2: Ano, ano, dobře, králi Ušoune. Tak, Pepíčku, proč si tatínkovi namaloval zelené vlasy, ptá se maminka. A Pepíček na to, protože plešatou pastelku nemám.
1: Ale Jani, koukej, koukej, už mu trošku cuká koutek u pusy.
2: Jo, jo, tak co, nasadíme chechtací písničku?
1: No jasně, to musí vyjít, to platí na všechny.
2: O, pane králi Zlomile, my jsme vám jako dar přinesli píseň.
1: Ano, má královna je totiž skvělá zpěvačka.
3: Skvěle, už jsem si začínal myslet, že jste mě urazili, když jste žádný dar nepřinesli.

0: ¡Ura! ¡Ura! ¡Ura! ¡Ura! ¡Ura! ¡Parada!
1: No, a co na to říkáte, králi zlomile? Není lepší se na svět smát?
2: Co? Co? Cože? Přemohli mě! Jak se mi to mohlo stát? Proč se směju?
0: No, asi proto, že smích je přeci bezva, že je super!
2: Není! Není! Není!
1: Ale je! Ale opravdu je
0: jo,
1: super!
0: Jo, je!
1: Jo!
0: A víš, co je ještě super, králi zlomile? Přece pohádky! A my si teď zrovna jednu na oslavu našeho vítězství pustíme.
2: Tak to mi ještě scházelo.
0: Ušounova pohádka.

Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mítinu pod kaštanem. Ale než tohle všechno uděláte, postaví se vám do cesty velký smrk. Pod ním sedí Matěj, záda opřená o kmen, hlavu na stranu a spí. Co spí? Chrápe, až se hory zelenají. Co pak se mu asi zdá? Možná o tom, jak šel večer s Matýskem omluvit se přírodě za svoje vychloubání a hledat zlaté kapradí. Možná o Nanince, která je doma určitě strachy bez sebe. Možná o Matýskovi, který se mu v lese ztratil, nebo o čepici se sojčím pírkem, které nosí štěstí. Veverka, která ho psala ze stromu na strom směrem k domovu, ho uslyšela, skočila na smrk nad Matějem, podívala se na něj a vykřikla. Pro pána Jána, my celou noc učíme Matýska abecedu a jeho táta si tady klidně chrápe. A jsou celý chlapi. Nejdříve se vytahují a pak všechno nechají na jiných. Popadla šišku a bum, trefila se mu rovnou do nosu. Safra, to byla rána, polekal se Matěj. Co pak jsem usnul? To jsem tomu dal. Vyskočil a rozhlédl se kolem sebe. Matýsku! Matýsku! Zavolal. Nablízku! Nablízku! Vysmívala se z jedné i z druhé strany ozvěna. Ozvěnu, nedělej si ze mě legraci. Zlobí se Matěj víc na sebe než na ozvěnu a přemýšlí. Kudy jenom vede cesta ke kapradí? Tímhle směrem se jde k Břízkám, tímhle ke Krmelci a tudy se stáčí pěšinka k potůčku. Tam za tou borovicí vstává sluníčko, tak to musí mít na druhou stranu. Dal se na pochod, když se kolem něj přehnali vosy. Bzí, bzí, bzí, bzučice se v letu zastavila. Bzí, bzí, bzí, ráda by Matějovi řekla, jaký je čeká důležitý úkol. Bzí, bzí, bzí, že letí naučit Matýska písmenko Z. Co pak je, vosičky? Snad jsem mám v noci nešlápl do hnízda, to by bylo nadělení, myslí si Matěj. Ale vosy měli důležitější poslání, než se s ním vybavovat. Zabzučili na bzučici a pokračovali v letu. Jen co doletěli ke kapradí, vidí Matýska, jak si s písničkou na rtech razí cestu kapradím. Nevěřícně se jedna na druhou otáčela. Bzí, tak oni na nás zapomněli, jen počkejte, ještě se uvidí, kdo z koho. Zabzučeli zlostně vosy a chtěli se rozletět za Matýskem. Sova, která všechno pozorovala z nejvyšší větve, vyletěla nad kapradí a zamávala pořádně křídly. Kapradí se zavlnilo a všechny kapky ranní rosy dopadly vosám na křídla. Tak to by bylo, prokázala sova Matýskovi ještě jednu službu. Než jim oschnou křídla, budeš, chlapče, dávno doma. Ještě chtěla říci šťastnou cestu, ale svatojánská noc skončila. Lesem se ozvalo pouze soví zahoukání. Hajný Matěj se díval, kterým směrem odletěly vosy. Poslouchal houkání sovy, když z dálky uslyšel dětský hlásek a ptačí trilkování. Vrabčáci, jiřičky, konipásci, síkorky, ale také vlaštovky a další ptáčci doprovázeli Matýska domů.

Matěj zůstal stát, jako když ho někdo přimrazí. Dívá se do lesa, kde se nízko nad zemí válí ranní mlha. Nad ní poletuje hejno ptáčků a mlha mluví. No co mluví? Zpívá. Matěj si protřel oči, jestli dobře vidí, zatřepal hlavou, jestli dobře slyší a ještě se pořádně štípnul, jestli se mu to nezdá. Z mlhy se vynořila malá postavička, na hlavě klobouček se sojčím pírkem, které nosí štěstí a prospěvuje si dál.

Matěji, Matýsku, ty jsi mi dal. Kam jsi mi ztratil? Táto, táto, víš, kde jsem byl? Rozběhl se k tátovi Matýsek a skočil mu do náruče. Já byl se zvířátky ve zlatém kapradí. Byla tam sova, měla veliké brýle a z peříček okolo očí srdíčko. A mluvila jako ty a máma. A taky tam mluvil smrk a houby a ryby a zajíci a naučil jsem se všechna písmenka, která jsou v abecedě. Poslouchej.

účet. Matěj se s Matýskem zatočil, postavil ho do mechu a srovnal mu na hlavě klobouček. Zamávali ptáčkům a vyrazili k domovu.

0: kluci, posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka. Ale hlavně jsme dneska vysvobodili malé království za bukem od zlého krále Zlomila.
1: Protože jsme ho rozesmáli, rozchechtali.
0: A všichni obyvatelé království se pomalu budí. No a my máme děsnou radost.
1: Jo, to teda máme. Jo.
2: Ne, já se pomstím. Pomstím se.
0: A je to. Už je v čudu.
1: A je to hodně daleko, že jo? Že je to daleko?
0: Co?
1: No ten čud přeci.
0: Jo, aha, ale určitě je daleko. Víš co, to se tak říká. Když je někdo v čudu, tak to znamená, že je pryč. Jako úplně pryč. Ale abychom si byli jistí, pustíme si písničku V čudu od pánu Uhlíře a Svěráka.
1: Jo, to je nápad. Bezva.
3: Písnička.

0: kluci, už jsme zase zpátky ve školce.
1: Ale prý, kdybychom chtěli, tak bychom se hned mohli stát rádci v království za bokem, tady pana krále Dobromila. Mají nás tam totiž moc rádi, jak jsme jim pomohli.
0: Ale my se tam nestěhujeme, protože by se nám po vás holky a kluci moc stýskalo.
1: Ale dáreček, co jsme dostali, jsme si na památku vzali.
0: A protože jsme dneska přes samé vysvobozování neměli ani chvilku na hádání, zkuste uhádnout, co jsme od krále Dobromila za vysvobození jeho království dostali.
1: Ušounova hádanka. Pozor, pozor, nastražte ušiska.
0: Je to 3, 2, 1.
1: Hrací skříňka. Takže holky a kluci, my jsme svou odměnu dostali. A vy víte, co máte udělat, abyste mohli zase vy dostat tu svou? Co?
0: Jasně, že vědí.
1: Taky si myslím, ale pro jistotu, holky a kluci, dneska nám namalujte obrázek zakletého království za bukem, kterému vládne dobrý král Dobromil, anebo můžete klidně namalovat i zlého krále Zlomila.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my potom, jak už jsme říkali, někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
0: Tak ahoj, holky a kluci, mějte se krásně. A když někdo potřebuje pomoci, neváhejte a pomáhejte, jako dneska my s Ušounem.
1: A nebojte se taky o pomoc říct nebo napsat, viď? Že
0: jasně,
1: jo, to je taky
0: jasně
1: důležité. No tak ahoj, ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku z pohádky Na vlásku, kde kraluje krásná Lucika. A písnička se jmenuje Já svůj sen mám.
2: Masakry jdou na mý triko, jen zařvu schysne mlíko. Můj trestní rejstřík vyděsí vás, dámo. Vy záš klame, je to tak, ač má stek a pleš a hák. Já chtěl jsem hrát na koncertní piano, jen si představte, jak zněl by zde můj Mozart. Prsty mé by vládly klávesa, já tu hubu hákem bral bych, sula.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Minutové zprávy.
1: Dvojice drobných zorel malých je novinkou letošní sezóny v Safari parku Dvůr Králové. Osídlili mírně upravenou expozici v průchodu pavilonu šelem Joy Adamsové, kterou dosud obývali hlodavci. Jde o druh, který je v zoologických zahradách chovaný velmi vzácně. Zorely malé váží kolem 230 gramů a měří kolem 30 cm. Mají velmi rychlý metabolismus a proto musí lovit prakticky pořád. Na mimořádný rybářský zážitek zřejmě jen tak nezapomenou. Mladí rybáři z Českobudějovicka totiž ulovili skutečného obra. Vizu velkou, rybu, která se v českých vodách běžně nevyskytuje. Výjimečný úlovek měřil přibližně 2 metry 20 cm. Po zdokumentování jej rybáři šetrně vypustili zpět do vody. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

plakala, jenomže zapomněl před dobrým jídlem. Umí ti si pracky mídlem, protože šakal je na neví, co je

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: minutové správy.
1: Dvojice drobných zorel malých je novinkou letošní sezóny v Safari parku Dvůr Králové. Osídlili mírně upravenou expozici v průchodu pavilonu šelem Joy Adamsové, kterou dosud obývali hlodavci. Jde o druh, který je v zoologických zahradách chovaný velmi vzácně. Zorely malé váží kolem 230 gramů a měří kolem 30 cm. Mají velmi rychlý metabolismus a proto musí lovit prakticky pořád. Na mimořádný rybářský zážitek zřejmě jen tak nezapomenou. Mladí rybáři z Českobudějovicka totiž ulovili skutečného obra. Vizu velkou, rybu, která se v českých vodách běžně nevyskytuje. Výjimečný úlovek měřil přibližně 2 metry 20 cm. Po zdokumentování jej rybáři šetrně vypustili zpět do vody. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

0: začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky.

říkej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

časem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

Rádio Junior.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Sebevědomá princezna Karin má ke všemu připomínky. Nic jí není po chuti a trápí jí, že se jejich královstvíčko ničím neproslavilo. Proto uspořádá velkou královskou soutěž o poslední slovo. Kdo v ní vyhraje? To se dozvíme v příběhu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena Poslední slovo. Pro rozhlas napsala Jarmila Turnovská. Režie v roce 2007 Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Jaroslava Obermajerová, Petr Štěpánek a další.

0: kde jsi? Co pak neslyšíš?
1: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
0: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
1: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
0: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
1: No.
0: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnický,
1: jo.
0: O růžičko voněvá.
1: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
0: Ano, a 6 salátů.
1: No, si panstvo přeje. A co ještě?
0: Pažitku, a ti všechno 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
4: Zahradníku?
1: Ano?
4: Zahradníku? Zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejméně 100krát.
1: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
4: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
1: Obyčejnou vodou.
4: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
1: Ovšem.
4: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
1: Jak poroučíte, jasnosti?
4: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
1: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U mřížových vrat do zahrady.
4: Poslyš, ty tam.
5: Ano?
4: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
5: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
4: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
5: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
4: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
5: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
4: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
5: Aha. A co když se vdáte?
4: No a
5: váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
4: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
5: Vidět mě přeci nemusíte. Stačí zavřít oči.
4: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to.
6: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
5: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
6: Víc než včera? To tě chválím, synku.
5: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2krát tolik.
6: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
5: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
6: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
5: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
6: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
7: Králi Olafe, kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
1: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
7: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
1: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
7: Poslyš, Olafe. Jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
1: Nešutí tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
7: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
1: Královna by na ní byla pyšná.
7: Kdepak pyšná? Zlobila by se.
1: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
7: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
7: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
7: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
7: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
1: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
1: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
1: Ale holčičko, přece...
9: Přece. Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
7: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě,

0: zase přijde, aby z toho nebyla královská ostuda.
1: Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
2: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
1: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
2: No, přece noty.
1: Aha.
2: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. To je něco, to tu ještě nebylo.
3: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
2: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
1: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
4: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
1: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
3: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
4: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
3: A co takhle podívat se do stodoly?
2: Cože?
5: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
2: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
4: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku, to ode mě nemůžeš chtít.
1: No samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
2: Tak.
6: Ano, jak jinak. Jens, děvečka pro všechno.
7: Kolego.
8: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
7: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
8: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky plesky.
7: Všichni víme, kdo vás kupuje.
8: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
9: Pánové, stište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
10: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
1: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
7: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezníně rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
11: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
12: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
10: Dobře. Znamenejte si.
11: A jistě.
10: Já, princezna Karin, no, jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
7: Nádherná soutěž, vaše jasnosti, velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
10: Jako soutěžící?
7: O nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
10: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
11: Měl bych dotaz.
10: Ale rychle, co chcete?
11: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
10: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
11: Jistě jasnosti, ale čím?
10: Čím? To jsem ještě...
13: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
10: Ano, je tomu tak.
11: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora, že, pane králi?
1: Bez pochyby.
10: Správně, tatínku. A vy, pane...

0: Pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž, nechť se dostaví v pondělí ráno do Královského zámku.
1: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u Královského dvora.
2: Soutěž jako dělaná pro mě.
1: Jak jsi na to přišel, Svene?
2: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
1: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
2: Nebuď směšný, ty doremi fasolasi do. Nejde o notu, ale notu.
1: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
2: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
1: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
2: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Knute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
1: No.
2: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
1: Já jsem chytřejší.
2: Já? A nestrkej do mě, Knute.
1: To ty do mě strkáš.
3: No tam hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
1: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
2: Taky se divím.
3: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
4: Samozřejmě. A. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Já to vím.
1: No, asi máš pravdu. Mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano, jenže...
1: Jak je jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj, je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin, a?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak...
0: Ne. Musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč? Ale to budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jen si. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pina, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
2: Kde jsem?
0: Tak se nezlob.
1: Jen si. Ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
4: Chápe. Co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek.
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu. V něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do, re, mi, fa. Sol, la, si, do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak ti říkají?
8: Já jsem Knut.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
8: To je dárek.
5: Pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne. Ne?
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne?
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověz mi něco o sobě.
5: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
6: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
9: Karin, co to říkáš?
6: A musíš se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
9: Nedělá si ta holka legraci.
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
10: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
9: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
11: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
12: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
12: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
12: Klima?
13: Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badia? Bazalka? Brambory?
13: Ano, ano. Badian, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
13: No přeci...
6: Dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
4: To se povedlo.
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
9: To můžeme také zapsat, jasnosti?
11: Smíme?
6: Samozřejmě.
11: Díky.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
14: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
4: Ale Olafe, nezapomeň, Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
11: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
11: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
14: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
14: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
4: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
0: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
14: Nebo přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není to ani pec, ani pekáč, ani vrán. Co mám psát?
11: To je váš problém.
4: Přestaňte opisovat.
14: Já, že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
14: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
9: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
11: Čtenáři budou nadšení.
4: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
14: No, milý Jensi. Odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka! Protiva!
15: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
3: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se. Hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida, vida.
6: Maminko, Karin. Tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře, ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? Možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne, to ne!
6: Karin, Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela, nemusela. Jenom abych neměla pravdu.
7: Zahradníku.
8: Co pak je, jasnosti?
7: Zaléval jste šaláty?
8: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
7: Tak už to nedělej.
8: Ne.
7: A na inkoust taky zapomeň.
8: Taky?
7: Nebyl to chytrý nápad.
8: No, vida. Vida, vida, vida, vida.
7: Kdo se tu směje? Jenci, to jsi ty?
9: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
7: Ty.
9: Co já?
7: Ty. Nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal jsi hosti?
9: Nezmeškal.
7: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
9: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
7: Ale já ho nechci zpátky.
9: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
7: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
9: No.
7: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
9: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
7: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
9: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
7: Počkej, počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
9: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
7: Já nevím.
9: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
7: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
9: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku. Třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama. Ano, tak prosím, prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano. Učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese. Lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
4: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji. No, vy neustále neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky, nečte.
1: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověš. Chci udělat prohlášení do novin.
1: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Ale v novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní.

0: Chlapci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady už nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušonku.
0: Je, Jani, pozor, co to je, nějaká kouzelná pošta asi.
1: Vypadá to tak, běžné dopisy se jen tak z ničeho nic takhle neobjevují.
0: No čistá jasna, kde se vzal? Tu se vzal dopis? No tak ho honem přečti, třeba je to něco moc důležitého.
1: No jdu na to. Milé pohádkové postavy i přátelé mezi lidmi, obrací se na vás král Dobromil, naše malé království za bukem, kde donedávna vládlo dobro a rozum, bylo ukradeno krutým zlomilem. Všichni v našem království se proti němu postavili, ale on řekl, že dokud se všichni neumoudří a nebudou se právě jemu, Zlomilovi, klanět až na zem, budou spát.
2: Prosím, pomozte nám.
0: Je. Tak to musíme. No pomoct musíme, to rozhodně. Ale Jani, co si vezmeme s sebou?
1: Protože se vydáváme do pohádky, budeme potřebovat hlavně odvahu a chytrou hlavu.
0: No to, teda to máme. Ale já bych k tomu ještě pro jistotu vzal sváču a pití. Co ty na to?
1: Výborně, můžeme vyrazit. A aby se nám dobře šlo, zaspívám nám do kroku písničku pohádky.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my jsme zrovna před branami Malého království za bukem, kde ale opravdu všichni spí.

0: Vždyť už je ráno.
1: Takhle snadno to nepůjde, ušounku. Oni spí, protože Zlomil na ně použil kouzlo.
0: No a my si musíme dát taky pozor, abychom neusnuli. Ale my tedy musíme zjistit, jaké kouzlo použil a jak bychom mohli zase lidi v království za bukem odčarovat.
1: Jenže jak to zjistíme?
0: Počkej, já ještě něco zkusím.
1: Zkoušíš, jestli by nefungovala pusa, jako když usnula šípková růženka?
0: No, zkusit jsem to musel, že jo, ale nefunguje to.
1: Hele, ušonku, a co kdybychom Zlomila potvoukli?
0: Jo, Jani, to by bylo super, ale jak?
1: Přijdeme jako král s královnou z ušatého království a řekneme mu, že jsme slyšeli o tom, jak je skvělý a že jsme ho přijeli pozdravit.
0: Myslíš, že když se budeme tvářit jako jeho kamarádi, že nám prozradí, jak hodného krále Dobromila a jeho lidi vysvobodit?
1: No, myslím, že by se nám to mohlo povést, takhle ho podvést.
0: Jo, no tak počkat. Holky a kluci, vy se zatím dejte krásnou písničku, co zpívá Tomáš Klus pro šípkovou růženku, a my jdeme na to. Thank you.

0: No samozřejmě, není mnoho takových vládců, jako jste vy.
1: Moudrých a velkých.
0: A přísných k neposlušným poddaným. To se mi tak líbí, králi Zlomile, že jste ty nehodné poddané uspal.
1: O, ano, my s královnou Janou nemusíme své sluhy uspávat. Zdá se nám totiž, že spí místo práce pořád.
0: Král Ušoun má pravdu.
1: Je báječné, že nás tu vůbec, ale vůbec nikdo neruší.
0: Snad se nemůžou najednou probudit, myslím jako z ničehož nic.
2: To samozřejmě nemůžou. Musel bych je odčarovat, anebo by se musel najít takový odvážlivec, který by mě zkusil rozesmát.
1: No to přeci nemůže být tak těžké.
2: Nebojte se, králi Ušoune, já jsem se ještě nikdy nesmál.
1: Tedy, holky a kluci, to je ale smutný král, když se ještě nikdy nezasmál. Možná proto je tak zlý. Ale my ho s Janou určitě vyléčíme.
0: O, králi Zlomile, mně je samozřejmě jasné, že vás nerozesměji, ale chtěla bych zrovna teď vyprávět vtip svému králi Ušounovi. Nezlobte se, šlo by to?
2: Poslušte si, královno!
0: Tak, králi Ušoune, poslouchejte, ptá se Pepíček. Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedné tubě? No, nemám tušení, odpovídá maminka. A Pepíček na to, já to vím, od umyvadla až do obýváku ke gauči.
1: Ten byl dobrý, ale Zlomil zatím nic. Přijde ještě vtípek. Já, král Ušoun, ti moje královno přikazuju říct mi ještě jeden vtip.
0: Ano, ano, dobře, králi Ušoune. Tak, Pepíčku, proč si tatínkovi namaloval zelené vlasy, ptá se maminka. A Pepíček na to, protože plešatou pastelku nemám.
1: Ale Jani, koukej, koukej, už mu trošku cuká koutek u pusy.
0: Jo, jo, tak co, nasadíme chechtací písničku?
1: No jasně, to musí vyjít, to platí na všechny.
0: O, pane králi Zlomile, my jsme vám jako dar přinesli píseň.
1: Ano, má královna je totiž skvělá zpěvačka.
2: Skvěle, už jsem si začínal myslet, že jste mě urazili, když jste žádný dar nepřinesli.

0: Ура! Ура!
1: Ура!
0: Ура! Паráда!
1: No, a co na to říkáte, králi Zlomile? Není lepší se na svět smát?
2: Co? Co? Cože? Přemohli mě! Jak se mi to mohlo stát? Proč se směju?
0: No, asi proto, že smích je přeci bezva, že je super!
2: Není! Není! Není!
1: Ale je! Ale opravdu je
0: jo,
1: super!
0: Jo, je!
1: Jo!
0: A víš, co je ještě super, králi Zlomile? Přece pohádky! A my si teď zrovna jednu na oslavu našeho vítězství pustíme.
2: Tak to mi ještě scházelo.
0: Ušounova pohádka.

0: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mítinu pod kaštanem. Ale než tohle všechno uděláte, postaví se vám do cesty velký smrk. Pod ním sedí Matěj, záda opřená o kmen, hlavu na stranu a spí. Co spí? Chrápe, až se hory zelenají. Co pak se mu asi zdá? Možná o tom, jak šel večer s Matýskem omluvit se přírodě za svoje vychloubání a hledat zlaté kapradí. Možná o Nanince, která je doma určitě strachy bez sebe. Možná o Matýskovi, který se mu v lese ztratil, nebo o čepici se sojčím pírkem, které nosí štěstí. Veverka, která ho psala ze stromu na strom směrem k domovu, ho uslyšela, skočila na smrk nad Matějem, podívala se na něj a vykřikla. Pro pána Jána, my celou noc učíme Matýska abecedu a jeho táta si tady klidně chrápe. A jsou celý chlapi. Nejdříve se vytahují a pak všechno nechají na jiných. Popadla šišku a bum, trefila se mu rovnou do nosu. Safra, to byla rána, polekal se Matěj. Copak jsem usnul? To jsem tomu dal. Vyskočil a rozhlédl se kolem sebe. Matýsku! Matýsku! Zavolal. Na blízku! Vysmívala se z jedné i z druhé strany ozvěna. Ozvěnu, nedělej si ze mě legraci. Zlobí se Matěj víc na sebe než na ozvěnu a přemýšlí. Kudy jenom vede cesta ke kapradí? Tímhle směrem se jde k Břízkám, tímhle ke Krmelci a tudy se stáčí pěšinka k potůčku. Tam za tou borovicí vstává sluníčko, tak to musí mít na druhou stranu. Dal se na pochod, když se kolem něj přehnali vosy. Bzí, bzí, bzí, bzučice se v letu zastavila. Bzí, bzí, bzí, ráda by Matějovi řekla, jaký je čeká důležitý úkol. Bzí, bzí, bzí, že letí naučit Matýska písmenko Z.
1: Co pak je, vosičky? Snad jsem mám v noci nešlápl do hnízda, to by bylo nadělení, myslí si Matěj.
0: Ale vosy měli důležitější poslání, než se s ním vybavovat. Zabzučeli na bzučici a pokračovali v letu. Jen co doletěli ke kapradí, vidí Matýska, jak si s písničkou na rtech razí cestu kapradím. Nevěřícně se jedna na druhou otáčela.
2: Bzí, tak oni na nás zapomněli, jen počkejte, ještě se uvidí, kdo z koho.
0: Zabzučeli zlostně vosy a chtěli se rozletět za Matýskem. Sova, která všechno pozorovala z nejvyšší větve, vyletěla nad kapradí a zamávala pořádně křídly. Kapradí se zavlnilo a všechny kapky ranní rosy dopadly vosám na křídla.
1: Tak to by bylo,
0: prokázala sova Matýskovi ještě jednu službu. Než jim oschnou křídla, budeš, chlapče, dávno doma. Ještě chtěla říci šťastnou cestu, ale svatojánská noc skončila. Lesem se ozvalo pouze soví zahoukání. Hajný Matěj se díval, kterým směrem odletěly vosy. Poslouchal houkání sovy, když z dálky uslyšel dětský hlásek a ptačí trilkování. Vrabčáci, jiřičky, konipásci, síkorky, ale také vlaštovky a další ptáčci doprovázeli Matýska domů.

Matěj zůstal stát, jako když ho někdo přimrazí. Dívá se do lesa, kde se nízko nad zemí válí ranní mlha. Nad ní poletuje hejno ptáčků a mlha mluví. No co mluví? Zpívá. Matěj si protřel oči, jestli dobře vidí, zatřepal hlavou, jestli dobře slyší a ještě se pořádně štípnul, jestli se mu to nezdá. Z mlhy se vynořila malá postavička, na hlavě klobouček se sojčím pírkem, které nosí štěstí a prospěvuje si dál.

Matěji, Matýsku, ty jsi mi dal. Kam jsi mi ztratil? Táto, táto, víš, kde jsem byl? Rozběhl se k tátovi Matýsek a skočil mu do náruče. Já byl se zvířátky ve zlatém kapradí. Byla tam sova, měla veliké brýle a z peříček okolo očí srdíčko. A mluvila jako ty a máma. A taky tam mluvil smrk a houby a ryby a zajíci a naučil jsem se všechna písmenka, která jsou v abecedě. Poslouchej.

účet. Matěj se s Matýskem zatočil, postavil ho do mechu a srovnal mu na hlavě klobouček. Zamávali ptáčkům a vyrazili k domovu.

0: kluci, posloucháte už o novou, tedy mou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka. Ale hlavně jsme dneska vysvobodili malé království za bukem od zlého krále Zlomila. Protože jsme ho rozesmáli, rozchechtali. A všichni obyvatelé království se pomalu budí. No a my máme děsnou radost.
1: Jo, to teda máme. Jo, jo, jo.
2: Ne, já se pomstím. Ne, já se pomstím. Pomstím se.
0: A je to. Už je v čudu.
1: A je to hodně daleko, že jo? Že je to daleko?
0: Co?
1: No ten čud přeci.
0: Jo, aha, ale určitě je daleko. Víš co, to se tak říká. Když je někdo v čudu, tak to znamená, že je pryč. Jako úplně pryč. Ale abychom si byli jistí, pustíme si písničku V čudu od pánu Uhlíře a Svěráka.
1: Jo, to je nápad. Bezva, bezva, bezva.
3: Písnička.

0: kluci, už jsme zase zpátky ve školce.
1: Ale prý, kdybychom chtěli, tak bychom se hned mohli stát rádci v království za bokem, tady pana krále Dobromila. Mají nás tam totiž moc rádi, jak jsme jim pomohli.
0: Ale my se tam nestěhujeme, protože by se nám po vás holky a kluci moc stískalo.
1: Ale dáreček, co jsme dostali, jsme si na památku vzali.
0: A protože jsme dneska přes samé vysvobozování neměli ani chvilku na hádání, zkuste uhádnout, co jsme od krále Dobromila za vysvobození jeho království dostali.
1: Ušounova hádanka. Pozor, nastražte ušiska.
0: Je to 3, 2, 1.
1: Hrací skříňka. Takže holky a kluci, my jsme svou odměnu dostali. A vy víte, co máte udělat, abyste mohli zase vy dostat tu svou? Co?
0: Jasně, že vědí.
1: Taky si myslím, ale pro jistotu, holky a kluci, dneska nám namalujte obrázek zakletého království za bukem, kterému vládne dobrý král Dobromil, anebo můžete klidně namalovat i zlého krále Zlomila.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my potom, jak už jsme říkali, někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
0: Tak ahoj, holky a kluci, mějte se krásně. A když někdo potřebuje pomoci, neváhejte a pomáhejte, jako dneska my s Ušounem.
1: A nebojte se taky o pomoc říct nebo napsat, viď? Že
0: jasně,
1: jo, to je taky
0: jasně
1: důležité. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku z pohádky Na blásku, kde kraluje krásná Lucika. A písnička se jmenuje Já svůj sen mám.
2: Masakry jdou na mý triko, jen zařvu schysne mlíko, můj trestní rejstřík vyděsí vás, dámo, vy záš klame.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: nikdy nevyhasne.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a krásné první červnové úterní odpoledne Mezi námi zvířaty. Miluju červen, je to vlastně můj nejmilejší měsíc, narodila se v něm moje maminka, přibližuje prázdniny a u našich domů kvetou růže a pivoňky a svět se v červnu nádherně vybarví. No, někde mají nádherné barvy v přírodě pořád, třeba v Brazílii, kde žije arahyacintový, můj dnešní host, přezdívaný modrý král zelené Brazílie. Do studia Rádia Junior ho doprovodili dámy Monika Hamplová a Zdena Lašáková, které o něj pečují v organizaci Sunny Days. Já vás hrozně moc vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jmenuje se Akila. Je to kluk nebo holka?
3: Holka.
2: Takže je to holčička. A on se zřejmě nenarodil v Brazílii.
3: Ne, je to tady odchov České republiky.
2: Čili nezná Brazílii?
3: Nezná.
2: Nezná. No a jak se k vám dostal? Nebo dostala, budeme jí teda říkat?
3: Je to splněný dětský sen, kdy jsme si postupně vlastně, než jsme si pořídili malý papoušky, až když jsme o tom zjistili nějaký informace, tak jsme postupovali dál a dál a splnili jsme si vlastně dětský sen. Ona není ze záchranné stanice, ona je soukromá.
2: Jo, takhle, takže to je vlastně takový vaše dítě?
3: Ano.
2: Vaše dítě? No ale my si stejně chceme povídat hlavně o vaší organizaci, protože to je vlastně takové povídání o trápení papoušků, o jejich záchraně a o jejich nových životech. Je to tak?
3: Ano.
2: Řekla jsem to správně. Kdo vymyslel název Sunny Days?
4: To vzniklo tak společně.
2: Přáli jste si, aby měli všichni papoušci prosluněné dny.
3: Ano,
4: přesně tak.
2: No tak víte dnes, milí junioři, o čem si budeme povídat. Takže pište nebo volejte. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz, číslo 800 199 199. No a moji hosté, Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days, přinesli krásné dárky pro tři z vás. Jsou to papouščí trička, papouščí magnetky,
3: ano, říkám magnetka.
2: To správně, a jeden krásný papouščí hrneček. Takže tři z vás dnes budou obdarováni. No, je to hodně, ale včera jste měli svátek, takže dodatečně přejeme všechno nej. A já moc děkuju a už si pustíme první písničku z těch, co vám nachystal David Janečka. Vyřizuji pozdrav i z produkce od Daniely Vodráškové. No a krásnou barevnou zvířecí hodinku s námi všemi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.
5: Hej, pojďte! Čeká nás

0: Posloucháte pořád Mezi námi zvířaty. No a Mezi námi zvířaty je jedno přenádherné zvíře. Je to největší létající papoušek. Takže moji hosté Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days by mohli říct teď, jestli, když je tohle největší létající papoušek, jestli jsou ještě větší papoušci.
1: Nejsou.
0: A nebo nějaký nelétající?
1: Nelétající určitě, a tak ono mezi papoušky se dá považovat i pštros.
0: Aha, to je příbuzný.
1: Není úplně příbuzný, ale je to vlastně taky sra ochočita a taky to může být domácí mazlíček.
0: No, já myslím, že kolem... Vy jste řekli sice, že je to váš splněný sen a že Akelka teda nebyla odebraná pro vaši záchrannou stanici, ale jaký je její příběh?
2: My, když jsme se vlastně rozhodli ten náš sen splnit, no, tak jsme hledali po celé České republice chovatele, který by nám mládě prodal, jelikož se tvrdí, že když chcete mít papouška ochočenýho, zvyklýho na ruku, aby neútočil, musí být ručně dokrmen, musí být odebrán co nejmladším věku. Ale jelikož jsme nesehnali a naskytla se nám příležitost koupit 3letou samici, divokou, podotýkám samici, přesto jsme do toho šli. Naše Akila nebyla zvyklá opravdu vůbec na lidský kontakt. Byla odchovaná pod rodiči. Do těch 3 let vlastně byla se samicí, se svou mámou. Přesto jsme si ji koupili a začali jsme s ní pracovat, jenomže ona je tak strašně byla chytrá a šikovná, že vlastně asi 2 měsíce na to už byla v Lysé nad Labem, kde se každoročně ona veletrh papouští, a už tam fotila. To znamená, že vlastně jsme tam jeli s ní, lidi si ji mohli brát libovolně na rameno a neútočila. Tohle to provozujeme vlastně s Akilou do dneška. Proto se taky stala vlastně tváří Sunny Days. Jo, a proto vlastně jezdí s náma a díky ní vlastně jsme taky možná známí.
0: No, já jsem se s vámi vlastně seznámila taky na veletrhu, že jo?
2: Tak.
0: Kde jsem obdivovala tu krásnou Akilku.
2: Tak.
0: Ale ona vlastně teda... Je to váš maskot, dá se říct.
2: Ano.
0: Jo? A je to docela vzácný druh.
2: Ano.
0: Jo? Takže se dá koupit pouze opravdu od chovatele.
2: Ano, přesně tak.
0: A ještě to není žádná legrace, jak jsem pochopila.
1: Musíte na to mít různý povolení, nejdřív si musíte zjistit, jestli jste schopný vůbec takového papouška mít. Musíte mít na to odsouhlasení inspekce životního prostředí, že opravdu ty podmínky, které máte a zkušenosti, které máte, tak si můžete takového papouška pořídit.
0: No a teď, jak je možné, nebo dostanou se podobně vzácní papoušci taky k vám do záchranné stanice? V závorce druhý dotaz, je možné, že si někdo pořídí takové zvíře a potom se prostě ho nějakým způsobem zbaví?
2: Je to možný, ale do záchranné stanice se papoušek takhle citesový nedostane. Na to existují cites centra, jsou to záchranné stanice, které splňují další a další požadavky. Jelikož ty papoušci podléhají citesu, tak musí i ty podmínky, do kterých jsou odevzdaný, splňovat určitá kritéria. Takže k nám určitě ne.
0: Aha.
1: Každopádně každý, kdo potřebuje nějakým stylem pomoct, tak papouška k nám může dát jak do dočasné péče, tak i na trvalou péči.
2: Ano.
1: Po případě, když chce umístit papouška do jiné rodiny, tak to může dát jako požadavek a my to zajistíme.
0: Ano. Jasně. No, takže u vás tedy, když by někdo přišel a řekl, tady urgentně potřebuje citesový papoušek pomoc, tak vy ho přijmete,
2: ano,
0: ale pak ho předáte do nějaké té citesové záchranky.
2: Záchranné stanice.

0: Hej, Akela. A pak je to ještě jeden dotaz.
1: Ano, kamarádi. Máme mezi nimi spoustu kamarádů.
0: Takže jsou ti papoušci pohromadě?
1: Ano.
0: Takže jsou prostě v hejnu.
1: Ano, snažíme
0: se. Tak, jak mají být. A pak je tady další dotaz, že někdy pejskové pomáhají při přijetí týraných psů jako takové chůvy. Jestli to dělají i papoušci?
1: Ano, Akela je na to odborník.
0: Dokonce ji tady máme.
1: Pomáhá kompletně v celé stanici. No. Jak tím, že jezdí na akce, tak i tím, že vlastně pomáhá ostatním papouškům.
0: A jak to probíhá, jak ona nabídne tu pomoc?
1: No, když k nám přijde papoušek, tak v první řadě musí jít do karantény. To je kvůli tomu, abychom my zjistili, jak ten papoušek na tom je. Co má rád, co nemá rád, jaký má problémy, případně zdravotní problémy, aby se to nedostalo mezi ostatní kamarády. V případě, že papoušek je zdravý, tak ho začínáme socializovat. A na to právě na to socializování, na to kamarádství je Akela perfektní.
0: Takže to je vlastně stejný, dá se říct. Je ten papoušek víc takhle, když je s lidma víc člověk, anebo zůstává papouškem? Já mám někdy pocit, že oni jsou takový trochu hodně
1: lidi. Je to
0: lidi.
1: Malý dítě. Je to malý pětiletý, 3 až 5letý dítě, který je samozřejmě neposedný, neposlušný.
2: Akela je zároveň příklad toho, že tak. I papoušek dokáže být hyperaktivní.
0: Mm-hmm. No tak já
1: takový
0: myslím, že
1: neposeda.
0: Teď jsme otevřeli zase další témata, o kterých se budeme povídat po písničce. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty s Monikou Hamplovou a s Denou Lašákovou z organizace Sunny Days. Jejíž tváří je tahle ta krásná papouští dáma, která se jmenuje Akela.

0: Mezi námi zvířaty. Máme tady papouška, je to největší letající papoušek, krasavec, teda krasavice, jmenuje se Akila arahyacintový. Přijeli s ním Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days. A je tady plno dotazů k činnosti této organizace. Jaká je specifika pomoci papoušku, ptá se Mařenka.
1: Specifikace. No,
0: je to jako něco jiného, než zachraňovat psy třeba, nebo takhle si představuji?
1: Je to hodně podobný. Je to hodně podobný. Musíte zjistit, co ten papoušek potřebuje, co mu chybí, proč se k vám vlastně dostal. Protože každý papoušek má svůj příběh a každý je trošku jiný a specifický.
0: A jaké jsou ty nejdůležitější nebo takový nejčastější případy, že se papoušek dostane k vám?
1: Lidi si uvědomí, že mají málo času na toho papouška, že to je pořád o čase a že to není s prominutím pejsek a kočička na 10 let, ale že tohle je opravdu dlouhověký parťák pro celý život.
0: To se ptá tady Madlenka, kolika se dožívá Ara?
1: Ara hyacintová až v dobrých a naprosto perfektních podmínkách až 90 let.
0: No.
1: Takže je to jako lidský svět.
0: Uhum. Takže to, Madlenko, budeš muset potom ještě přes svoje děti zařídit.
1: Tak jako to máme my. Ano.
0: Aby se postarali, kdyby jsi si pořídila taky Aru. No, jde o to, že oni se dostávají do nouze kvůli času a ty lidi to poznají, jak sami mají jakoby ten pocit, že teda je tam něco špatně, nebo ten papoušek začne něco projevovat, nějakou nespokojenost.
1: Většinou to je o nespokojenosti, papoušek se začne škubat, což je hodně, hodně častý jev. A samozřejmě lidi si uvědomí, ježíš, já mám ošklivýho papouška a on se oškubal. Já takovýho nechci.
0: Aha.
1: Já chci krásnýho, hezkýho papouška, jako jsem měla. A já takovýhle hoškubance nechci. Takže jde a s prominutím, když to řeknu na rovinu, papouška se zbaví.
2: Ručku přestane.
1: Už to přestane být člen rodiny, protože je ošklivý a dají ho pryč.
0: To mě připomíná otázku. Karolína se ptá, kolik takový papoušek stojí.
1: Je to různý. U AR je to od 20 tisíc až třeba jako Akila až po 500 000.
0: No, já si právě myslím, že to není levná záležitost, že teda, když už si ho ty lidi koupí, tak bych si představovala, že si to pořádně rozmyslí.
1: Ano, to máte pravdu, ale pak je tady třeba, já mám papouška, protože já na to mám, já mám spoustu peněz, tak já chci krásné papoušky a krásné papoušky budu mít, protože na to mám peníze. A když se mě papoušek začne škubat, tak už ho nechci. Tak. Může to být stres v rodině, třeba. Jo, spousta rodičů se rozvádí, ten papoušek samozřejmě tím trpí, protože jeden z rodičů ho má radši, nebo se začnou i o něj přetahovat, jako se přetahují o děti. A ty papoušky jsou hrozně moc citliví. Každá změna pro ně může znamenat velký problém. A jsou papoušky, který neskončí jenom tím, že se oškubou, ale i sebe poškozují. Vyškubávají si kusy masa a tak. Když to už je opravdu v extrému.
0: No, je to taky tím, že třeba někteří lidé chovají toho papouška doma jednoho?
1: Ano, určitě.
0: Já myslím, že to by se mělo nějak...
1: Každý chceme mít kamaráda, každý chceme mít s kým bavit.
0: No.
1: A to i ty papoušci tak mají.
0: No právě, teď jsou to ptáci, kteří žijí v hejnech, že jo?
1: Ano.
0: Takže když jsou doma sami, tak už to pro ně, jako si myslím, musí být stres.
1: Přesně tak.
0: Ale ty se tady nudíš, viď? A
2: ne,
0: jste
2: právě,
0: říkal...
2: že nenudí se vůbec.
0: Ne.
1: Ona se rozhodla, že nás trošičku potrápí.
0: Tak, ona vás trošku, já koukám, že tady vám žere knoflíky, brejle.
2: To ona, oni hrozně rádi papoušci, knoflíky a řitisky a náramky. To není...
1: Na ušnice krademe.
2: Ano.
1: Stalo se nám to v Lysí asi 3 roky zpátky, že paní ukradla diamantový kamínek z prstínku. Ani to paní nevěděla. Nebo na ušnici prostě ona to tak rychle vytáhne.
0: A jak jste ho vrátili, ten kamínek?
1: Za odměnu. Dali jsme jí oříšek a ona kamínek není dobrý.
0: Jo, takže ona ho vyplivla.
1: Tak kamínek za několik set tisíc vyplivla a vzala si radši kešu oříšek.
2: Ano.
0: A kilo, ty si číslo teda. Ježíš, tak ještě, že si toho všiml dřív, než se to spolklo a muselo se čekat, až bude nějaký bobek. No jak je to vlastně s čistotností těchto papoušků? Já si teda představuju, kdybych ho měla doma, takže bych nechtěla, aby byl pořád v kleci. Já bych chtěla, aby lítal po bytě, jo?
1: Tak, na to máme takový papouščí stromy, kde ten papoušek se může naučit, že si tam dělá potřebu svoji.
0: Aha.
1: Takže pod to dáme nějaký hoblinky, nebo spíš hoblinky, spíš takový piletky, tak, který nelítají, protože to samozřejmě papoušek. Když se vznese a jsou tam hoblinky, tak to lítá po celém obyváku.
0: Takže u vás taky takhle psi poletujou doma?
1: Ano. Ano, ano.
0: To by mě jinak nebavilo mít ptáka v kleci, jako to musím říct teda na rovinu, že...
1: Tak my teď momentálně třeba vybudováváme pavilony pro papoušky, kde chceme, aby ty papoušci vlastně ve stejné velikosti lítali celoročně, bez klecí, bez voliér, aby prostě byli v jednom velikánském domě a mohli se tam mezi sebou lítat a kamarádit.
0: A v jakém je stádiu to budování?
1: Máme základy.
2: Aha. Jsme v začátku.
1: Jsme v začátku, ale počítáme, že do konce tohoto léta minimálně první pavilon bude postaven.
0: Takže každá pomoc se hodí.
1: Určitě. Ano, přesně tak.
0: Takže pozor, junioři, pokud byste věděli o někom, kdo by chtěl udělat dobrý skutek, tak nezapomeňte na Sunny Days a na papoušky, kteří se díky tomu budou moci krásně prolétnout. No ještě je tady jeden dotaz. Jak vlastně toho papouška, když ho přijmete, ptá se Anička, tak jak ho vlastně jako vy nějak ohodnotíte? Nebo jako
1: odiagnostikujete? Jsou to zkušenosti. Každý papoušek prostě je jiný. Jako jsme my jiný, jako jsou děti jiný, tak je i každý papoušek jiný.
0: No právě. Jo.
1: V první řadě musíme v té karanténě zjistit jeho potřeby, co mu chybí a jak na tom opravdu zdravotně je, protože i spousta nemocí, které můžou mít fatální následky pro všechny papoušky, se kterými by přišel do kontaktu.
0: Posloucháte pořád Mezi námi zvířaty. Dnes o papouškách. Máme tady krásnou papouščí dámu, vzácnou Aru Hyacintovou, která si tady občas i něco popovídá, občas něco rozšmelcuje zobákem, papá kešu oříšky, no a tak nakonec mě tady dámy přesvědčili, že je tady docela spokojená. Takže pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte našim hostům z organizace Sunny Days na 800 199 199.

0: Začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.
2: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Máme tady krásného hosta, papouška. Je to Ara Hyacintový, holčička Akila, a doprovodili jsem Monika Hamplová a Zdena Lašáková z organizace Sunny Days. A je tady samozřejmě na tuhletu organizaci spousta dotazů, protože vy máte krom toho, teda já bych tím začala možná, i když je to už taková ta nadstavba, že je možný si vás papouškama pozvat do školy, se tady ptá
3: určitě.
2: Markéta.
3: Ano. Určitě nemáme s tím problém.
2: A jak to probíhá? Přijdete do školy, máte sebou Akilu nebo někoho ještě?
4: Ne, máme víc papoušku, nemáme jenom Akilu, vozíme víc papoušku a bereme to vlastně, provádíme to formou přednášky a focení s papouškama. Pokud vlastně škola umožní a mají dostatek času, tak ty děti se můžou s tím papouškem jakýmkoliv vyfotit. Protože nejenom Akila je kontaktní na focení, máme jich víc.
2: Mhm. Máte tam ještě taky nějaké takhle hodně vzácné papoušky? To je taky další tady dotaz od Daniely.
3: Máme tam žaky, arikanindy, jo, máme tam kakadu molucký, máme křížence, pomínku, je to kříženec kakadu růžový s kakadu inkou, taková krásná oranžová, což
4: tak
3: se málo kdy vidí.
4: Největší rarita asi, kterou tak. Tam máme.
2: Proč je rarita?
3: Protože tohle křížení správně se nesmí.
2: Aha.
3: Sice je to stejný kakadu, ale je to jiný úplně druh. A je to spíš taková asi, nevím, jestli to přímo chovatel chtěl, ale je to taková opravdu rarita.
2: A jak se dostala k vám tahle ta rarita?
3: Tuhle raritu jsme museli vykoupit z Orniparku Jaroměř, který tam měl jako patrona. A Ornipark Jaroměř vlastně zanikl, protože ty podmínky tam nebyly úplně ideální pro papoušky. Jo, ani v zimě prostě neměli přístřeší a tak dále. Hlavně se pan majitel prezentoval jako velký zastánce zvířat. A z naší strany to bylo trošičku jinak. Takže jsme udělali výzvu. Pár přátel nám pomohlo. Dali jsme peníze dohromady a milou pomínku jsme vykoupili.
2: Takže k vám se dostanou teda papoušci vlastně ze všech nejrůznějších situací, z domu a z nějaké organizace a tak dále.
3: Ano.
2: Jak to dlouho trvá, než se napraví ta papouščí nebo vyléčí papouščí duše?
3: Vyléčit papouščí duši? Někdy to je rychlý. Někdy si prostě padneme okamžitě do noty, okamžitě zjistíme přesně, co ten papoušek potřebuje a hnedka nám začne důvěřovat. Ale někdy to může bohužel trvat i několik let. To záleží na tom, jak moc ta papouščí duše je zasažená ráno.
2: Můj kamarád Filip Prožek, se kterým jsme zachraňovali psy, tak vždycky říkal, že i když pes žil v bahně bez boudy na dvoře pod nějakým plechem a dostal se domů, tak skočil do postele a druhý den už se tvářil, že v té posteli je voda jak živá. Jo. A jak si představuji, jestli to takhle mají trošku i ti papoušci?
3: Někteří ano, ale bohužel někteří si zažili těžké zacházení. Kdy třeba máme papoušky, které byly zavřené v kleci, ve sklepě, takže neviděli ani denní světlo. A to se všechno snažíme postupně
2: odbourávat. No tak samozřejmě bych moc přála, aby se to dařilo, ale pokračování toho dobra je takové, že ti papoušci najdou nový domov.
4: Ano, určitě. Snažíme se papoušky buď dopárovat, aby byly v páru, a pokud víme, že ty papoušky jsou schopný a jsou v pořádku a jít do nových domovů, tak určitě se snažíme je dávat dál. Jeden z posledních vlastně případů je Ara Marakána Floky, který k nám přišel vlastně od paní, která ho najednou prostě nemohla mít, ale moc si přála, aby našel novou rodinu, aby nezůstal v záchranné stanici. A to se nám podařilo, je to rodina z Moravy, která vlastně nikdy s papouškem zkušenost neměla, ale zvířátka mají moc rádi. A tak přesto jsme na zkoušku Flokinka tam dali. Lokinek už tam zůstal trvalo a vlastně tu rodinu si tak získal, že ta rodina začala prostě žít úplně jiným životem a ten pták tam je šťastný. Takže to je to, co nás prostě zahřeje a nabíjí, když vidíme, že ten pták, který u nás vlastně byl sám a i když bychom se mu věnovali, tak ten člověk se nedokážeme tomu ptákovi dát tolik, co jedna rodina jenom tomu jednomu, jelikož těch ptáků tam máme skoro 140, tak prostě ten čas musíme, ať chceme nebo nechceme, mezi ty papoušky rozdělit.
3: Já bych to řekla tak, že ta rodina teďka žije Flokyho život.
4: Ano, přesně tak.
3: Oni se přizpůsobili jeho potřebám a jeho tužbám.
2: A stane se někdy, že si třeba lidi vezmou toho papouška do dočasky, jestli se to tak dělá, vy jste, myslím, to naznačila, že taky máte dočaskáře a že ten papoušek už tam pak zůstane?
3: Ano. Ano, pak přechází na trvalou péči.
4: Ano.
2: Jo, tak to je jako
3: snažíme se, než ho dáme teda do dočasné péče, aby ty lidi jezdili k nám, aby se s tím papouškem nejdřív seznámili, aby věděli, že ten papoušek je takový a makovej, že ten papoušek si taky musí najít cestu i k ním. Jo, nedáme papouška prostě do rukou, který bychom nevěřili a nebyli nějakým stylem prověřený, že to prostě s tím papouškem zvládnou. Pro nás je prvořadý prostě papoušek.
2: Já si třeba představuju, že přijdou a řeknou, mně se tak líbí tady ten zelený papoušek, my jsme ho tak jako hrozně chtěli a teď ten zelený papoušek se tak jako netváří a najednou přijde červený hub, stoupne se jim na rameno a říkám, a tak my chceme toho červenýho, když si nás našel.
3: Hmm. Je to takzvaná symbioza, když vidíme, že to tam funguje, tak ano, pak s tím nemáme problém. Ale říkám, je to běh na dlouhou trať, musí u nás absolvovat ty lidi několik návštěv, abychom viděli, že prostě opravdu to funguje z obou stran.
2: A scháníte nějaké dočaskáře? Třeba bych junioři mohli?
3: Přiznám, že jich momentálně je víc, než jsme schopni papoušku umístit.
2: Aha, takže je zájem?
3: Je zájem.
2: Ty papoušky, no tak. A on teda každý papoušek, pochopila jsem, není vhodný do dočasky.
3: Určitě. Určitě máte pravdu. Každý papoušek má prostě, někdo má pošramacenou tu duši tak, že je potřeba ho dát nejdřív takzvaně dohromady. Postavit ho na vlastní nohy, aby prostě začal sám fungovat. Dostali jsme papoušky, které jsme museli i krmit na kaši. Kašičkou, aby vůbec byli schopni dál fungovat a žít.
2: Posloucháte, milí junioři, mezi námi zvířaty vyprávění Magdy, teda Moniky a z Denny z organizace Sunny Days o papoušcích a protože vám přinesli krásné dárečky, trička, papouščí, hrneček, magnetky, které můžete samozřejmě od nás dneska získat, tak připomenu naši adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199 a přidat se mezi ty, kteří už nám napsali a můžete mít štěstí a prostě některý z těch dárečků dostat. Takže teď si dáme písničku a po ní budeme pokračovat. Naším hlavním hostem dnes je Akila a Rahia Cintový.

0: Mezi námi zvířaty je pořad o přírodě a o zvířatech. V Rádiu Junior jsou teď hosti Monika Hamplová, Zdenka Lašáková a Ara Hyacintový Akila. Jejich organizace, kterou pomáhají papouškům, se jmenuje Sunny Days. Takže víte všechno, můžete nám psát na radiojunior@rozhlas.cz a už jsou tady dotazy. Jak se dozvídáte o ptácích, kteří potřebují pomoc?
1: Většinou se nám lidi ozývají sami. Jo, buď to našli jsme papouška, nebo tady lítá nějaký papoušek, prosím vás, přijďte si ho odchytit. Aha. Tak prostě jedeme a snažíme se ho odchytit. Samozřejmě už na to máme i takový fígle, jak pomoct, jak nalákat papouška. Hodně pomáhá, když slyší zvuk stejného druhu.
0: Aha. No totiž to jsem zažila několikrát, že byl papoušek takhle na stromě a teď všichni tam běhali kolem a nikdo nevěděl, co má dělat, ale to byl zřejmě papoušek, který někomu uletěl, že jo?
1: No pozor, on to může být i volnoletec. Ne každý papoušek musí uletět. Tady třeba po Praze lítá Laura.
0: No tu známe Lauru.
1: Ona hrozně ráda sedí na semaforech a tápí tak svého majitele.
0: Ano. Laurinka, myslím si, že tady byla jako někdy dokonce, protože my jsme o volnoletcích vysílali celý jeden díl našeho pořadu.
1: Aha.
0: Jo, protože zase mě to je sympatický, že někdo dá ten čas do toho, aby se ten pták mohl takhle volně proletět.
1: Uh-huh.
0: Jo, protože to samozřejmě zase je čas a vůle a práce toho člověka,
1: ano.
0: Že jo?
1: Ano.
0: Když ho to naučí, to vy asi na to čas nemáte, že jo? Nebo taky lítáte?
1: My lítáme na kšírech.
2: Tak.
1: Takže dlouhý provázek a lítáme na kšírech. Umožňujeme to papouškům taky. Ale tu důvěru, jako že bychom je pustili na volno, tam to chybí trošku, no.
0: Píše nám Madlenka, chtěla bych být veterinářkou exotických zvířat a myslím, že budu ošetřovat hady, to už jsem říkala, ale ptá se, jaké mohou mít ary barvy. Má ptáky ráda a velcí papoušci se jí líbí, protože mají hezkou energii. Děkujeme, Madlenko, zdravíme tě.
1: Tak v první řadě si musíme uvědomit, že není ara jako ara. Ary můžou být i malý. Velikosti, menší než velikosti žaka.
0: Mm-hmm.
1: Jo? To jsou ary marakány, ary severy a tak dále. Ty jsou většinou zelený s nějakýma drobnýma doplňkama, červený, žlutý, oranžový nebo modrý. Pak jsou už větší ary, jako nejznámější a nejvíc rozšířená ara ararauna, žlutomodrá, s zelenou hlavičkou a černýma fousama pod hlavou. Hodně k tomu podobná, stejnýma barvama, ale pozor, má jenom dvě barvy, je právě již zmiňovaná ara kaninda. Ta bych řekla, že je možná vzácnější než ara hyacintová a hodně opomíjená, protože ara kaninda je jich hrozně moc málo.
0: I v přírodě, jo?
1: I v přírodě. Ona je menší než ararauna a je to hodně vytlačovaný tím, že pralesy mizej. Jo, všichni potřebujeme ropu, všichni potřebujeme papír, palmový ořechy a to jejich původní prostředí prostě mizí.
0: Hmm. To je smutný, no.
1: Jo, třeba právě ara hyacintová dřív v Brazílii lítala ve spoustě parků. Teď už bohužel jenom brazilský pantanal. Nikde jinde aru hyacintovou neuvidíte.
0: Takže to byl takový ptáček, který lítal jako síkorka v parku, tak v Brazílii. Jo? Tak jsem to trefila s tím, že ta Brazílie je taková barevnější.
1: Ano.
0: No ale jak vlastně zjišťovali jste, jak vlastně žije ta hyacintová ara ve svém prostředí?
1: Máme kamaráda, velmi dobrýho kamaráda, pana Frantu Brzáka. A ten několikrát v její domovině byl. Takže nám přivez i videa, i fotografie samozřejmě. A on sám má dvě ary hyacintové a jsou to volnoletci. Jak se již zmiňovala, tak on je má naučený na to, že lítají na volno.
0: O, to musí být nádhera. Jít takhle nějakým údolím a vidět, jak letí.
1: Tak, teď, jestli se nepletu, tak momentálně lítají na chorvatském pobřeží.
0: No. Takže i takhle cestujou.
1: Ano.
0: O, mají krásný, šťastný život. Tak já to přeju samozřejmě všem papouškům, ale naše povídání ještě nekončí. Máme před sebou poslední část, tak bychom si určitě měli říct něco o té vaší organizaci a o tom, jaké jsou vaše nejčerstvější přírůstky. Teď si dáme písničku, kterou jako všechny vybral David Janečka.

0: Mezi námi zvířaty dnes hostíme Aru Hyacintovou a měli bychom ocenit vaše dotazy, takže moc děkujeme. Máme tu hosty z organizace Sunny Days, Moniku Hamplovou a Zdenu Lašákovou a já je teď poprosím o 3 čísla od 1 do 11. Tolik přesně přišlo dneska vašich mailů. Takže jak?
1: 7.
0: 7. Takže 7. 7 je Klára. 7 je Klára. Ta se ptala... Jo, ale ta se ptala, my jsme neodpověděli. Klára se tady ptá, jestli vaše děti taky mají rádi papoušky.
1: Ano, ano, a budou po nás dědit záchrannou stanici.
0: A už vám pomáhají?
1: Ano, hodně aktivně.
0: A jak jsou velké děti?
1: Dospělí.
0: Jo, to už jsou dospěláci.
1: 26 a 30.
0: No tak to už máte velkou pomoc, to je jasný. Takže Kláro, pošli adresu, prosím tě. Ta druhé číslo?
2: Tak, 5.
0: 5 je Markéta. Markétka, takže Markétka dostane... takže Klárce dáme hrneček, Markétka dostane tričko a pak jste říkali ještě číslo.
1: Dáme to 1.
0: Jedničku?
1: Jedničku.
0: Aha, tak 1 je Madlenka. Madlenka, která se chce stát tou veterinářkou. Madlenko,
1: no.
0: Tady dostaneš tričko oranžový. Takže moc děkujeme za dárečky a moc děkujeme taky samozřejmě za... návštěvu zde, ale já bych byla přece jenom ráda, kdybychom ještě v tom kratičkém čase, který máme, si řekli něco o tom, chtěli jste pozvat na sraz?
1: Ano, pořádáme teďka 13. června sraz v Králikách u Nového Bydžova, sraz s papouškama a pro papouškáře můžete přijít i s papouškem, ale samozřejmě i bez papouška podívat se, pokochat se jenom papouškama.
0: Poňuňat se s papouškama. Oni jsou takový ňuňací, i když máte trošku odvahu. No a já myslím, že se dá jít i k vám do stanice, do záchranné stanice.
2: Určitě, určitě. Po předchozí domluvě poprosím jen dopředu zavolat, jelikož navštěvujeme normálně zaměstnání a pokud se někdo objedná, dopředu nám zavolá, není problém kdykoliv přijít. Samozřejmě je to bezplatně, u nás se neplatí, papoušky vám všem ukážeme, vysvětlíme, jo, můžete u nás pobýt, jak chcete dlouho, není to ničím omezeno.
0: A ta stanice se nachází kde?
1: Králíky u Nového Bydžova, Králíky 41.
0: Takže králíci hostí papoušky.
1: Ano,
0: to je krásný. No a já jsem ještě chtěla zmínit teda tu možnost pomoci té vaší stanici, když tam teďko zrovna stavíte, tak je možné třeba vám dodat i nějaký materiál?
2: Určitě, určitě jsme za každou pomoc velice vděční, jelikož ten pavilon je v začátku a chtěli bychom ho ještě v letošním roce dokončit. Ta vize je taková, že ty papoušci vlastně chceme jim nahradit tu přírodu venku. Nechceme žádný voliéry, žádný oddělený koje. Chtěli bychom, aby tam byli na volno, aby tam bylo víc druhů, aby žilo současně. A jakákoliv pomoc je u nás opravdu
1: velice vítána. Máme seznam na internetových stránkách, co konkrétně potřebujeme. Takže každý si může vybrat, jestli pomůže podložkama, šroubama, maticema nebo dřevem, trámkama a tak dále.
0: Šroubé matice, to je i krásná písnička. Takže vaše stránky mají jaký název přesně?
1: Záchranná stanice sunnydays.cz.
0: Tak, mými hosty dnes byly Monika Hamplová a Zdena Lašáková z této záchranné stanice, která pečuje o papoušky a její tvář Ara Hyacintový a Kela se tady prostě momentálně snaží Zdenu voždíbat úplně. Takže děkujeme moc za návštěvu, přeju šťastnou cestu domů a doufám, že budete vy i papoušci všichni v pohodě, zdraví a prožijete krásné léto.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
0: My děkujeme.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

0: hodně štěstí.
1: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Junior.
1: Krásné úterní odpoledne, holky a kluci. Startuje speciální klub Rádia Junior s Jirkou Kohoutem, Klárou Novákovou a Janou Richterovou a samozřejmě s našimi hosty. Možná se ptáte proč, ale to se v průběhu vysílání dozvíte. Budeme v Praze, budeme ve Zlíně, budeme se věnovat hudbě a spoustu dalším věcem. Tak poslouchejte úterní klub Rádia Junior. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné poslouchání od mikrofonu přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Od dnešního dne si mohou zájemci rezervovat akce 7. ročníku archeologického léta, během kterého se lze od června do září zúčastnit komentovaných prohlídek řady archeologických lokalit nebo zažít terénní archeologický výzkum. Rezervace je podmínkou účasti a lze ji provést na webových stránkách u jednotlivých událostí. Většina exkurzí je zdarma. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. České reprezentantky do 18 let se třikrát za sebou na vrcholném turnaji prosadily na medailové pozice. V roce 2024 získali stříbro, v dalších dvou letech bronz. No a jaké bude počasí? Zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.

0: Holky a kluci, jak jsem slíbil, dnešní klub Rádia Junior bude hodně zajímavý a hodně speciální. Odstartoval jsem ho já a v tuto chvíli předám slovo do Zlína Klárce Novákové, protože ve Zlíně je 66. ročník filmového festivalu. No a odtamtud teď bude vysílat právě Klára. Klaro, máš slovo.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, všichni, kdo posloucháte Klub Rádia Junior. Všechny zdraví moderátorka Klára Nováková a nejenom já. Představte si to, kde my právě teď jsme. My jsme před nádhernou vilou zlínského cestovatele, který se jmenuje Miroslav Zikmund a procestoval opravdu spoustu zemí světa. A já tady mám už i Dagmar Výlupkovou. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty máš prý tuto vilu na starost, viď?
2: Ano, já se můžu starat o tady tu krásnou vilu i její zahradu, ve které právě se nacházíme a stojíme s výhledem na celý Zlín. A představte si, že i vila, i zahrada jsou kulturní památkou už od roku 2000. No a zahrada je obrovitánská, má nějakých 11 000 metrů čtverečních.
1: Říká ředitelka nadace Zikmundovi vily Dáša. Máme tady ale i děti z festivalové poroty 66. Zlínského filmového festivalu. Ahoj, jak se jmenujete?
3: Já se jmenuji Simona Ježíková.
1: Kolik je ti let?
3: A mě mají 12 let.
4: Já se volám Izabela Bělíková a je mi 10 rokov.
5: Já se jmenuji Tomáš Sokol a mají 10 let.
1: No a když se takhle kouknete na tu vilu, jak se vám líbí, co na ní říkáte? Co třeba ten břečťan, který je všude okolo?
4: Mně se to páčí velmi.
3: Je to hodně hezké, to takové jako kulturní a to takové jako, že hodně jako, že přírodní za mě a to se mi strašně líbí.
1: Ta vila má hodně oken, taky se ti líbí?
5: Jo, určitě, je krásná.
1: Dokázala bys nám ji nějak představit třeba, jaký je to architektonický styl?
2: Takže styl je to klasicky moderní, je to funkcionalistická vila, takže děti představte si, že jsou to jak kdyby obdélníky poskládané na sebe a dominantou té vily jsou velká prosklená okna, které se dají zvednout a vlastně ta zahrada splývá i díky tomu břečňanu právě s tou zahradou.
1: Mně se nahoře líbí i ta velká terasa, tam si asi pan Zikmund i s panem Hanzelkou, což byl jeho kámoš, se kterým procestoval spoustu zemí světa, tak si tam určitě taky někdy dali nějaký kafíčko, pil rád kafíčko nebo měl něco jinýho rád?
2: No, tam právě pan Zikmund moc nesedával, protože on říkal, že je tolik práce, že nemá čas ani se dívat do krbu a ani právě sedět na té terase. Takže on je tam ale krásná pracovna, kam se půjdeme pak podívat. A on opravdu, až to uslyšíte, co všechno vlastně zpracoval, tak on v podstatě opravdu hodně psal a hodně četl.
1: Co vlastně víme o Miroslavu Zikmundovi? A to se ptám tady dětské poroty, hlásí se někdo?
3: Tak vlastně Miroslav Zikmund byl vlastně cestovatel český, který jakože procestoval jakože celý svět. A z toho si bral, z každého světa si bral tak vlastně suvenýry, které můžeme té Zikmundově vile najít.
1: A na to se těšíme, to si za chvilku prohlédneme. V kterých zemích pan Miroslav Zikmund byl?
2: Tak první expedice jela vlastně Afrikou a Jižní Amerikou, končí ta cesta v Mexiku. No a druhá expedice opravdu je to Asie, Oceánie, Japonsko, Sovětský svaz, takže v Indii byli dlouho, na Srí Lance, tehdy na Ceylonu a spoustu dalších zemí.
1: A oni byli opravdovými legendami, protože takhle cestovali v kterém roce, když se tak podíváme zpátky?
2: Tak úplně jejich první expedice začíná v roce 1947 a to pro vás bude zajímavé. Oni se vlastně stali těma legendama a těma VIP osobnostma právě během té první expedice díky rozhlasu, protože rozhlas byl tehdy velmi populární a oni vlastně psali reportáže, které se tady namlouvali. Namlouvali je herci a pouštili se, myslím si, každých 14 dní v rádiu. A oni vlastně z neznámých kluků, kteří se vydali na tu expedici v roce 1947, se během těch 3,5 let, kdy trvá ta první expedice, stanou prostě celebrity, protože tehdy nikdo nemohl cestovat, nedostali se lidé ven ani finančně, ani potom vlastně už po roce 1948, ani vůli politickému jako režimu, který tady byl. No a oni přinášeli vlastně reportáže z těchto úžasných míst a opravdu jak z Afriky, tak z Jižní Ameriky, třeba od lovců lebek a tady z těch kmenů, které nebyly nějak hodně naštěvované a probádané.
1: Tak a my už se jdeme podívat dovnitř i s Gábinou Wagnerovou, která taky ráda cestuje. Ahoj Gáby, těšíš se na to, že se podíváš, jak to vevnitř vypadá?
6: Ahoj všichni, těším se moc, protože já miluju tady tuhle tu architekturu, tuhle dobu a jenom jsem tak nakoukla a je to teda úžasný. Já bych vám přála vidět to, co my vidíme, ale budeme se snažit to zprostředkovat alespoň takhle zvukově.
1: Gábina procestovala taky spoustu zemí, kolik jich tak bylo?
6: Já jsem to nedávno počítala a myslím si, že jsem někde na 40 nebo přes 40, což samozřejmě oproti cestovatelům je nic, ale do spousty zemí se vracím a jestli se k tomu dostaneme, tak můžu jako, myslím, že tady, co jsem slyšela pár zemí, tak jsem navštívila, jako typu tady Japonsko, Sri Lanka, Mexiko, tak můžeme porovnat.
1: Tak si to přesně tak, můžeme porovnat, jak to tam vypadalo tehdy a jak to v těchto zemí vypadá dnes. No a my už jsme vstoupili do vlakové asi největší místnosti Zikmundovy vily a je to tady naprosto nádherné, protože tady jsou až vlastně taková lehátka, kam si člověk může lehnout a poslouchat rádio, protože před těmi lehátky není, jak jsme zvyklí v dnešní době, není tam žádná obrovská televize, ale je tam opravdu rádio a spousta nejrůznějších sošek a suvenýrů z cest, kam se pan Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vypravili.
2: Tak nacházíme se v obytném prostoru v obýváku, kde právě pan Zikmund vítal svoje hosty a tady jich byla velká spousta. A jak říkáte, tak je tady stěna, která prezentovala především ty

0: úplně všude a úplně by mě taky zajímalo, jestli tohle třeba dělali jiné automobilky, nebo jestli Zikmund s Hanzelkou byli vlastně průkopníci, co tímto způsobem si dělali takhle úžasnou reklamu.
1: Tak tam je nutné říct, že vlastně ta první expedice nebyla poznávací cesta, ale byla biznisová cesta. Oni jeli opravdu prodávat nejenom Tatru 87, ale i další jako výrobky z Československa. Jeli vlastně jako takový obchodní zástupci, protože oni byli komerční inženýři. No a jim se to opravdu podařilo. Oni v Africe prodali celkem 6000 kusů těchto Tatrovek, protože vlastně hlavně v Africe viděli lidé, jak to auto je úžasné, protože oni třeba byli první lidé, kteří projeli Nubijskou poušť klasickým sériovým vozem, což byla ta Tatra 87. A možná se pak můžeme zeptat posluchačů nebo tady poroty, jestli ví, proč ta Tatra byla tak specifická, proč vlastně mohli tu poušť projet.
0: Tak co, tušíte to? Má někdo nějaký tip?
2: Ne.
3: Taky ne.
2: No, možná, protože tam má to zadní křídlo, se dá říct tak.
0: Takže tip na zadní křídlo. Má nějaký tip Gábina?
4: Já bych si tak typla možná nějak kola, že byly nějak specificky. Určitě to bylo neúplně tradiční auto, si myslím.
0: A už tam sem přišel i další herec Tomáš Weber, který se kochá u knihovny. Máš taky nějaký tip, proč to auto vypadalo tak specificky, nebo si necháš poradit od Dáši Výlupkové?
5: Proč bylo tak specificky? No tak protože bylo naše. Proč bylo jaké?
1: Proč dokázalo projet tu poušť?
5: Protože asi mělo specificky něco s náhonem na všechny čtyři kola.
1: To ne, ono mělo vlastně chlazení vzduchem a dřív bylo, nebo vždycky, když jeli, tak bylo chlazení vodou a vlastně stávalo se to, že se ta voda vypařila v té poušti, jak bylo horko. Takže vlastně i díky tomu Hanzelka i Zikmund dokázali tu poušť projet. Jinak pneumatiky nepotřebujete speciální, ale musí být trošku vypuštěné, tak se vlastně jezdí v pouti i v dnešní době.
0: Aha, protože kdyby byly nafouklé, tak by mohly vybouchnout, explodovat.
1: Ne, protože se potom boří hodně do písku, takže potřebujete měkký vlastně ten povrch té pneumatiky, aby se vám ty pneumatiky vlastně, protože by byly ostré, pevné, tak by se vám vlastně, byste se zahrabala.
0: Já jsem si všimla, že tady je nějaké autíčko. Co je tohle za autíčko? Je to nějaká Tatrovka, s kterou jeli na cesty, anebo je to jenom prostě jejich oblíbená soška?
1: Tak je to model Tatry 87 a je to přesně ten první vůz, kterým vlastně jeli na tu první expedici. Tak to krásně vypadal ten vůz. Oni původně jeli upraveným vozem, ale v Africe měli v Sirtě nehodu, takže o ten vůz přicházejí a berou si vlastně nový vůz právě v Alexandrii z celního skladu. No a dostávají úplně klasické auto a už jedou opravdu vozem, které si mohl koupit každý jiný člověk.
0: Tento první vůz má ale krásnou barvičku, kdo mi řekne jakou?
6: Šedou.
0: A nebo takovou možná až do stříbrna.
1: Bylo stříbrné. A co je vlastně zajímavé, tak oni, když si berou ten nový vůz, tak ono je černé. Takže oni ještě v Africe zhání podobnou barvu, aby vlastně to nebylo tak okaté, že jedou s jiným vozem. No a ten vůz v dnešní době můžete pořád vidět v Národním technickém muzeum. Je to národní kulturní památka. A jsou tam taky ty průstřely, které vlastně získali v té Africe a prostřelili teda pan Zikmund to auto. To je taky zajímavá historka.
0: Tak já teda o průstřelech slyším úplně poprvé. A co vy ostatní? Slyšeli jste někdy už někdo o průstřelech? Všichni na sebe tady koukáme, valíme oči.
1: Takže oni, když cestovali, tak ta cesta byla nebezpečná. Měli svou i zbraně, pistole. No a jednou se stalo to, že ohrožoval místní kmen a oni je chtěli zahnat, tak vystřelili do vzduchu. No a takže ti lidé z toho kmene opravdu se rozprchli a pan Hanzelka panu Zikmundovi říkal, ať vytáhne tu poslední nábojnici, která mu zbyla v zásobníku. A pan Zikmund panu Hanzelkovi říkal, že tam žádná není. A říkal, že je. Tak on pan Zikmund říkal, tak se podívej, já vystřelím. A vystřelil. No a trefil ten vůz, ale měli velké štěstí, že netrefil nádrž, ale ty průstřely tam právě zůstaly a když půjdete do Národního technického muzea, tak to tam můžete vidět.
0: Děcka, chtěli byste být taky cestovateli, když slyšíte tadyhle ty historky a cestovat třeba přes poušť?
3: Přes poušť asi ne, ale jakože přes nějaké města a toho, tak to by mě lákalo hodně.
2: A i mě. Jo, rád bych tohle dělal.
0: No a my se už po písničce podíváme na ty úžasné předměty, které si přivezli z nejrůznějších cest pánové Zikmund a Hanzelka.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, který se dneska zcela mimořádně odehrává ve vile Miroslava Zikmunda, který se sice narodil v Plzni, ale potom spoustu let žil právě ve Zlíně. Od kterého roku to bylo?
1: Takže Miroslav Zikmund v roce 1953 pobývá ve Zlíně a stříhají tady s panem Hanzelkou svůj první film právě z té první expedice z Afriky a z Jižní Ameriky. No a mu se tak ve Zlíně líbí, že se rozhodne tady usadit. A vlastně, když přichází nabídka odkupu tady této vily, tak ji v roce 1953 kupuje, také ji samozřejmě renovuje pro svoje potřeby, takže ale od té doby tady bydlí až do roku 2016. A takže skoro téměř 70 let ve vile žije.
0: A potom si můžeme říct i to úžasné číslo, kterého se pan Miroslav Zikmund dožil.
1: Takže pan Zikmund se dožil 102 let.
0: Jo, to by se mi taky líbilo. Co vy? Taky by se vám to líbilo?
2: Ano, určitě.
0: My jsme ale slibovali, že se podíváme na ty nejrůznější předměty, které si ze svých cest přivezli. Tak kdo mi řekne, co se mu líbí úplně nejvíc?
3: Mně se asi nejvíc líbí ta kůže z toho amazonského hroznýše královského a působí na mě docela velice a rozměrově taky velice.
0: No vypadá to určitě přes metr, nějaký 1,30 m bych to tak typla, že bude dlouhý. Ne, tamhle je ještě, tamhle, já jsem koukala na krokodýla a nad tím je ten hroznýš.
1: Hroznýš je přes celou tu stěnu, takže ten bude opravdu dlouhatánský. Já si myslím, že to bude 3 metry.
0: Takže 3metrový hroznýš a pod tím je teda ten krokodýl nebo něco takového. Máte dokonce i papírek, takový speciální seznam. Tak co pak to je za zvíře?
1: Tak to bude aligátor.
0: Komu se líbí něco dalšího?
2: A mně se vlastně líbí ten šikmý klobouk, který tam je, z Indonésie z roku 1962. A líbí se mi na tom jako vlastně ten vzhled a jako jak je udělaný jako z toho té slámy takové a mně se to strašně líbí takové ty styly a tak.
4: A mně se páčí také stravíčky z Mexika, pravděpodobně z roku 1950.
0: Přišel nám sem i herec Tomáš Weber, který hraje třeba Jiříka v pohádce Zlatovláska nebo hraje taky v další pohádce Princezna stokrát jinak. Ostatně náš rozhovor si můžete už teď poslechnout na webu Rádia Junior. Tak Tome, co se tobě líbí? Co tebe zaujalo v Zikmundově vile?
5: My tady stojíme a před sebou máme prostě tady tu stěnu, kde je ten hroznýš a aligátor a rolničky a nevím co všechno, ale mě nejvíc zaujala tady ta obrovská knihovna, která se opravdu tyčí. No je to jedna celá místnost. Napravo je okno, velké okno, skoro přes 3/4 té stěny a pak celý zbytek té místnosti je vlastně knihovna, která je od podlahy až ke stropu plná knih. Tak to se líbí zase mně.
0: Kolik těch knih tady máte?
1: Takže tady v té spodní knihovně je 4,5 tisíce kousků. A co je na tom zajímavého, tak vlastně jak tady Tomáš mluvil o těch skříních, které jsou od spodu až ke stropu, tak v podstatě oni po bocích jsou opatřeny vlnovkama, aby vlastně ty poličky jste si mohli nastavit, jak potřebujete podle velikostní knížek. Takže nám se sem hodí každá kniha a každá kniha se do poličky vleze.
0: Takže to je taková flexibilní knihovna.
1: Variabilní.
0: Variabilní, přesně tak. Těch knih je tam snad přes 4 000 a dokonce ve dvou řadách, protože to jsem se dozvěděla na minulé prohlídce tady v Zikmundově vile. No a pan Zikmund byl hodně takový jako pintlich, že? A chtěl si vždycky všechno pečlivě nastudovat a potom si to i pečlivě zapsat.
1: Tak ono musíme vlastně říct, že v té době, když se vrátíme do roku 1947 a ještě dříve, kdy oni se připravují na ty cesty, tak neexistuje fotoaparát, který by fotil běžně dokumenty nebo nějaké poznámky, xerox, kdybyste si to okopírovali v knihovně. Takže oni opravdu veškeré informace, navíc je během cesty nemohli najít na Google třeba, takže oni ty veškeré informace, když jeli, museli vědět a nebo znát, a nebo je mít napsané a mapy si museli dokonce překreslovat. No a museli být velmi pečliví, protože když si vezmete měřítko mapy, ve kterém je, a když jste si to třeba o milimetr překreslila špatně, tak se taky mohli si zajet 100 kilometrů, což v té poušti bych teda nerada.
0: Co na to říká Gabina Wagner, která taky procestovala spoustu zemí světa?
6: Já si teda úplně upřímně nevím, jak vy děti, ale já si nedovedu představit, že bych neměla přesně nějaký Google mapy, že bych se nemohla podívat na internet, že bych se nemohla zeptat třeba, protože tam byl taky, nevím, ale vím, že pan Zikmund uměl spoustu jazyků, 7. 7 tady ukazuje Dáša, takže se domluvil, ale vlastně ta elektronika dneska, to je úplně neuvěřitelný. Já bych chtěla teda ještě doplnit, co mě se tady moc líbí, jestli můžu. Je tady schovaný projektor, protože já jsem z filmové branže a strašně mě to zajímá, že on si určitě z těch cest tam natáčeli samozřejmě a ty filmy, které točili a potom stříhali, tak si tady pouštěli. A jak Tomáš vyprávil o tom okně, tak před tím oknem jsou žaluzie, které se dají stáhnout a on si ten projektor má přesně proti tomu oknu, kde asi měl to plátno, předpokládám. Je to tak, ne?
1: A já vás musím doplnit, protože žaluzie tam sice jsou, ale dívejte se pořádně, nebo podívej se ještě líp. Tam jsou takové madla, vidíš to, na té desce. No a to je deska, která se vlastně dá stáhnout. Dojde vlastně k zatemnění toho okna a nahoře nám tam čouhá taková černá čára a bílý pruh nad tím, no a tam by vyjelo celé projekční plátno. A přesně tak, na druhé straně máme klasickou jako promítačku, ne projektor, ale my tady máme ještě 16 mm promítačku, kam se zakládal klasický film a pouštěli se tady ty dokumenty, které natočili během cest.
6: Můžu ještě, jestli jsem se správně dívala, tak oni natočili skoro 150 dokumentů, je to tak, a 4 celovečerní filmy, takže jestli se na ně dívali, tak teda to měli jako program na spoustu zlínských festivalů za sebou.
7: A byli to kamarádi, já vím, že pan Jiří Hanzelka má vilu takhle kousíček nad touto vilou, takže scházeli se tady spolu často, sedali si do těchto červených křesílek, dali si nohy tady na tu kožešinu nějakého medvěda, nebo co to je?
1: Tak pánové vedle sebe bydleli pouze 2 roky, protože pak pan Hanzelka se stěhuje zpátky do Prahy, ale každopádně byli velcí parťáci jak cestovatelští, tak i pro celý život. A musím říct i takovou historku, trošku smutnější, ale přitom jako veselou. Tak pan Zikmund říkal, že pan Hanzelka byl opravdu kamarád na život a na smrt a že vlastně umírá i den po jeho narozeninách, aby mu vlastně neskazil narozeninový den. Takže pan Zikmund, to je hezké datum, se narodil 14. února. To by se děti mohli pamatovat. A pan Hanzelka umírá 15. února 2003.
7: 14. února, svatý Valentín. Pamatujeme si. Já tady ale ještě se dívám na další nádherné sošky a vidím tady třeba nějakého indického slona vyřezávaného.
1: Tak to jsou věci, to si pan Zikmund rozdělil a tady jsou věci od přátel, protože měl hodně přátel, kteří také cestovali a vždycky mu z těch cest něco přivezli. A dívejte, posluchačům můžeme popsat vlastně, jak si to pan Zikmund všechno pamatoval. Tak klidně, Kláro, jestli mrknete.
7: Dívám se na to, on ze spoda každé té sošky má napsané, od koho to dostal, takže od pana Jana a Bar, nevím, jestli to přečteš, Dášo.
1: Taky to nebudu luštit, ale opravdu všechno tam vlastně si zaznamenal i s datumem.
7: Tak takhle krásně to má všechno systematicky seřazené a dokonce i tady jsou takové speciální šuplíčky a dívám se, že jsou opět zcela systematicky seřazené s nejrůznějšími popisy, čísly a je to, vypadá to tak, že pan Zikmund byl skutečně velký systematik.
1: Přesně tak, tak musíme si také uvědomit, že oni opravdu během těch cest pozbírali velké množství těch předmětů a kdyby to dali všechno do jedné krabice a bez popsání, tak vlastně potom už by nevěděli, co s kama bylo a co k čemu patří. Takže oni už během té cesty každý předmět si popsali, opatřili čísílkem a vlastně tak to měli dokonalý přehled a mohli s tím dál pracovat.
7: Jak se to líbí Tomášovi? Tomáš taky hodně cestuje, prozraď nám, v kolika zemích jsi byl. A jestli si taky nosíš a vozíš domů takové to speciální suvenýry?
5: Většinou jo, většinou ano. A já si většinou spíš vozím, já fotím ještě na starý analog, to znamená, že nefotím nejenom na svůj telefon anebo na digitální fotoaparát, ale mám ještě takový svůj starý foťák na filmový pás na 35 mm a do něj si můžu dát buď černobílý anebo barevný film a to je potom ještě člověk, když se vrátí z té dovolené nebo z té nějaké cesty, tak ještě chvíli čeká a než se mu to vyvolá ten film, protože ten film buď to si může vyvolat sám doma, u toho černobílého se to dá udělat doma, ale u toho barevného je to trochu složitější, takže ho musí dát do filmové laboratoře na vyvolání a to ještě třeba nějaký dva týdny nebo tři týdny trvá, než se člověk potom na ty fotky podívá. Takže je to vždycky taková velká napínavá zábava dobrodružná, kdy člověk ještě jako se zpětně potom podívá na to, co zažil a nějakým způsobem si to připomene. Tak to na tom baví mě.
1: Tak to bychom Tomášovi mohli i posluchačům přiblížit, jak vyvolával fotografie pan Zikmund a navštívit tady takovou komoru, kde je filmová laboratoř.
7: Tak tam procházíme, tak jdeme, hezky zahneme. Ještě by mě zajímalo, co ten medvěd, kterého jsme tam potkali, toho taky si přivezli, tu kůži toho medvěda od někud?
1: Ano, to si přivezli ze Sibiře. A ta je tady vlastně v domě od té doby, z druhé expedice.
7: Teď jsme se dostali do dalších prostorů, prošli jsme malou chodbičkou, jenom musím říct, že všude kolem nás je nádherný dřevěný obklad. Vypadá to, že opravdu měl velice rád dřevo. No a teď už jsme tady a rozhodně se musí jít i Gabina, která je z filmařského řemesla a Tomáš herec a Jiřík ze Zlatovlásky. Ale jsme tady úplně všichni a už se jdeme mrknout na tu speciální techniku. Možná i kterou vyvolával filmy.
1: Určitě, tak oni vlastně klasicky vyvolávali fotografie, takže tady vidíme pult, do které vlastně, když to řeknu úplně laicky, máčili vlastně ten fotopapír, kde potom vám ty fotografie kdyby vylezou, co tam vlastně je to chvíle překvapení. No a samozřejmě potřebovali k tomu chemikálie, ustalovače, různé zvětšovače, takže toto všechno vlastně bylo tady a bylo to na tu dobu velice moderně zařízené, protože to byla jejich práce a chtěli ty věci dělat kvalitně. No a tady máme i nechané právě pár fotografií z těch cest, takže můžeme vidět právě pana Hanzelku, zřejmě v Mexiku. Z domorodci, nebo právě tu Tatru 87 s těma vlaječkama, které nám visí tady na zdi. No a páni, jak vlastně něco filmovali pana Zikmunda.
7: Tomáši, co na to říkáš? Chtěl bys taky takovouhle krásnou místnost?
5: Já jsem naprosto unešený. Já na to koukám a říkám si, to je nádhera. Co na to říkáte vy?
4: Mně se to těž hrozně páči.
2: Mně to přijde strašně zajímavé, protože je to takové jako, že je z nějakých filmů a to se mi strašně taky líbí.
6: Mně se to líbí moc, protože můj dědeček fotil. A fotil, myslím si, že v podobné době a měl podobnou laboratoř, takže já jsem tady u dědy a jsem úplně jako šťastná.
3: A mně se to tady taky hrozně moc líbí. A na to, jak je tady malá ta místnost, tak to tady vypadá úplně maličce, ale vleze se tady spousta věcí teda.
7: My si pustíme písničku a kam se vypravíme potom?
1: No, to záleží, Kláro, na tobě. Kam budeš se chtít podívat? Můžeme nahoru do pracovny, kde jsou další knihy a je tam nějakých 3000 knih.
7: Souhlasíte s tím?
4: Ano.
7: Tak jdem na to.

0: Jirku prožívá.
1: Z klubu Rádia Junior speciálně ze Zlína se hlásí Klára Nováková a spousta úžasných hostů, se kterými jsme ve vile pana Miroslava Zikmunda. Právě vycházíme po schodech z přízemí do prvního patra a už jsme se ocitli, a já bych si to tak tipla, v pracovně. Je to tak, Dášo?
2: Přesně, my jsme v pracovně cestovatele, takže můžete na stěně vidět i velkou mapu, kde si pan Zikmund značil všechna místa a všechny cesty, kde byl. Takže pak se na to můžeme určitě podívat a aspoň něco přiblížit dětem. No a jinak je tady 3000 knih. A jsou tady knihy hodně, které napsali oni. Byly přeloženy do 11 jazyků a jsou tady encyklopedie, slovníky a ty žluté hřbety, které tady máme v poličkách, tak je to vlastně kompletní sbírka National Geographic.
1: Což je speciální časopis, který taky je určený pro lidi, kteří mají rádi cestování a píšou tam a fotí tam nejrůznější cestovatele. My jsme se ale už dostali k té mapě. Představte si to, že jsou tady do té mapy zapíchané špendlíky a potom takové tkaničky, které spojují ty špendlíky, a já bych si tipla, že ty tkaničky značí to, že tou trasou pan Miroslav Zikmund jel, anebo jsem úplně mimo?
2: Ne, je to přesně tak. Je to vyznačená vlastně vždycky ta cesta. Píchali si tam špendlíčky, značili a je to krásná taková ukázka, že je to hrozně vizuální a jednoduše vidíme, co všechno navštívila opravdu celý svět.
1: Když se tady na tuto mapu podíváte, byli jste taky někde, kde byl pan Miroslav Zikmund? Gabino?
3: Já určitě, na spoustě míst, ale mě napadá, když koukám na tu mapu, že dneska jsou i aplikace, kde si člověk, oni v té době to neměli, ale vy si to můžete, děti, pokud si budete chtít udělat podobnou mapu, tak si můžete tu aplikaci stáhnout a přesně si takhle zaznačit, kde jste všude byli. A proto já třeba vím, že jsem navštívila přes 40 zemí, protože mi to ta aplikace takhle vyplivla. Mm-hmm. Ale samozřejmě tady koukám Indonésie, Austrálie, tady Asie, na druhé straně třeba no, Kubu tam nemají, mají tam Mexiko, Amerika, samozřejmě jakoby USA, spoustu zemí. Myslím, že bychom našli společné země s panem Zikmundem.
1: Co vy, holky a kluci?
4: No já tam jakože moc zemích jsem jako nebyla, ale třeba ve třech tak. V Itálii jsem byla, potom ve Španělsku a ještě v Americe.
5: Já jsem tady byl, v Egyptě jsem byl, potom jsem tady byl v Německu a navštívil jsem před válkou ještě Rusko.
6: No, já jsem byla ve veľa krajinách, takže už ani nevím poriadně v kterých, ale určitě jsme byli s tím tam jistý.
1: Skvěle. Tomáš Weber?
7: Já tady koukám takhle zpovzdálí a vidím, že tam je Indie a i sever Indie, ve které já jsem byl zrovna 2 měsíce zpátky, takže sever Indie a Nepal, tak to je zrovna nejčerstvější dvě země, ze kterých já jsem se vrátil.
1: Zažili Miroslav Zikmund a Jiří Hanselka třeba zrovna v té Indii něco zajímavého?
2: No, v Indii byli velmi dlouho, protože oni čekali na povolení k filmování, takže tam tak nějaké, ne před 2 měsíci, ale na 2 měsíce zůstali. To povolení, myslím si, nedostali, ale v té Indii strávili jako dost času a hlavně byli tehdy na Ceylonu, dnešní Sri Lanka, a co je zajímavé, tak vlastně s Petrem Horkým pak Miroslav Zikmund později vlastně podnikl tady tu cestu po stopách jejich a je o tom i krásný dokument, takže pak, kdyby někdo chtěl se podívat, tak určitě může, jmenuje se Sloni žijí do 100 let.
1: Jaké další zajímavé historky zažili během svých cest?
2: Tak jim šlo hodně i o život, takže v Sirtě například měli nehodu, kdy vlastně nabourali auto, vrazili do betonové závory a oba dva byli zranění. A jak jsem říkala, auto bylo teda zničené a tehdy vlastně zjistili, že nemusí tak rychle jet všemi městy, ale daleko více začali rozlížet o tom, co se v té dané zemi děje, jaké jsou tam zvyklosti, jak žijí lidé, jaké mají tradice, a vlastně to je navedlo na tu cestu, aby více zaznamenávali všechno o tom vlastně okolním světě.
1: To by mě zajímalo, jestli i vy jste zažili nějakou zajímavou historku, když jste takhle cestovali?
3: Já jsem jich zažila spoustu, protože my jsme natáčeli film Cesta kolem světa. Nebyl to teda takhle v tomhle rozsahu a nebylo to rozhodně takhle autem, my jsme lítali normálně letadlem a myslím si, že oproti pánům Hanzelkovi a Zikmundovi, my jsme teda spali na hotelích. Ne, vůbec se to nedá srovnat, ale procestovali jsme takhle asi 15 zemí po celém světě a bylo to hrozně zajímavé. Já nevím, kterou historku teď vytáhnout, spíš kdyby vás zajímala nějaká konkrétní země, tak ráda něco vytáhnu z kapsy. Chtěli byste děti do nějaký konkrétní země? Chtěli byste se podívat? Do jaké?
5: Já bych se teda nejradši to dostal do Tokia.
6: Já asi do Koreje, alebo do Austrálie.
4: Já se taky do té Koreje.
1: No, ono je zajímavé, když takhle člověk cestuje, tak jsou lidé, kteří prostě cestují třeba se 4 kufry, někdo se umí zbalit na lehko, což mi právě říkala Gábina, že už má na to i systém.
3: Ano, mám systém. Teď se mi připomnělo to Japonsko, my jsme se snažili, vlastně jsem to dost naučila právě při té cestě kolem světa, protože my jsme pořád lítali tam a zpátky. A vlastně člověk zjistí, že ty kufry, které si asi berete, když jdete s rodiči na dovolenou, že vůbec nepotřebuje. Pak stejně potřebujete, když jdete k moři, jenom plavky, nějaké šaty a vždycky si tam nějaký tričko koupíte. Takže já jsem úplně omezila veškeré tady ty velké věci. Dokážu se zbalit, Tomáš to potvrdí, do opravdu malého baťušku, který se vám vejde v letadle nad hlavou nebo pod nohy. A všechno, vlastně, co člověk potřebuje, tak se opravdu dá dát do jednoho baťohu. A jak jsi říkal, to Japonsko, myslím si, že tam je to úplně, tam opravdu nepotřebuješ vůbec nic, tam se dá totálně všechno koupit. A jenom když se tady ptala Kláry na ty zajímavosti, tak třeba právě v tom Tokiu a vůbec obecně v Japonsku je to strašně zajímavé v tom, jaká je tam hrozná čistota, a jak jsou všichni tak slušní, že tam opravdu položíš peněženku doprostřed ulice na chodník a když ji tam necháš a jdeš tam druhý den, tak ona tam pořád leží.
1: Říká Gabina Wagner. Gabino, teda co si bereš do toho kufříku a pak se zeptáme, co si brali Zikmund a Hanzelka?
3: Já to opravdu nepřeháním, protože jsem zjistila, že člověk, když je třeba mladší, tak chce se pořád převlíkat, pořád se chce ukazovat v nějakém oblečení.
1: Ale chci znát počty, jo, takže kolik kalhot, kolik sukní, kolik triček?
3: Záleží, na jak dlouho jedeš. Ale když, dejme tomu, jedete na týden, tak si myslím, že opravdu 2-3 trička, jedny kalhoty, jedna sukně, jedny šaty, prádlo a k tomu vlastně nějakou jako kosmetiku, nebo jako, víte, co myslím.
1: Prací prášek možná, ne?
2: Možná kartáček na zuby.
3: Prací prášek není potřeba, protože já jsem zjistila vlastně i takové země, třeba všichni si myslíme, jak je Dubaj hrozně drahá, jak tam člověk nemůže vlastně normálně fungovat. Ale i v takových místech jsou normální večerky, dá se najít opravdu obchůdek místní nějaký, kde si tyhle ty věci fakt koupíte strašně levně. Takže já už prakticky ani třeba zubní pastu si neberu, protože vy opravdu koupíte úplně všude.
1: A co si brali pánové Zikmund a Hanzelka?
2: Tak to přesně nevím, ale každopádně určitě původní záměr bylo, že si budou brát i psací stroj a měli uspůsobený ten vůz a chtěli to za cesty vlastně ty všechny zápisky jako psát. Ale to pan Zikmund pak říkal, že pochopil, že to bylo úplně jako mylné. Tak ale určitě si brali vybavení na cesty, aby mohli přespat, aby mohli chvilku přežít, když neměli právě tu civilizaci, protože oni nejeli městy. Oni mnohdy jeli opravdu horama a pouští, kde vlastně nikdo nebyl, takže museli mít základní vybavení, jak vodu, tak potraviny a tady ty věci k přežití. No ale musíme se vrátit do toho roku 1947, takže i to oblečení, v čem třeba oni šli na Kilimandžáro, tak se vůbec nedá srovnávat s čím tam dneska chodíme, jo. Oni šli opravdu jako v polobotkách, skoro když to řeknu takto, a v tesilkách.
1: A neměli speciální ty funkční prádla, já nevím, která nás zahřívají a nic neproteče a nejrůznější membrány, tak muselo to být hodně dobrodružné. Pojďme si jenom ještě připomenout, když teda byla ta jedna a ta druhá cesta, jak dlouho byli na cestě?
2: Tak první cesta trvala 3,5 roku a ta druhá cesta byla větší vlastně a projeli ji za 5,5 roku. Já bych se možná, děti, ale vrátila k tomu, že pan Zikmund si už od svých 5-6 let psal deník a možná některé z dětí, z posluchačů, taky si chce psát deník. A vlastně pan Zikmund byl schopný potom vlastně sepsat i ty knížky a vlastně se vracet k těm vzpomínkám díky právě tady těmto deníkům. No a hlavně měl takovou radu, že musí tedy zápisky si vždycky napsat večer, než vlastně se z toho vyspíte, protože to ráno už ta emoce je úplně jiná a vlastně už to nezapíšete tak, jak se to vlastně stalo ten den.
1: Tak to nám radí Dáša Výlupková, která je zároveň ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily. Já se tady ještě rychle koukám, co tady všechno vidím. A přesně to dělal před chvilkou i herec Tomáš Weber, který se tady úplně kochal některými jako písemnostmi. Co si našel, co ti oslovilo?
7: Mně přišlo hrozně zajímavý, že měl takové předepsané už papíry a odpovědi na dopisy, protože bylo vidět, že mu i ke konci života spousta lidí psalo a on tady píše, že s tím, že si na sebe klade spoustu úkolů a že má pořád spoustu práce, ale že by hrozně rád odpovídal všem, kdo mu napíše a že nemá nikoho po ruce, kdo by za něj tu korespondenci, všechny ty psaní, který mu přijdou do schránky, takže nemá nikoho, kdo by to za něj vyřídil, tak měl takové už předepsané papíry, které vždycky jenom podepsal, kde se jim omlouvá těm lidem, kteří mu napsali, že jim nemůže odpovědět pořádně a jak by možná chtěl, protože se věnuje dalším jiným věcem. Takže to mě zaujalo, že si zároveň byl vědomý toho svého času, který ho měl málo a zároveň chtěl být stále uctivý a zdvořilý k těm lidem, kteří mu napsali. Tak to mi přišlo moc, moc zajímavý.
3: Já bych chtěla jenom říct, vy to nemůžete posluchači vidět, ale tady je opravdu ten rozdíl oproti dnešku obrovský, že je tady psací stroj. Možná někteří ani nebudete vědět, co to dneska znamená, ale opravdu nebyly žádné počítače a když chtěl někdo něco napsat a nepsat to rukou, tak byl vlastně takový stroj, do kterého se ťukalo podobně jako do klávesnice, ale muselo se každé to písmenko vlastně vytlačit a potom vzít ten papír, na který se to naťukalo a poslat to poštou. Má tady i poštovní směrovací čísla, knížku, jízdní řád knížku, lexikon obcí. Je to úplně fantastické. To, co už dneska neuvidíme, máme všichni malé krabičky, které si otevřeme heslem, naťukáme tam cokoliv a to je naše komunikace. Nebo je samozřejmě i telefonujeme. Ale v té době, kdy oni žili, tak oni si opravdu všechno museli zapisovat ručně, anebo pak to jde na tom psacím stroji a nebylo nic jiného.
1: A nebo těsnopisem, že ano?
2: No, pan Zikmund samozřejmě ovládal i těsnopis, protože to potřeboval všechno rychle zapsat, ale jak jsme se bavili o těch vymožnostech, tak mě úplně napadla vlastně myšlenka, kterou jsme tady řešili i právě s jinýma cestovatelma. No a největší vymoženost, když oni vlastně tehdy odjížděli na tu první cestu v tom 22. dubna 1947, bylo kuličkové pero, které teda jelo s něma a vlastně i záznam pak v deníku, kdy ho dopsali, kdy tím perem dopsali a pak ho museli schovat, protože už neměli další náplně.
1: My se jdeme podívat do dalších místností, tak si pojďme pustit písničku a hned po ní si podíváme, jak to tady vypadalo.

0: Ještě stále vás zdravíme z vily Miroslava Zikmunda. Jsme tady na takové krásné komentované prohlídce s Dagmar Výlupkovou, která je ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily, a my jsme se přesunuli do Ložnice.
1: Tak Ložnice je možná pro děti jako v dnešní době malá, ale je útulná. A hlavně je tady unikátní mapa, která je z roku 1720, a je to Millerova mapa, která znázorňuje Čechy. A je velmi přesná, a Millerovy mapy byly vzácné nebo ceněné i ve své době, protože byly velmi přesné. Dokáže se tam najít každá miniaturní vesnička, která v té době existovala.
0: Tak to možná se holky a kluci můžete jít podívat, jestli tam najdete svoje městečko. Já když se podívám tady kolem sebe, tak tady je opravdu všude dřevo. Jak to? Tady jsou prostě místo zdí, které by normálně byly z cihel, tak jsou tady takové dřevěné desky.
1: Tak vlastně za vilou, za tou renovací stojí architekt Zdeněk Plesník, a ten vlastně tady v tom druhém podlaží, v tom soukromém prostoru, hodně pracoval opravdu jenom ze dřevem. Nechtěl vystavět jako zdi, ale pokoje jsou rozdělené buď deskou, a nebo, což by bylo pro děti hodně zajímavé, se opravdu procházelo skříněmi, takže tam byla taková schovka. Tak to tady ve vile máme, tak když se na to děti budou chtít někdy přijet podívat, tak musí vzít rodiče a dorazit k nám do vily.
0: Takže se můžou, jak se vlastně, kdyby někdo teda jel do Zlína, jak se může k vám do vily dostat?
1: Tak my máme termíny prohlídek vypsané na našem webu, takže stačí vlastně provést rezervaci, koupit si vstupenku a pak dorazit na prohlídku.
0: A můžeme i my projít nějakou skříní nebo nějakými tajemnými dveřmi?
1: Tak my můžeme projít dveřmi, a jak si můžete všimnout, tak z pracovny, která byla vlastně srdcem domu, jsou troje dveře, tak my objevíme jedny a pojďme se podívat, kam se dostaneme.
0: Tak holky a kluci, už jste našli nějaké svoje městečko? Našli jste to tam?
2: Našli. Prahu.
3: Prahu. Našli jsme německý Brod, který už je teďka Havlíčkův Brod, odkud pocházím zrovna já. Takže já mám splněno, já jsem si našel svoje bydliště.
0: Říká Tomáš Weber, a pojďte se mnou, děcka, procházíme tajemným průchodem. Tak jdeme na to. Z Ložnice jsme přešli do pracovny a teď jsou tady další dveře a já před sebou vidím žebřiny. Tohle to je tělocvična. Pan Miroslav Zikmund se tady natahoval na dvoje žebřiny.
1: Tak ano, my jsme se ocitli v koupelně. Koupelnou vlastně byla spojená tělocvična a pan Zikmund říkal, že ve zdravém těle zdravý duch, proto se asi zřejmě dožil takového věku, takže myslím si, že ve zdravé míře bychom měli všichni sportovat. Ale také říkal, že jeho nejlepší cvičební nástroj byl hrabě, krumpáč, lopata a rýč, takže pracoval na zahradě, která je vlastně rozlehlá a tady z té terasy krásně vidět.
0: No, líbila by se vám takováhle koupelna, kdybyste měli dvoje žebřiny?
4: Asi jako, že jo, protože kdybych se třeba nudila, tak tady můžu jako cvičit místo toho, abych se třeba dívala nebo tak.
0: Já myslím, místo toho, že by se skoupala, tak by se šla zacvičit.
2: Mně by se to taky hrozně moc líbilo, kvůli tomu, že já se věnuju hrozně moc sportu.
5: Je to také zvláštní, no ale pěkné.
0: No je to zvláštní, protože tady je sprchový kout, dokonce masážní, jak to tak vypadá. Tamhle je vana a na zemi jsou dvoje žiněnky a nad nimi dvoje žebřiny a ještě k tomu vchod na terasu a velké okno.
1: Ano, popsala jste to naprosto správně, tak já jenom doplním, že k těm žiněnkám, že se traduje, že pokud tady byla nějaká událost, nějaká oslava a nebylo dostatek postelí, tak se vlastně využilo těch žiněnek a spalo se na nich. No a ještě můžu doplnit, že tady je vlastně vana, která je teda ještě od manželů Janoštíkových, což byli původním obyvatele tady této vily. Ti se sem nastěhovali v roce 1935 a ta je litinová, takže kdyby tak jenom někdo chtěl si to vynést, tak by se mu to nepodařilo, protože litinové vany jsou velmi těžké.
0: Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a taky jeho kamarádovi panu Jiřím Hanzelkovi. A teď otevíráme speciálním klíčem nějakou zásuvku.
1: No a tady máme takový speciální skřínku a tam je zhozna prádlo, který vedl až do sklepa, protože vila byla podsklepená, a tam je prádelka. No a to je kouzelná skřínka, kdybyste tam děti hodili špinavé prádlo, tak vlastně tam jsou takový skříci a pak se to vrátí vlastně do toho dětského pokoje poskládané a vonavé. Taky to tak máte doma?
2: No kéžby.
0: Jsou ještě nějaké další vychytávky, které tady máte ve vile?
1: Tak chcete nahlédnout do nejmenší místnosti?
0: Dobře, tak jdeme na to. Otevíráme úplně nejmenší místnostku.
1: To je původní fotokomora, která se pak nevyužívala a byla opravdu malinká, takže když by možná Zikmund a Hanzelka chtěli vyvolávat každý svoje fotky v jiné místnosti, tak by také mohli.
0: Dole je taky kuchyň, která je propojená s obývacím pokojem a je tam takové speciální okénko.
1: Ano, je tam bufetové nebo výdejní okénko, což bylo velmi praktické, takže špinavý talířek jste tam mohli dát, zavřeli jste skříňku a bylo uklizeno.
0: Tak co se vám tady ve vile pana Miroslava Zikmunda nejvíc líbilo?
4: Asi vlastně ty mapy a ta pracovna, to bylo za mě nejhezčí.
5: Podle mě těž ta pracovna.
2: Za mě ta speciální komora, do které se házelo to prádlo.
0: Umíte si představit, že byste tady žili?
4: Asi ne, protože je to tady takové už méně moderní, ale třeba na týden bych to zkusila.
5: A já bych jsem to zkusila.
0: A žila?
5: No, nevím.
2: Já bych si tady dal všechny moderní křápy a žil bych tady normálně.
6: Mně by se to teda moc líbilo a mě to opravdu připomíná i dům mojí babičky, protože myslím si, že byl taky postaven, nebyl teda v těch 30. letech, předpokládám, že je to ze 30. původně postavené, ale já, jak jsem říkala na začátku, já opravdu jako tady tu starou architekturu miluju a já bych si to dovedla představit děti. Já bych si taky přinesla ty křápy teda, přinesla bych si počítač určitě a ty věci, které potřebujeme dneska všichni k životu, ale vlastně to, jak tady dýchá ta atmosféra, ta historie, tak to je nenahraditelné, to je skvělé.
5: No, možná, kdyby se to trošku prerobilo, no, tak by to se dalo. Takže...
0: Já bych se klidně nastěhovala hned.
3: A já, mně se líbí to, že tady můžeme nakouknout do historie a do toho, že to tady je takhle hezky zakonzervované a můžeme se podívat, jak to tady zrovna ty dva pánové měli. Takže já úplně nepotřebuju tady žít, já si rád utvořím svoje nějaké vlastní místo, ale určitě si odnáším spoustu inspirace od toho, jak tady ti dva pánové a zrovna pan Zikmund cestovali po světě a jak o tom světě přemýšleli, tak...
0: Říká Tomáš Weber, Jiřík ze Zlatovlásky, anebo taky jedna z postav princezny Stokrát jinak. Je to neuvěřitelné, ale čas se nám nachylil ke konci. Dášo, ještě něco, co byste chtěla k vile říct?
1: Já musím říct, že vila je opravdu moje srdcová záležitost a je unikátní v tom, že nám zůstala takto dochovaná i díky právě Miroslavu Zikmundovi, který opravdu tady žil až do roku 2016, téměř 70 let a nese stopy té jeho činnosti a práce a prostě to podle mě prostě absolutní jako genius loci bych řekla, tak děti najděte si všichni, co to vlastně znamená.
0: Najděte si, co to znamená a třeba se i podívejte na nějaké filmy o Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi, protože jsou to opravdu legendy a proberte to třeba se svými rodiči a možná spíš prarodiči a prababičkami a pradědečkami, pradědečky, protože ti vám řeknou, že to jsou opravdu dvě legendy.
1: Ano, tak jo. Budeme se na vás děti těšit u nás ve vile.
0: Říká Dagmar Výlubková, ředitelka nadačního fondu Zikmundovy vily. Potom tady se mnou taky byla
6: Gabina Wagner,
0: která je jedna z filmařek. A taky tady máme
3: Tomáš Weber a
2: Tomáš Sokol.
5: Izabela Bělíková
4: a Simona Ježíková.
0: Což je dětská porota a loučí se taky moderátorka Klára Nováková. Ahoj!
2: Ahoj!
5: Ahoj!

0: Junior.
1: 18. hodinka je tady, klub Rádia Junior, od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, a než se pustíme do druhé hodinky, kdy nás čeká premiérová četba hororu rozhlasového, tak se mrhneme na to, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemný úterní poslech.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Od dnešního dne si mohou zájemci rezervovat akce 7. ročníku archeologického léta, během kterého se lze od června do září zúčastnit komentovaných prohlídek řady archeologických lokalit nebo zažít terénní archeologický výzkum. Rezervace je podmínkou účasti a lze ji provést na webových stránkách u jednotlivých událostí. Většina exkurzí je zdarma. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. České reprezentantky do 18 let se třikrát za sebou na vrcholném turnaji prosadily na medailové pozice. V roce 2024 získali stříbro, v dalších dvou letech bronz. A jaké bude počasí? Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.

0: A je tady písnička z hitparády Rádia Junior, kterou vám představí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.

0: Luka.
1: 18 hodin, 9 minut, je tady čas ještě dnes dozvědět se něco zajímavého. A kde jinde, než ve zvídavci Evky Sinkovičové. Hezký poslech.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu, který je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Plnoletost, nebo také zletilost, označuje věk, kterého, když člověk dosáhne, stává se plně svéprávným. Ve většině zemí světa je to 18 let, ale existují i výjimky. V Jižní Koreji je člověk plnoletý až v 19, v Japonsku ve 20 a v některých státech USA dokonce v 21. A jak to bylo v historii? Hranice plnoletosti se celkem měnila. První zmínky o zletilosti jako takové máme asi z 15. století, tedy z období pozdního středověku. V té době se na území, kam patří i dnešní Česká republika, stanovovala plnoletost podle toho, k jakému stavu mladí muži a ženy náleželi. A také šlo o jiný věk u muže a u ženy. Například ve stavu rytířů dosahovali muži plnoletosti v 17 a dívky v 15. U měšťanů to bylo u mužů v 18 a u žen v 16. Později došlo k menšímu sjednocení. Šlechtic byl plnoletý ve 20, měšťan v 18 a dívky z obou stavů vždy v 15 letech. Od roku 1753 až do roku 1919 pak byla hranice zletilosti pro obě pohlaví stanovena na 24 let. V roce 1919 pak byla snížena na 21 a zatím k poslední úpravě došlo na počátku roku 1951, kdy se plnoletost ustálila na současných 18 letech. V určitých případech se však můžete i tak stát plnoletými dříve. Soud vás může takzvaně splnoletit. Rozhodně to však není jen tak a musí k tomu být opravdu důležité důvody. Minimálně vám ale musí být 16 let. Druhým způsobem dřívější plnoletosti je uzavření manželství. I zde ale platí minimální hranice věku 16 let. Můžeme tedy říci, že nejdříve byla hranice plnoletosti na našem území celkem nízká, pak se poměrně zvýšila a nakonec se ustálila na 18 letech. Přijde vám tento věk pro plnoletost tím správným? Některé kultury v Africe například dodnes považují za dospělost věk 13 let, ale ve většině světa je považován takto starý člověk teprve za jedince, který dospívá. Otázkou také zůstává, jestli je plnoletost a dospělost totéž. Možná je už člověk dávno plnoletý, ale dospělým se necítí, nebo právě naopak. Podle autorů jedné odborné studie se mladí v dnešní době déle hledají a dospělé se začínají.

0: Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba vyjde čas i na drby.
1: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Někdo už svoji písničku má a kdo by si svoji písničku přál, tak pište nebo telefonujte, protože před námi je vzkazovna Rádia Junior. No a teď už je jen a jen na vás, co budu hrát, a těším se na vaše hudební přání a také na vzkazy, které budu moct prostřednictvím mikrofonu Rádia Junior vyřídit. No a pokud byste chtěli vy sami někomu vyřídit nějaký vzkaz, tak neváhejte a volejte na 800 199 199, anebo pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz.

0: děcka, zdraví vás Kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!
2: No a my se těšíme na vzkazovnu Rádia Junior. A už za 10 minut tady bude dlouho očekávaný rozhlasový horor Hlubina, který navazuje na velmi úspěšný Lyžák, ale více vám prozradím až po vzkazovně.
0: Vzkazovna Rádia Junior.
2: První písničku si objednala Tereska a Tereska by ráda zahrála pro všechny, kteří poslouchají. Tak Teresko, děkujeme.

Tak a teď je tady písnička pro Kubu. A Kuba si objednal písničku, pardon, pro všechny, kteří mají špatnou náladu, asi, aby ji měli prostě lepší. Protože, když jsem se ptal Kuby, co se mu přihodilo, tak říkal, že ztratil sešit z biologie a do zítřka ho prostě nutně potřebuje, takže ho musí celý přepsat. Kubo, tak je ti to jde od ruky a nestrácej sešit, nestojí to za to, ať se ti aspoň trošku zlepší nálada. A všem, kteří teď mají špatnou náladu, tak ať se díky Kubovi zlepším.

Tak a poslední písnička v dnešní vzkazovně je pro Vojtu. A Vojta si psal písničku pro dobrou náladu. Tak, tady je.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: A teď tady máme, holky a kluci, dlouho očekávanou čerbu na pokračování. Je tady seriál Hlubina, právě dnes startuje. Ale pozor, je to horor, jo. Sice letní horor, u kterého se možná budou bát víc rodiče než vy, ale je potřeba říct, že je to od 10 let, takže pokud vám je více jak 10 a rádi se bojíte, tak nastražte uši. Protože tenhle seriál navazuje na Lyžák, který má už 360 tisíc poslechů a je to vlastně nejsledovanější seriál na Radio Junior nebo vůbec na Českém rozhlase a stále se četba přidává. Lidi prostě chtějí se bát a proto je tady Hlubina. A Hlubině ještě prozradím, že se natáčelo speciálním podvodním mikrofonem, takže je tam spoustu záběrů i pod vodou. Tak já vám přeji, abyste se pěkně báli.
2: Radio Junior, čtení na pokračování.
3: Řekni to.
4: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
3: A
4: nikdy se nestal.
3: Přesně.

0: víš, jak vypadá.
1: Snad nemusíš hned křičet, ne? Co měl na sobě?
0: Snad má, ne? Co má na sobě?
2: Prosím tě, klid, Havo, určitě někde bude. Včera večer se přišel rozloučit v bagrovým pyžamu, prostě takový pyžamo s bagrama. No a pak šel do stavu. Ráno jsme ho už neviděli. Mysleli jsme, že spí, nebo že je s Pavlem.
1: Ale ty jsi ho, Pavle, ráno vstávat neslyšel. Pavle.
3: Ráno ne. Když jsem se vzbudil, tak už tam nebyl. Já spal dneska do 9, spal jsem hodně celou noc.
4: Proč by chodil ven v pyžamu? Určitě se nějak oblík.
2: Ale pyžamo nikde ve stanu není, to víme.
1: A když jsi šel spát, Pavle, viděl jsi bratra, jak šel spát?
3: No to... Já nevím.
1: A, tak ty nevíš. Aha.
3: Prostě jsem si nevšiml, byla tma.
1: No, dětka se ztrácej, to se stává.
5: Dobré ráno, Holinčtí.
4: Zbyňku, prosím tě.
5: Co, mám vás napsat na odpolední lekce potápění? Nebo ještě váháte?
4: Zbyňku, prosím tě.
1: Šéfe, tak se mi tady sešlo pár přihlášek na ty zážitkový ponory. Spousta lidí se ptá na to šlapadlo. Ale v provozu je jenom labuť.
5: No jo, no.
1: Že jo?
2: Zbyňi, hele.
5: No co? Stalo se něco?
1: No, ale nic, nemůžou najít kluka.
4: A ty nám v tom teda vůbec nepomáháš.
5: Počkej, jakýho kluka? Vojtu?
2: Jo.
5: Aha, to je mi líto. A nemůže si někde hrát, co? Víte co, vyhlásíme ho rozhlasem. Magdo.
2: To bys byl hodnej. No.
1: Já teda myslím, že spíš někde blbne a chce mít od vás chvilku pokoj. Děcka nesnášejí rodiče, co na ně furt dohlížej. Chtějí taky něco zažít.
4: Můžeš konečně už přestat kecat a vyhlásit ho tím vaším pitomým rozhlasem.
5: Dobře. Magdo, když jde o dítě, je to vždycky vážná věc. Zapni hlášení. Hned.
1: Jezus Maria. Tak, klid, no.
6: Vojtěcha Holínského, aby se dostavil na recepci ke...
7: Vojto, slyší mě. Okamžitě, ale...
8: Hanko, vrátím termín.
7: Vojta,
2: Hanko, klid. On se najde, on přijde.
5: Víte co? Já bejt vámi, tak se vrátím ke stanům. On si vás najde.
1: Nebo hele. Jestli chcete přijít na jiný myšlenky, tak co kdybyste si půjčili šlapadlo? Máme tu teď sice jenom tu labuť, ostatní jsou v servisu, ale můžu vás dát na pořadník nahoru ze známosti.
5: Magda tady bude a kdyby se Vojta ukázal, tak vám ho pohlídá, ne?
2: Děkujeme.
5: Magdo?
1: No, jasně. Mě děcka milujou.
5: Hlavně klid. Já se po něm budu taky koukat. Třeba bude někde u mola. Pavle, jsi v pohodě?
3: Jo, dobrý.
5: Aneška už tu někde je. Měl by se si po ní podívat. A v pořádku mi ji vrať, co? Romeo. Hlavně klid. On se objeví.
6: Vážení návštěvníci kempu Tichá voda. Pohřešuje se 5letý Vojtěch Holinský. Tmavé vlasy 110 cm. Na sobě má pyžamo s bagrovým vzorem.
9: Tohle už musíme říct, Pavle.
3: Pořád může být jenom někde zalezlej a hrát si. Ne? Nebo ne? Tvůj táta si to taky myslí. Všichni si to myslej.
9: Kontroloval jsi ten paddleboard? Pavle. Pavle, je to důležitý. Musíš jim to říct. Jestli to neřekneš ty, já to klidně řeknu. Už je to víc jak 10 hodin.
4: Co? Co mi má říct? Co chcete říct, Aneško? Viděli jste Vojtu? Pavle?

0: Vrchní stráž mistr Nýmen, dobrý den. Ne, vstávejte.
1: Dobrý. Pavle.
2: Dobrý den.
1: Tak začneme. Podívej, Pavle, tvoje máma je v pořádku. No, teď se jenom potřebuje uklidnit. Neudělal jsi nic špatného. Že ne, pane Holínský?
3: Co? Ne.
1: No, všechno je v pořádku, jo, v klidu. Já jenom potřebuju pro protokol, abys mi ještě jednou pověděl, jak to s tvým bráškou bylo. Víš, aby jsme ho mohli zkusit najít.
2: Dobře. Tatě, my jsme...
1: Tvůj táta tu s tebou bude, neboj. Jako tvůj zákonní zástupce, jo? Ještě ti nebylo 15, takže je to tak v pořádku, pane Holínský. Pane Holínský.
3: Samozřejmě. To bude dobrý, Pavle. Řekni, co si řekl mě a mámě.
2: Já...
1: Promiň, ještě počkáme na pana Halbicha. Zbyni! Zbyni, tak jdeš?
4: Jo, ne.
3: Co tu dělá Zbyněk?
1: Pan Halbich vede potápěče, tak by tu asi měl být.
3: Aha, jasně.
5: Promiňte, Pavle Petře, přinesl jsem vám trošku vody.
2: Díky.
5: No, prosím.
1: Můžeš zavřít?
5: Jo.
1: Takže, Pavle, táta říkal, že jsi prý byl v noci s někým venku.

0: 그래.
1: 산에 리마 있겠니 벤테스제니
2: 안내신가?
1: 버티고 내 모습 보디시 브라후
2: 야 Co tu děláš?
1: Pojď ven, jde se do vody.
2: Vždyť je noc.
1: Neboj, mám baterku.
2: Myslel jsem, že nikam nesmíš.
1: Zdrhla jsem, kvůli tobě. Berem paddleboardy a jdeme.
2: Jo.
1: Potichu.
2: Toho. Ta voda je tak černá. Takhle v noci.
3: Prosím tě, snad se nebojíš.
2: Nikdy si říkám, co je asi tam dole, hodná.
3: Nic.
2: Jak nic?
3: Slizký
2: fuj, nej toho.
3: Tamhle u mola jsou na dně nějaký strašidelný krámy, který tam byl táta, když si otevřel potápěckou školu.
2: Jasně. Turistická past pro turisty jako já, co přijedu do kempu, co?
3: Spíš podvodní stezka odvahy pro začátečníky. Ani to tam není nějak zvlášť hluboký. Táta hloubky nedělá.
2: Pořádná hloubka i až tamhle za bojkama.
3: Tak jasný. Bývala těžební jáma. Zatopená, mrtvá. Jednou mě tam táta vzal k bojkám, k hranici hlubiny. Vyprávěl mi o mámě a Jakubovi. Co?
2: Tohle je taky pěkně děsivý.
3: Tisíce mikrozemětřesení okolo tiché vody. Dech kamene. To je každý srpen.
2: Podívej. Ty bublinky. Vypadá to, jako by se voda vařila.
3: A přitom to jsou jenom nějaký minerály. Proto se sem všichni jezdíte koupat, ne?
2: Naši sem kvůli tomu jezděj.
3: A ty?
2: Já sem jezdím kvůli tobě. Já nechápu, že to přes den není tak slyšet.
3: Jen to přes den nevnímáš, zvykneš si.
2: A prý se něco tenkrát pohnulo v zemi při tom sesuvu.
3: Jasně, jenže to bylo dávno. A kvůli tomu tady teď máme všechny ty pitomí tradice okolo dne hlubiny. A já kvůli tomu musím mít poslední týden se pnu za racha. Nikdo pod 18 nesmí po setmění ven na památku sesuvu. A dospělí pařej na nějaký pitomí oslavě v lomu.
2: Co to děláš?
3: Nebaví!
2: Hej, teď je to studený!
3: Naopak, že je to, zkus to!
2: Co to bylo?
3: Ryba!
2: Nějaká velká, ne?
3: Ty jsi vtipnej, jak se bojíš. Sám jsi velká ryba. Velká ryba.
2: No to jak to bylo daleko, to bylo zatraceně velký. Pojď. Vrátíme se ke břehu.
3: No. Chceš chytit za ruku, aby se snědal?
2: Ne, nechci. Chci se vrátit na paddleboardy.
3: A nechceš vylíst ke mně na ten můj?
2: Jestli tam máš místo,

0: Počkej. Někdo je.
1: Jsou nějaký žáby. Řekni habe.
0: Ne.
1: Pražáku, bojíš se žáb?
0: Počkej, ticho.
1: Bojí se ryb.
0: Vážně tam někdo je.
2: Co tady děláte?
3: Vojto?
0: Proč nespíš?
2: Já jsem přišel za váma.
3: A to vidím. Ty jsi šmíroval, co?
2: Chcete si hrát s mým bagrem?
1: A máme polegraci.
2: Ne. Je to Valero R603. Má dva dieselový motory. A doma ho mám i jako Lego Technic model. A normálně bagruje. Hele, líbel žijící. Já budu bagrovat bahno. A ty mi budeš...
3: Víš co, ty bagře? Běž zpátky do kempu.
2: Když já nechci spát. A okolo tam někdo chodil. Někdo zlej.
3: Bracha.
2: Tak já půjdu za mámou.
3: Proč za mámou? Hlavně nebuď, prosím tě. Běž zpátky, zales a spí.
2: Já pěšky zpátky nepůjdu, mě bolí nohy. A já si s váma chci hrát. A Neško, víš, že bagr, jako Valero R603, má dva motory, dva.
1: To už si mi říkal. A brontosauři měli dva mozky.
3: Vojto, zmiz.
2: Já sám nepůjdu, mě bolí nohy. Já se bojím, jak si mámu.
3: Ty se nebojíš, ty to jen tak říkáš.
2: Hele, bagr jede. Zvedal žíci.
3: Vojto, prosím.
2: Tak jo, ale beru si pedalboard. Tam ten je můj.
1: Přece nepojede sám v noci do kempu na pedalboardu. My tě tam vezmeme, co ty na to?
3: Počkej, takže na pedalboardu bys jel, jo?
2: Můžu.
1: Kluci.
3: No ale on na tom umí. No, jezdí na tom furt, viď, brácha?
2: Já nevím.
1: Já teda taky nevím.
3: A ty to zvládneš. Víš co? Ve stanu mám mobil. Moje heslo je 1612.
2: Jako fakt?
3: No, můžeš si tam pouštět videa o bagrech a o jeřábech.
2: Jako fakt na YouTube?
3: Jo, ale potichu.
2: Pavle.
3: No.
2: A co když tam zas někdo bude chodit?
3: No tak si pořádně zapni stan. Já se za hodinku vrátím.
2: Ale odtrčíte mě, že jo?
1: Vážně nechceš jít radši s ním?
3: To bude v pohodě. Tak pojď, Vojto, naskoč.
1: Nezouvej se, bo ty si...
2: Klepe se to.
3: Neboj, já ti to podržím, tak. Ale máš tajný úkol.
2: Je to tajná mise.
3: Jo. Až budeš v kempu, zalezeš do stanu a nikoho nevzbudíš. Hlavně pšt.
2: Ale bagr pojede se mnou.
3: No, jak jinak.
1: O. Tady máš ten svůj Valer R600.
2: Valer R603.
3: A padluj, námořníku. Tak, já tě odstočím.
1: A opatrně.
3: Potichu.
1: Nespadne.
3: Prosím tě. Vždyť to má kousek. A umí plavat. Akorát... Já si teď budu muset vlíst k tobě, že jo?

0: A to bylo naposled, co jsi ho viděl?
1: Jo.
0: Aha. A ten paddleboard tam ráno taky nebyl?
1: Nebyl.
0: Co pak jsi nevšiml, když jsi šel spát, že tam není, Pavle?
1: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma?
0: A ta holka, co tam s tebou byla?
2: To byla asi naše Aneška.
0: Aneška? To přece nemohla být ona, zná přece pravidla, ne?
2: Byla to ona, viď?
1: Jo. Já vím, že tady děcka nesmí poset mění ven. Ale tak asi utekla, no. Není malá, měla baterku. Já taky už nejsem malej.
3: Takže ty pošleš samotného pětiletýho bráchu v noci na vodu jenom proto, abys mohl být s nějakou holkou a tvrdíš, že už nejsi malej? Že se nechováš nezodpovědně jako malej?
2: Petře, uklidni se. Teď nemá smysl křičet.
1: Ale on umí plavat, tati. Vážně dobře. Přece se nemohl utopit. Nemohl.
3: Radši mlč, Pavle.
0: No, pane Holinský, my se teď poradíme, jo?
2: Je to strašný. Já samozřejmě okamžitě zruším všechny domluvené lekce a vypluju hledat na vodu.
0: Jakmile bychom něco našli, tak vám dáme vědět.
2: Určitě.
0: My se o všechno postaráme. Zatím se asi prostě moc nikam nevzdalujte, jo? Nikdo.
3: Dobře. Pojď, Pavle. Pavle, slyšíš mě? Na co myslíš?
1: Promiň. Na shledanou.
2: Ahoj.
0: Tu holku si musíš hlídat.
2: Já ji přetrhnu.

0: Fakt nevím, co tu chceš najít. Měla bych se vrátit.
1: Já nevím. Tudy musel plout podél břehu. Tamhle jsme byli my, tam nastoupil. Pak mohl tady někde přirazit. Třeba se šel podívat na nějakou tu žábu.
0: Pavle, vzdej to. Prostě já nevím, se to stalo. Možná bys teď měl bejt spíš s vašima, s mámou.
1: Vážně si myslíš, že se mnou teď chtěj bejt? Asi se kvůli mě utopil brácha. Je to strašně divný. Neslyšeli jsme ho křičet.
0: Lidi, co se topí, nekřičí. Jsou úplně potichu, říkal táta. On každý rok takhle někoho hledá.
1: Jenže, Vojta byl ve vodě jako lachtan. Jako vidra. Divná vidra posedlá bagrama, jeřábama a podobnýma kravinama.
0: Vážně bych se měla vrátit. Táta mě schání. Já ještě přijdu.

0: Tohle nalepíš na dveře. Dneska se všechny ponory, lekce a výdej lodě kruší. Beru si člun, zkusím toho chudáka kluka najít. Tak přineseš všechny kyslíkové bomby zpátky do skladu a přikurtuješ loďky. Šnorkly umyješ a pověsíš. Srovnáš poukle. Ale podívej, Aneško. Víš, já jsem si myslel, že ti můžu věřit. Víš, jak mi na tom záleží? Je to důležitý.
1: Já se omlouvám.
0: Žádný místní dítě nesmí poslední týden v srpnu posetnění ven. Co pak je to opravdu tak těžké? Všechno můžeš, jenom zkrátka dodržuj pravidla. Dítě nesmí ven. Nikdy ti to nedělalo problém.
1: Když ale já?
0: Vy jste, Aneško, s Pavlem udělali strašlivou... Strašlivě nezodpovědnou věc, ale to ti nevyčítám. Ale to, že jsi mi dala slovo a nedodržela ho, to jo.
1: My jsme nechtěli, aby se Vojta utopil. My jenom...
0: No, ale pojď sem. Já vím. Byla to nehoda. Tady se každou chvíli, každý rok někdo utopí. To se stála. Jen jsem nechtěl, aby ses do toho někdy přimotala. No tak, klid. Jenom mi prosím tě slib, že až do konce srpna v noci ven nepůjdeš. Už je to jenom chvíli. Slibuješ?
1: Jo.
0: Mám tě rád.
1: Ale teď je Vojta.
0: Už na to nemysli. Já Vojtu najdu. Uvidíš. No,

0: kde je?
1: Je to váš syn, paní Holinská.
2: Tati! Tati!
3: Pavle!
2: Mami,
4: jsi našel Vojtu?
2: To ne.
4: Kde je?
2: Ale mám jeho botu.
1: Lukáš? No ukaž to, jsi našel ve vodě?
2: Právě že ne.
3: No, asi ji někde ztratil, když za váma šel. Znáš ho přece?
2: Nestratil. Když odplouval, měl obě. Říkal jsem mu, ať si je nechá. Chápete? Vojta se neutopil. Neutopil se.
5: Kde pak byla ta bota?
2: Tam kousek od vody. V lese, já vám to ukážu.
1: No a co přesně si tam dělal ty?
2: Co?
1: No neměl si na tu botu sahat.
2: Ale vy na ní taky teď saháte.
1: Mohly na ní být stopy, už nejsou.
2: Mami, já vám ukážu, kde jsem ji našel. Vojta někde je, někam šel.
4: Musí přijet policajti se psem, musíme najít Vojtu, musíme.
1: My se ženeme psovoda, to se nebojte.
5: No Kalenda, máš šikovnýho jezevčíka.
2: Mami, tati, pojďte, neutopil se.
3: Ukáž, kde to bylo.
4: Vojto!
1: Pane Holinský, paní Holinská, tam nemůžete.
2: Ale...
3: Počkej, Pavle, Hanko. Proč?
1: Tak mohly by tam být nějaké stopy, mohli byste poškodit. Jen klid. Jen pěkně zůstaňte na místě, my se o vás postaráme.
3: Dobře. No,
1: jakmile jde o děcka, jde všecko stranou.
5: Možná bysme je měli odvést aspoň do vesnice, do hotelu, aby se tady tak strávili.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Začíná Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás opět zdraví Jana Richterová a už tady vítám svoje hosty. Jsou to dvě holky a jsou to holky, které vymysleli úžasný pořad právě pro vás, ale i pro dospělé a vlastně úplně pro každého, kdo se cítí býti člověkem, protože my lidé máme svoje emoce a svoje trápení a občas nám třeba i můžou přerůst přes hlavu, ale dá se s tím pracovat. A o tom právě dneska bude řeč. O tom, jak té práci pomáhá třeba to, že si zaspíváte nebo že si poslechnete nějakou krásnou písničku nebo vůbec hudbu. Dneska je mým hostem muzikantka Ráchel Skleničková. Ahoj, Ráchel.
2: Ahoj. Ahoj všichni.
1: Já prozradím, že Ráchel hraje na klavír, krásně zpívá, skládá písničky a umí toho spoustu. A co ještě, to si řekneme za chviličku. A pak je tady koučka a inspirátorka Monika Váňová. Ahoj, Moniko.
3: Ahoj, ahoj všichni.
1: Tak já se nejdřív zaměřím na Moniku. Moniko, co to znamená, když je člověk inspirátorka?
3: No, to je takové slovo, které prostě znamená, že když s někým mluvíte, tak ten člověk se začne zajímat o to, co jim říkáte. A vlastně v tu chvíli, jako kdybyste zažehla plamínek a potom, co se rozejdete, tak ten člověk o tom přemýšlí a jde si to třeba googlit, je vlastně inspirovaný. Je to jako zážeh. Představte si, nebo představ si, je to, ano, naláká, jako kdyby byla svíčka, která jako nemá plamínek a já, když se s někým potkám a podaří se mi jako přeskočit, aby přeskočila ta jiskřička a zapálila tu svíčku, tak ten čubiček už si jde a svítí. A jsou dvě svíčky, no.
1: Výborně. Já si to představuju tak, že teda otevíráš dveře a ten člověk jimi může projít, když se rozhodne.
3: Ano, přesně tak. Mm-hmm.
1: A co to znamená, že jsi koučka?
3: No, když je člověk kouč, tak to je vlastně taková osoba, která pomáhá lidem se zorientovat sami v sobě. Není to mentor, který říká, má to být takhle nebo takhle, ale pomocí vhodných otázek a vhodného přístupu pomáhá vlastně lidem, aby si začali klást sami otázky a začali se zajímat o věci, které by ani nenapadly. No, takže to je vlastně takhle ve zkratce.
1: Takže ty jsi průvodkyně a otevíračka dveří.
3: Ano, já jsem průvodce a otevíračka dveří. A jsem vlastně průvodce do vnitřního světa člověka, protože my nemáme jenom ten venku a to je právě to, čím inspiruju hodně jako lidí k tomu, aby věděli, že mají taky vnitřní svět.
1: A to je důležité vědět. Nebo takhle, my to všichni víme, ale často se o tom nemluví.
3: Nemluví, no. Mm-hmm. To je právě to, že když já jsem vlastně zaslechla písničku Ráchel, Čistý svět, tak jsem úplně zajásala, říkám, jupí, super, tady je písnička, která mluví o tom, na co já chci upozornit. No a takhle vlastně začala ta spolupráce s Ráchel.
1: Tak a teďka se vrhneme na Ráchel. Ráchel Skleničková, už jsem řekla, je klavíristka, skladatelka, muzikantka, radostný člověk. A já možná můžu prozradit, protože to holky a kluci nevidí, že nevidíš. Ale vůbec, viď?
2: Vůbec.
1: Takže mám říct, že jsi nevidomá nebo že jsi slepá?
2: To slovo slepá dneska se bere jako sprostý, ale mě třeba nevadí. Ono je totiž, je důležitější s jakým záměrem, s jakou myšlenkou, s jakou energií nějaký slovo řeknu. Takže když někdo řekne škrobeně, to je ta nevidomá a myslí tím, že pohrdá, tak stejně to skrz to slovo, ta emoce stejně prokoukne. Takže když někdo řekne, je, to je ta slepá paní, co tak krásně hraje na klavír, tak mi to třeba vůbec nevadí, co záleží na jednom slově. A to by pak musela být nevidomá ulice, jo, nevidomý střevo, přece bychom museli mít bazírování na slovech. Takže jako když chce být člověk wow, jako slušnej, tak řekne, že je člověk nevidomý, ale já klidně jsem slepá a nevadí mi to.
1: Já jsem se právě proto zeptala, protože dneska člověk velmi často přemýšlí, jestli něco může říct, nebo že by to radši říkat vůbec neměl. A je dobré se v tom zorientovat a tady v Klubu Rádia Junior se na to zeptat můžeme, protože třeba spousta dětí to neví. No a když jsme u toho, že tedy nevidíš, Pojď mi trošičku prozradit, když tě třeba někdo potká. Já jsem se setkala s tím, že stál nevědomý člověk na chodníku a přišla k němu paní. Pojďte, já vás převedu. Ne, počkejte, já nechci. Ale ne, já vám pomůžu,
2: Klasika, ano, a dovede ho někam, kam vůbec nechce.
1: Ano, a setkáváš se s tím?
2: Jak kdy, ale čím dál míň? Je tady zlepšující se, oni jsou furt v rádiu blbý zprávy, tak to je velmi dobrá zpráva, přátelé. Zlepšující se tendence, lidi jsou čím dál chytřejší v tomhle směru. Zejména tady v Čechách a v Praze máme krásně ozvučený semafory, všude narůstají bublinky, které nás dovádějí na přechod a lidi jsou čím dál vzdělanější, ale záleží hlavně na tom, že ten člověk je hodnej a chce pomoct a chce se domluvit. Když ten člověk přijde a nechá si říct, pane, a teď mě prosím převeďte a ta komunikace, to sdělení si navzájem, to je strašně důležitý, o tom tady za chvilku asi Monča bude taky mluvit. Mm-hmm. Ta vzájemná komunikace a spolupráce mezi lidmi, jak je důležitá. To je to gro prostě, podle mě.
1: Teď si na to kápla, protože komunikace vlastně může vylepšit nejenom vztah vědomých a nevědomých, ale vztah vůbec úplně u všech a vlastně v celém našem světě. Mm-hmm. A vy jste tady, holky, mluvili o písničce Čistý svět. A můžeš mi o té písničce Ráchel něco říct? Protože my si ji teďka poslechneme.
2: Tak Monča s tou písničkou má souvislost. Ona to ani nevěděla na začátku. Protože já Monču znám velmi dlouho. Monča mě zná, když jsem vážila 5,5 kila. Prostě úplně od mého dětství. Takže když Monča se začala zajímat o duchovní rozvoj a o lidský nitro a tak, tak já jsem byla u toho, ona mi to sdělovala docela nově a jsme byli velmi hezky, jako intenzivně jsme to sdíleli a ona mi všechno říkala a to. A učila mě prostě takový různý věci, jak si pomoct, třeba když mám trému nebo když mám strach. A právě já jsem měla trému a teď mi to nešlo v tom 2018. Já jsem natáčela ve studiu Abbey Road, kde natáčeli Beatlesáci třeba, jo. To byla taková čest. Já jsem byla z toho úplně vykulená.
1: Ty jsi to natáčela v Anglii?
2: Jo, přímo v Anglii, v Abbey Road. A teď jsem tam stála, celá roztřesená. A teď jsem si vzpomněla na Mončinu jednu takovou techniku, co dělat, když mám strach. To nemusím teďka, ať nezdržuju, ale zkrátka a dobře, najednou díky té Mončiny technice se mi to povedlo. A ten zvuk říkal, wow, tak teď jste to zaspívala úplně skvěle, to berem. A to je slyšet z toho rádia. A tím vlastně i vznikla ta inspirace a program s názvem Čistírna duše.
1: Takže my si teďka...
2: Čistý svět, Čistírna duše.
1: Ano, my si teďka tu písničku poslechneme a já bych chtěla nezapomenout, Ráchel a Moniko, abychom potom o té technice třeba i promluvili, o tom, jak se zbavit strachu, protože řekla bych, že to je strašně důležitá věc. Holky a kluci dneska jsou mými hosty Ráchel Skleničková, muzikantka a koučka a inspirátorka Monika Váňová.

0: Písnička Čistý svět, kterou zpívala Ráchel Skleničková, klavíristka, skladatelka, zpěvačka společně s velkým skladatelem a zpěvákem Mekym Žbirkou a taky Monika Váňová, koučka a inspirátorka, jsou hosty dnešního klubu Rádia Junior. Tahle ta písnička je krásná, pojďme se k ní vrátit. Ty jsi klavíristka, hrála jsi v ní na klavír?
1: Ano.
0: A taky si krásně zpívala, už si říkala, že to bylo veliké, že jste to natáčeli ve studiu, kde taky zpívali třeba Beatles.
1: Nebo Queenie.
0: Nebo Queenie, no to je ale velká věc. Ráchel,

0: protože Ráchel je už dospělý člověk, tak používala techniku, která byla pro ty dospěláky. Ale já bych vám teď ráda řekla něco strašně jednoduchého, protože vy jste děti. Víte, a možná trošku odbočím, ale mě k té mé práci dovedlo to, že když jsem byla jako malé dítě, tak mě často bolelo bříško. A volali doktora. A doktor prostě řekl, že to pak nic není, ale přesto, že jo, prostě mě to bříško bolelo. A já jsem tím byla úplně pak fascinovaná v dospělosti a vlastně to bolení bříška jako mě začalo velmi zajímat. A zjistila jsem, že bříško třeba bolí, když máte hlad, nebo když se přepapáte, nebo když jste nemocný, když máte nějakou infekci a pokaždé je to bolest bříška. A říkala jsem si, no tak jo, no jo, ale ona tam je ještě jedna věc. Ono tam je třeba bolest bříška, když je venku napětí, když je jako, když na vám není dobře. A tohle nás třeba jako nikdo neučil. A může bolet bříško i ze strachu. A to je prostě velmi důležitý, protože když dlouhodobě pak bolí to bříško ze strachu, tak se v tom člověk jako nevyzná. A já vám teď chci říct, že když naše tělo nějakým způsobem zabolí, zaštípne, stáhne se krk nebo něco, tak zatím stojí emoce, což jsou vlastně takové jako vnitřní pochody a je to řeč těla. Tomu se říká, naše tělo nemluví jako slovy, jakože halo, Pepíku nebo Karlíku, ale ono mluví takhle, ono je vlastně neumí jiným způsobem mluvit. No a právě, když člověk cítí strach a jste děti, tak bych vám řekla úplně nejjednodušší techniku, kterou můžete udělat. Vy si vlastně uvědomíte, že něco se v těle děje. Vůbec si nemusíte dělat starost, že nevíte, jestli je to strach nebo jestli něco, ale zachytíte, že v tom těle něco jako tlačí. Položíte si ruku na to místo a už v tuhle chvíli jste propojení s vaším největším kamarádem na světě, což je vaše těličko. A to těličko vám poděkuje, protože vy tam třeba uslyšíte nějaký zaškroumání nebo nějaký prostě nějaký něco a můžete se nadechnout, můžete si představit takové jako světlo, který se nadechnete do toho místa a vydechnete. Můžete si představit, že nadechujete čistý vzduch a vydechujete všechnu špínu. Ano, a může to být v hlavě, místečko v oušku, v nosánku, v čelíčku, na srdíčku. Vaše ručička vás povede k tomu místu, kde se to v těle bude dít.
1: Já už si to představuju, to je nádhera.
2: Rachel tady teďka dýchala a absolutně v tu chvilku začala...
1: To je vlastně... úžasný, zkuste to taky.
2: Takže pojďme si to...
1: Zkuste to
0: ano,
1: taky.
0: Pojďme to zkusit.
2: Tak holky a kluci, teďka jste někde třeba doma nebo třeba i v autě, pokud u toho mamka nebo táta řídí, tak bacha na to. Neodpojte se úplně. Ale jak nám teďka Monika řekla, tak pokud mě třeba bude bolet, já nevím, na žaludku nebo na hrudi, srdce, mám pocit, že mě praskne hrudník, protože zrovna mě třeba někdo naštval nebo rozesmutnil.
1: Tak
2: pojďme, nadechneme se a představuju si tedy, že ten můj dech jde do toho místa, které mě tlačí. Je to tak?
0: Ano, pomáhá, když si na to místo dáme ruku.
2: Takže já si dám ruku na hrudník.
0: Ano.
2: A mám se nadechnout nosem nebo pusou?
0: Je lepší nosem a vydechnout pusou.
2: Takže se teďka všechny nadechneme nosem. Tak. A možná nás teďka poslouchají třeba i dospělí, protože dost často Radio Junior poslouchají s dětmi i dospělí. Tak doufám, že si to vyzkoušeli taky. No a já mám pocit, že se všechno uvolnilo, i když mně teda předtím nic nebylo, ale...
1: Nic mi nebylo, je mi lépe.
2: Je
1: to
2: mi lépe.
1: Vždycky, ne?
2: Ano, přesně tak. A já bych přece jenom vyzkoušela, nebo řekla i tu dospěláckou metodu, jestli se může říct, protože když nás poslouchají třeba větší děti, nebo právě i rodiče, prarodiče, tak můžeme dát takový malý tip, co vyzkoušela Ráchel před zpíváním písničky?
0: Ano, je to malý, velký tip. Tady pracujeme s archetypy. A aby to bylo jasnější,

0: Nejvhodnější pro malé posluchače, tak si je můžeme představit jako bohyně. Dřív totiž na Olympu byly bohové a bohyně. A my lidé máme, jako ženy, když si vezmeme, máme k dispozici vlastně veškeré ty dovednosti a schopnosti těch bohů, když si představíme třeba bohyni Afroditu, tak to je bohyně krásy, bohyně prostě ženskosti. A ta má určitý jako schopnosti. A jenomže používat takovou Afroditu na to, když si chci zaspívat písničku nebo uvařit oběd, tak to úplně dobře nedopadne, protože taková Afrodita je taková roztěkaná, hravá, je to bohyně tvořivosti, tuhle něco rozhrabe, tamhle něco rozhrabe a prostě má úplně jiný dovednosti. A je potřeba si uvědomit, že my máme přístup ke všem těm dovednostem a my si vlastně můžeme vybrat tu strategii jinou. Máme tam, kdybych řekla těch 7 bohyň, který teda máme k dispozici, tak je tam představa jako Deméter, to je matka. Deméter je vlastně archetyp matky.
1: Mateřská péče.
0: Tak tu je dobré jako aktivovat tuhle tu sílu, když pečujeme o děti. Nebo když potřebujeme hodně pečovat o někoho. Pak je tam bohyně Persefona. Bohyně Persefona je taková dívčí, je to velmi křehká bytost a velmi schopná, protože ona se umí velmi rychle přizpůsobit. Takže když potřebujeme rychle jako být jako chameleoni, tak máme tu Persefonu. A pak je tam bohyně Hestie, ta zase pečuje o tu domácnost, když si to chceme doma jako vy.
1: Rodinná pohoda,
0: udělat si tam...
2: Tu si může aktivovat táta, když peče bábovku.
0: Muži
3: tam máte zase mužský bohyně.
0: Oni tam mají mužské bohy, ale i muži mají... Právě, já to nechci jako, ono je to opravdu jako komplexní.
2: Tohle je prostě představa, na kterou se napojím,
0: ano.
2: A ona mi pomůže.
0: Ano.
1: Já jsem se vtělila do Atény, do toho rozumu, to je bohyně rozumu, strategie, biznis, jo, dokonce bohyně války, někdo říká, že vedla války.
2: Ale je to silná osoba.
1: Taková ta síla toho sdělení, jako teď namířím laserem do vašeho srdce a sdělím vám tam, změňte to, protože v tu chvíli jsem přestala být taková ta něžná, roztřesená jako doteď a přestala jsem mít strach, vzala jsem si to žezlo do ruky a já vám tady říkám sdělení, který vás celé změní a v tu chvíli to pomohlo a měla jsem takový ten velký silný hlas, který tam slyšíte v tom rádiu.
0: Ano.
2: A já si říkám, že i když člověk neví přesně, jak to funguje, proč to funguje a na koho by se měl napojit, tak si teďka třeba každý může představit svého hrdinu.
0: Jo, ano.
2: Třeba se klukům bude líbit Thor, takový ten silný správňák s velkým kladivem, který bojuje za spravedlnost.
0: Přesně tak.
3: Jo, ano.
2: Nebo třeba nějaký Jedi, rytíř, který všechno ví. Třeba Yoda. Mistr Yoda. Ano, takže... I když člověk nezná všechny tyhle ty teorie, tak si může představit vnitřního pomocníka.
0: Ano, ono to v podstatě takhle funguje, že si jako představíme, buď je to člověk, nebo nějaká postava z knížky, z filmu, a my se s tím stotožníme.
1: Můžu k tomu něco?
2: Určitě.
1: Vy děti to umíte tak dobře, že my dospěláci se to tady od vás učíme teď, jo? Vy jste v tom mistři, takže neváhejte a...
2: Použijte fantazii.
1: A použijte tu svoji skvělou fantazii na tyhle ty věci.
2: A víte co? Holky, já mám nápad. Abychom jenom nemluvili, my si pustíme teďka písničku, kterou ale složila Ráchel...
1: Hudbu
2: a text Monika Váňová. Takže obě moje, já vím, dneska se nikdy...
1: Hostky?
2: No je, to je slovo, já mám radši hostenky, to je moje slovo. Takže oba moji hosté, holky, Ráchel Skleničková, muzikantka a Monika Váňová, v tuhle chvíli textařka, ale taky koučka a inspirátorka, dali dohromady tuhle písničku, která se jmenuje Můzy. A my si o ní za chviličku řekneme. Posloucháte Klub Rádia Junior.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska jsou se mnou ve studiu Ráchel Skleničková, muzikantka, klavíristka, zpěvačka, která napsala melodii a doprohodila písničku Můzy. A je tady taky Monika Váňová, koučka, inspirátorka a v tuto chvíli textařka. Jejíž text jste v písničce Můzy mohli poslouchat. A mně se to moc líbilo. Za prvé se tam zpívalo o tom, že zřejmě všichni se potýkáme s nějakými těžkostmi, trablemi. No a hlavně se mi líbilo, tak jsem se rozhodla oslovit můzy, aby mě pomohly zbavit se hrůzy a potom zbavit tě a zbavit nás. Máme všichni svoje hrůzy? Moniko.
1: Já jo.
2: Já jsem chtěla říct vtip, jako já ne. Ale máme. Máme a jsme borci v tom, že děláme, že je nemáme. Uhum. A to je právě asi nejvíc, jako co mě trápí a brzdí to i komunikaci, protože...
0: Co se děje, když děláme, že je nemáme?
2: Když děláme, že je nemáme, tak vlastně my potlačujeme, nebo jako přestáváme vnímat, že to tělo se ozývá. My necítíme, že nás bolí žaludek. My vlastně jako kdyby to tělo jsme dali takhle stranou a... Ale není nám dobře. To se jako děje. A stojí nás to strašně síly. A na obličeji máme takový ten úsměv, trošku křeč, ale a vevnitř si říkám, a nerozumíme tomu. To je vlastně jako ještě rozpor, obrovský jakoby pnutí. Stojí nás to strašně moc energie. A jako malé dítě jsem vlastně nechápala, proč se ten dospělej usmívá, když já cítím něco jiného. Uhum. A vlastně hodně mi to vrtalo v hlavě, protože já jsem cítila opravdu, že mi není dobře, ale oni mi říkali, že mi dobře je, že je všecko v pořádku. A tady vlastně si myslím, že je důležitý, aby jsme se učili, že jako dát si tu ručičku na to místo a jako jí dobře, venku říkají něco jiného, ale to, co cítím, je v pořádku. A je absolutně v pořádku cítit, co cítím. Na tom není nic špatného. Uh-huh. Venku jsou nějaký prostě jiný slova, nebo mě to nedává smysl, ale to je taky v pořádku, protože a tímhle tím způsobem už dochází k tomu, že vlastně my nestratíme tu nejdůležitější, nejvzácnější věc, spojení sami se sebou.
0: Když se mluví o tom, že děti vycítí, že se něco děje, tak velmi často si člověk uvědomí, že třeba když se mamka s taťkou hádá, nebo mamka s babičkou, nebo táta s babičkou, s dědečkem, abych nejmenovala teda jenom někoho, že jo, tak se občas zastaví u toho, že ale nemůže ty ostatní změnit. Jak si s tímhle tím poradit? Dá se to změnit tak, že já to přestanu trošičku, nebo já to začnu vnímat jinak, že si to přiznám, že se to děje?
2: Ano.
0: A že to měnit nemusím?
2: No, ani by neměl, protože vlastně my rodiče, to nás taky nikdo neučil, ale my rodiče vlastně jsme tam proto, aby jsme unesli ty emoce těch dětí a děti nemají řešit to, že unesou emoce rodičů, to je tam navíc. A u těch dětí je to tak, že vlastně dítě se narodí už bříšku, má takovou Wi-Fi-nu, Bluetooth. To je teď moderní, to všichni známe, že jo? Tak jako zapojený Bluetooth a snímá všechno. Jako všechny ty počítače a všechno. A vlastně neumí rozeznat, co je jeho a co ne. Když už mu je 7, tak si začíná, nebo prostě v nějakém věku 3+, už začíná se oddělovat a aha, tohle je moje, tohle ne. Ale tím, jak vlastně sděluje, mě něco tlačí a tam mu řeknou, to máš hlad, nebo něco, tak on vlastně je zmatenej.
0: Nebo travuj.
2: Nebo travuj, jo, a pak si řekne, tak no to zase jsem, a jsem zátěž, to zase, a mlčí. A neřeší to. Vlastně se přizpůsobí, je to úplně normální. A není na tom zase nic nenormálního. Dobrá zpráva je, že se s tímhle dá dělat vždycky něco, i když nám je 99 nebo 100, natož malý dítě. Je to vlastně jako velmi povzbudivý. No.
0: Takže, když se okolo mě něco děje, já to sice nezměním, ale můžu se podívat na to, co se děje v mém těle, dát si na to místo ruku, třeba se nadechnout, nasát si tam světlo, představit si ho a pak to všechno vydechnout.
1: Ano. A třeba mě pak něco napadne, co udělám a tím tu situaci můžu, když ne změnit, tak pozměnit třeba.
2: Mm-hmm. A možná být ještě jako takový jako hrdej na sebe, to jsem mm-hmm. to zvlád, protože já prostě se sám sebe nenechám ve štychu. Já mám svoje tělo, já ti kámoši, moje tělo, rozumím, ty mi hlásíš něco a jasně, že mi hlásíš, že ti není dobře, aby ti bylo, když se tady hádají. Komu by, kdo by tady chtěl být, taky to dítě může jít si hrát do svého pokojíčku, on tam nemusí trčet. Uhum. Může prostě udělat plno jiných věcí, které nás nenapadnou, když jsme jako v té intenzitě té emoce, jako vlastně my čekáme, co se stane, že změna přijde zvenku, ona nepřijde. A vlastně je to takový začarovaný kruh pak.
0: Jasně. No a abychom z toho začarovaného kruhu mohli trošku vystoupit, tak vy jste vytvořili společně pořad, kde se s tím začarovaným kruhem a s těmi emocemi a s tím, co se ve člověku děje, vypořádáváte a pomáháte ostatním se vypořádat pomocí muziky. A na to je tady expert Ráchel. Takže Ráchel, pojď trošku k mikrofonu maličko. Nejdřív se tě zeptám, když je ti ouvej, nebo když ti někdy v životě bylo ouvej, začala jsi zpívat nebo hrát na piano?
1: Obojí. Uhum. Vyspívat to, vyhrát to na piano. A velmi to pomáhá. Vřele to všem doporučuju, kdo a je jedno, jestli umíte zpívat, protože už když rozezním v těle svůj hlas, tak cítím, jak stejně jak jsme to zkoušeli tím dechem, tak tím hlasem, tím zvukem, tou hudbou, tak úplně přesně takhle můžu nechat po té hudbě odplynout to špatný a pak si tou hudbou vytvořit to dobrý a to zase nasát do sebe, takže je to peckovej způsob, jak si pomoct, jak se potěšit. A ještě navíc.
0: Chodíš na to třeba, já jsem totiž teďka zjistila, že mě dělá moc dobře, když se to někde rozléhá. Třeba
1: klidně, no jasně.
0: Do koupelny, víš?
1: Jasně, do kostela úplně nejlíp, ale i klidně do koupelny nebo na chodbu, kde je krásná akustika.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkala, že se rozechví všechno v těle, takže vlastně zase pracujeme s tělem. To není jenom ten zvuk, který z nás vychází, ale my pracujeme se svými svaly a oni se soustředí na to, aby rozechvěly hlasivky a vlastně krásně si s tím tělem propojíme.
1: Jasně. Mm-hmm. A hlavně jsme lidičinu. Nestojíme, netrčíme, až nás někdo zachrání, nebo prostě i takhle si můžeme velmi pomoct všichni.
0: Výborně, já si myslím, že to je
1: nebo
0: super.
1: Nebo se potěšit, když ne pomoct, taky nemusíme si furt jenom že jo, pomoct od trable, ale jakože sami sebe potěšit, ono té radosti a alegrace není nikdy dost.
0: To je pravda. A my si teďka pustíme písničku, která je součástí pořadu Čistírna duše a možná bychom si potom mohli říct, jaké různé emoce v tom vašem pořadu probíráte. Tahle ta písnička má zvláštní název, třeba mi to pak vysvětlíte. Jmenuje se Disociace. Posloucháte Klub Rádia Junior. Mými hosty jsou muzikantka Ráchel Skleničková a textařka téhle písničky Monika Váňová.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Právě dozněla písnička Disociace, kterou vytvořili muzikantka Ráchel Skleníčková a koučka, inspirátorka a v tuhle chvíli i textařka Monika Váňová. Tak holky, tady se zpívalo o duši a spousta lidí říká, prosím tě, duše, co to je, prosím tě. No a přitom všichni víme, že jsme. Já jsem tady, ty jsi tam, tak o čem je ta disociace?
1: Hele, to je úplně, vlastně ta inspirace je tím příběhem zase, který vidím, zažila jsem. Když člověk vlastně potlačuje to, že ho bolí břicho nebo tlačí na hrudi a naučí se to nevnímat, tak vevnitř je nějaký pocit. A naučí se chovat jinak, jenže vzniká pnutí. A on má pocit, že by rád vyskočil z kůže, což je jinými slovy disociace.
0: Jasně.
2: To vyskočení z kůže se jmenuje odborně disociace, chápu to správně.
1: Ano.
0: To je super vysvětlení, to se mně moc líbí. Ráchel, taky máš pocit, že někdy potřebuješ vyskočit z kůže?
2: Je, když třeba mám spoustu úkolů, musím rychle stihnout, rychle hodně věcí za sebou například. Nebo když se doma rodiče hádali, tak jsem taky chtěla vyskočit z kůže,
1: jo.
2: Když jsem byla malinká.
1: Já bych tady ráda něco dodala, že on to může být už automatický program, který člověk jako má a pak neví, že to dělá. Takže tak jako bloumá jako tělo bez duše, protože je to takový, není přítomný. Vlastně to zpřítomnění je, a vrácení do toho těla pomůže, když si dáme tu ruku na to místo a uvědomíme si, tak už se vracíme k sobě a to je strašně důležité.
2: A to je to vědomí.
0: Ty tady pořád mluvíš, Moniko, o tom, že se musíme propojovat s tělem a to je to vědomí.
1: No ano, tak chodíme, jak chodíš po ulici. Potřebuješ co? Tělo? No. Nebo
0: tělo
1: co?
0: A taky, že v něm jsem?
1: No jasně, jasně, ale jako to je důležitý vědět, ano. Že to tělo nejenže chodí a jako samo mluví, ale že vlastně nějakým způsobem s náma komunikuje. Že ano. To ne, že my ten komunikujeme, ale ono s náma.
0: Jasně. A vědec by to možná vysvětlil tím, že mozek produkuje nějaké chemikálie a hormony naše žlázy posílají do těla a to je to cítění, ale...
2: Je, o tom mám celý album, mimochodem. Se jmenuje Mikrodějové. Hormony zpívají lidem, jak v nich se šířejí a tak.
0: A kde to album najdeme? Kde si ho můžeme poslechnout?
2: Na webu, na Bandcampu Bandcamp. To je taková platforma, něco jako Spotify, akorát trošku menší.
0: Dobře, já myslím, že to je bezva tip, protože to se člověk může krásně přivzdělat i v chemii a v biologii, tak to je super. No a možná teďka bychom si tedy, když jsme si vysvětlili slovo disociace, mohli říct, které emoce probíráte v tom pořadu Čistírna duše.
2: Tak Monika všechny ty práce s emocema ukazuje na příkladu strachu a jak je důležité ten strach zavnímat, dokud je ještě malinký, dokud můžeme s ním ještě v pohodě pracovat, obhlídnout si ho, dokud strach neovládne nás, dokud strachem třeba nezamrzneme nebo neuděláme nějakou blbost ze strachu. Takže o tom to je a není to jenom strach, že se to týká všech emocí, ale na příkladu strachu si to tam znázorňujeme.
0: Takže vezmete si strach, pak se s ním pracuje, řeknete třeba, jak se s tím dá pracovat.
2: Přesně.
0: Zaspívá se o tom písnička. Nějaké další emoce? Co třeba hněv?
2: To je v procesu. Hněv tam zatím nemáme?
1: Zatím my jich máme jako... rozpracovaných víc, ale naše Čistírna duše má 1 hodinu a půl a tam se všecko jako naraz nevešlo.
0: No to se nevejde.
1: Nevejde, ale jako upozorňujeme na obavu, upozorňujeme na paniku a že to má vlastně kořeny ve strachu. Víte, když takovej strach vlastně ten první signálek toho těla my přeskočíme, tak se tomu se říká, že tělo šeptá. A ono nám chce něco sdělit. A my, když tomu nevěnujeme pozornost, tak to může vyrůst do obavy, úzkosti nebo paniky. A je důležitý vlastně nenechat se takzvaně jako zahltit tím množstvím té síly, té emoce. A možná tomu sami ani nerozumíme, co to je. My cítíme, že se zvyšuje tlak. Zvyšuje se tlak někde. Takže je důležitý vlastně se v tom nějakým způsobem orientovat a taky vědět, že to je úplně normální se cítit pod tlakem, když venku se něco neděje tak, jak by bychom si přáli.
0: Panika, to je slovo, o kterém se teďka hodně mluví. Panika, říkáš, že je to opravdu normální a že to má každý?
1: Vypadá to tak, že jo. Ke mně přišla klientka 21 let teda, tak a ona mi popisovala, že prostě ten den byl takový, že jako žije a najednou vlastně jako by něco semklo, popisovala, že měla jako hada kolem, jako kdyby hada, který svíral hrudník a na ramenu jí stál slon. A to byl ten pocit.
0: Ta tíha.
1: A ona nevěděla, odkud to přilítlo, tadada, prostě bylo to strašně jako složitý. Takže to, když člověk pochopí, že tlaky v těle, pocity jsou normální, tak začne vlastně se orientovat. Ona vlastně začne se sklidňovat, když my máme v sobě jako přemíru nějakých tlaků a je toho na nás moc, tak vzniká chaos. A my nevíme, kde jsme. A já to připodobňuji, jako když vlastně jste někde ztracený v lese a tam najednou se objeví tablo, kde je napsáno, vy jste tady, východ z lesa je tam.
2: Zde stojíte.
1: Ano, zde stojíte.
0: Ano, jako v obchodním centru.
1: Ano, nebo v obchodňáku, jo, prostě můžeme jmenovat, že jo. Takže prostě člověk sice neví, jak se tam dostal, neví ještě, jak se dostane ven, ale už ví, kde je. A tohle samo o sobě je obrovský sklidnění. A to, že já si položím tu ruku na to místo, vnímám, kde jsem.
0: A možná, když třeba má člověk takové pěkné uvědomění a ví, že si to může uvědomit, musí, měl by, je to dobré,
1: mohl by,
0: tak třeba řekne, ahoj slone, ty jsi tady zase.
1: To je právě to, co je úplně nejlepší, protože to tělo nemusí křičet a řekne, uf, zpráva doručena a je to prostě. A dochází ke změně. Ono opravdu se to nezdá, ale ta úleva je cítit.
2: Mm-hmm. Monča o tom začíná psát krásné pohádky, mimochodem.
0: No a počkat, ty píšeš pohádky,
1: ano,
0: o emocích. Ty máš písničky pro děti, Ráchel.
2: Ano.
0: Tak jenom mi to řekni, abychom to nevynechali, to je taky důležitá věc. Pohádky už jsou na světě?
1: Na světě.
0: A řekni, jak se jmenují, jestli je to knížka?
1: Je to soubor, který vlastně je inspirován jednotlivými tématy a mě by i bavilo, kdyby děti vlastně dali vidět, co by je trápí, protože na základě toho může vzniknout pohádka, která osvětlí ten který problém a jednoduše se vlastně vysvětlí hravou formou, jak si pomoct. A jak se jmenuje, je to víte, v tom vnitřním světě jsou dva ostrovy. Jeden ostrov, tam vládne rozum a na druhém ostrově vládnou emoce a pocity. A tyhle ty dva ostrovy jsou spojené mostem. A princip těch pohádek je, že je potřeba pečovat o ten most. Protože my, když vlastně zůstaneme na jednom ostrově, tak ten most jako kdyby se ztrácel. A on člověk, když jenom přemýšlí, tak je v hlavě a vlastně se z něho stává takový robot a odpojuje se od toho těla. A když jste na tom ostrově, kde jsou ty emoce a nepoužíváte zase ten rozum, tak třeba je to takový těžký, když si chcete udělat hranice a říct a dost. Ono je obojí potřeba. Tak o tom jsou ty pohádky.
0: Holky, a kde všechny ty informace vlastně můžeme najít? Vy máte třeba, nebo Čistírna duše má nějaké webové stránky?
2: Tak informace o Čistírně jsou na stránkách Moniky Váňové a my jsme vlastně pojízdná čistírna, která může přijet za vámi i do škol nebo do knihoven, kde ten program pro vás přijedeme vlastně udělat a předvést. Můžeme dokonce vytvořit publiku na míru. Který publikum si nás pozve, jestli děti nebo dospěláci?
0: To je super, ale když by tedy někdo chtěl, třeba si řekl, u nás ve škole bychom potřebovali pořad
1: o strachu, nebo o panice, nebo třeba o šikaně, o tom, jak se k sobě chováme, to by taky byla dobrá myšlenka. Tak kam se může podívat?
3: Tak podívá se na web www.m101.cz, kde vlastně je, teď nevím, v jaké záložce to tam je, ale akce asi.
2: Akce.
1: Tak. Dobře.
2: No. Takže ještě jednou. www.m101.cz.
1: To zní jako kód.
3: No, ono to, lidi si to můžou, nebo děti, můžete si to zapamatovat jako 101 dalmatinu.
1: Výborně, to je správný psí kód.
3: Psí kód.
1: Tak pojďme ještě lehce zopáknout, co je náplní čistírny duše, která může přijít třeba někam do školy nebo do knihovny pro dospělé i pro děti. Tak co tam je?
2: Tak je tolik světů, kolik je na planetě lidí. My všichni lidi máme svůj vlastní vnitřní svět. A jsme mocnější, než se zdá. My o ten svět můžeme pečovat a vyčistit si ho. Udělat si ho hezkej. A o tom vlastně celý ten program je. Jak na to? Pár inspirací, pár humorných scének, pár nadsázek, abychom si vlastně mohli sami sobě udělat krásno v sobě vevnitř.
1: A Rachel, já se tě přece jenom na něco zeptám. Můžeš mi odpovědět klidně krátce. My už jsme zmínili, že nevidíš.
2: Jo.
1: Vnímáš publikum přes svoje tělo?
2: No je. Tak zbyly mi další 4 smysly. Podle toho, jak se lidi baví, jak tleskají, tak podle toho slyšení. Někdy ano, je tam i nějaký čichovej věm. Ale to naštěstí moc ne. Ale třeba když tam jsou kytky v sále, tak to krásně voní, nebo voní svíčky, tak pak se člověku taky přednáší, nebo hraje jinak. Takže ano, vnímám všemi možnými smysly, které mi zbyly, tak vnímám naplno. A je, vždycky je kouzelný, když se s tím publikem člověk propojí úplně naplno. Ale to i vy můžete. Máme smyslů 5, nejenom ten jeden. Nemusí člověk furt jenom čumět, že jo? Pardon.
1: A nemáme jich třeba 6?
2: To je pravda, že
1: někdy
2: vlastně...
1: člověk něco vycítí a vlastně neví jak?
2: Neví jak, ano. Tak. Je jich víc určitě.
1: A Moniko, ty jsi ještě chtěla.
3: No, já právě
1: připojit?
3: Chci říct, že já to poznám, nebo kolikrát se bavíme, Rachel vnímá atmosféru. Ona vnímá, ale co to je, já nevím, ale je to taková.
2: Jako hustota vzduchu. No, já bych to přirovnala ke hmatu, ale on to není asi jenom hmat. Je to takový ještě něco jiného prostě navíc.
1: Tak o tom třeba někdy příště. Třeba vědci vyzkoumají, co to je, ale my všichni víme, že to je. Holky a kluci, dneska byli mými hosty muzikantka, zpěvačka, klavíristka Ráchel Skleničková, ahoj.
2: Ahoj, mějte se krásně.
1: A koučka, inspirátorka a pro dnešek taky textařka písniček Monika Báňová.
3: Ahoj a mějte se taky moc krásně.
1: No a teď už se z klubu Rádia Junior loučí taky Jana Richterová. Dobrou noc.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám pro vás už druhý případ, který se pokusí vyřešit naši malí detektivové ze Zelňáku. Totiž kamarádi Johanka a Filip. Z kapes a tašek lidí, co na Zelňák přišli nakupovat, se ztrácejí různé cennosti. Kam? To neví ani zkušený strážník Béda Filc. Dnešní detektivní pohádka na dobrou noc se jmenuje Kapsář. A právě začíná. Tak honem do postýlek...

0: Dobrý večer, milá děcka. Dneska se zase podíváme do Brna a zase na Zelňák, kam si Brňáci moc rádi zajdou na trh pro čerstvou zeleninu, ovoce, kvítka a lecos dalšího. Největší frmol bývá kolem stánků v sobotu a v neděli. No a víte, jak to je. Moc lidí na jednom místě znamená moc peněženek, telefonů, hodinek a dalších věcí, co lákají nenechavce a zloděje. Johanko, Filipku, pojďte si dát kyselicu, už je čas v oběda, zavolala bábi Svobodová na svého 6letého vnuka a jeho o rok starší kamarádku. Děti od Johančina táty vyfasovali keramické misky, které pan Hrabal sám vyráběl i prodával. A když do nich dostali vrchovatě zelňačky, pustili se do jídla. Polívky báby Svobodové jim vždycky chutnaly a kyselica snad nejvíc. Kdyby neprodávala ovoce a zeleninu, mohla by vařit všem na Zelňáku. Také Johančin táta pan Hrabal dostal poctivou porci. Tak v klidu obědovali, když se opodál u jednoho ze stánků začali srocovat lidi a něco hlasitě vykřikovali. Co to tam je za vírval, divil se pan Hrabal. Zjistíme to, houkl Filip. Rychle s Johankou vyškrábli poslední zbytky polívky, umyli misky a už byli pryč. Vzpomínáte si, jak jsme si říkali, že někteří Brňáci mají tajnou řeč, které se říká hantec? Tak v tom hantecu se policista řekne filc. A tady na Zelňáku měl svou pravidelnou službu jeden takový. Jmenoval se Béda Filc. Tento tělnatý strážmistr na místo činu dorazil v tu samou chvíli jako Johanka s Filipem.
1: Co se tu stalo? Nekřičte, všecko v klidu, dá mi to pořádku,
0: uklidňoval policista rozvášněný dav, ale nemělo to velký úspěch.
1: Někdo mi ukradl peněženku,
0: hartusil kníratý padesátník.
1: Mě též a k tomu mobil,
0: přidala se poněkud kulatější důchodkyně.
1: Já měla v kabelce peníze na novou pračku a jsou fuč i s kabelkou,
0: hlásila asi 30letá paní s kočárkem. Strážmistr Filc vytáhl zápisník a všecko si pečlivě zapisoval. Bylo vedro a jemu se z toho všeho potilo celé čelo.
1: Tož, snad to mám všecko. Zmizilo 5 peněženek, 4 mobily, 2 hodinky, 1 náhrdelník, náramek a kabelka s penězi. To je pěkná lapálí, řádí nám tu kapsář.
0: Vysypal ze sebe Filc, když dokončil sepisování.
1: Udělám, co budu moc, ale moc šancí na to, že ho chytnem, nevidím, dodal.
0: Filip s Johankou všechno pečlivě poslouchali. Teď se na sebe podívali a usmáli se. Toho kapsáře dopadnou. Zatímco strážmistr Filc vyrazil do známých zastaváren v okolí, aby zkontroloval, jestli zloděj ukradené věci už neprodal, děti se jakoby nic courali po Zelňáku a bedlivě sledovali lidi. Chce to nějaký systém, podrbal se Filip po chvilce na hlavě a rozhlídl se po přeplněném náměstí. Budem koukat jen tam, kde je tlačenice. A rozdělíme se, tak toho stihnem víc, navrhla Johanka. Jak řekla, tak udělali. Celé odpoledne brousili po Zelňáku s očima na šťopkách, ale do večera ani jeden nic podezřelého neviděl.
1: To je jasné, dneska si už nakrat, tak tu není, pláce se do čela Filip.
0: Chce to na něho něco narafičit, uvažovala Johanka.
1: Nějakou past, doplnil ji Filip.
0: Už to mám. Vemu si zítra baťoch a nechám ho rozglábený do kořán a jen tak si ho přehodím přes rameno a budu se tu poflakovat, zaradovala se Johanka. Ještě něco mě napadlo, zvedl Filip důrazně ukazováček a Johance svůj nápad zašeptal. Co kdyby ten kapsář byl někde okolo a poslouchal? Johanka se začala smát. Filipův nápad byl perfektní. Druhý den už nebyl takový hic. Na obloze pluly mraky, které čas od času nabídly chladivý odpočinek od červnového slunka. Celé dopoledne se Johanka okatě producírovala po zelňáku, ale návnada zatím nezabrala. Oba v poledne smutně srkali skvělou česnekačku báby Svobodové. Co čučíte, jak kdyby vám ulétli včelí? Nechutná? Divila se báby Svobodová. Děti jí pověděli, jak se jim nedaří odhalit kapsáře. To se musíte dívat pořádně, však on se objeví. Před chvilkou tady byl jeden takový, furt jen okouněl, ale nic nekoupil. Pozbuzovala detektivy báby Svobodová. Jo, taky jsem si ho všiml. Tamhle tutaj ho vidím. Ukázal pan Hrabal na stánek pana Kódra, který na zelňáku prodával vlastnoručně vyráběné šperky. Mimochodem, jestli si říkáte, že to jméno Kódr nějak souvisí s Hantecem, tak máte pravdu. Kódr totiž znamená prsten. U stánku pana Kódra byla spousta lidí a mezi nimi i podivný hubeňour, kterého víc než vystavené zboží zajímali nakupující. Johanka popadla svůj růžový baťoch a začala kolem podezřelého kroužit. Filip ji bedlivě sledoval zpovzdálí. Hubeňour se tvářil, že si Johanky vůbec nevšímá, ale Filip dobře viděl, jak se nenápadně sune k jejím otevřenému batohu. Najednou šuplup, ruka bleskově zajela dovnitř a hned zazven. A Johančin mobil měl nového majitele. Kapsář se hned nenápadně začal vytrácet pryč. Jenže teď přišla Filipova chvíle. Vytáhl svůj mobil a vytočil Johančino číslo. Z Hubeňourovy kapsy najednou začal vyřvávat Johančin hlas. Haló, pomoc! Ukradli mě, jsem uloupený, telefon! A pořád dokola. Kapsář spanikařil a chtěl křičící mobil zahodit, ale to už si na něj začali lidi ukazovat, tak se rozhodl vzít nohy na ramena. Chyťte ho, to je ten kapsář, volali děti. Nahrané Johančino volání místo zvonění mobilního telefonu byl ten tajný nápad, který Filip pošeptal včera večer kamarádce do ucha. Klaplo to dokonale. Utíkajícímu Hubeňourovi se mezi tím do cesty postavil dav lidí a další se hnali za ním. Už zbývala jen ulička kolem zbyni Sesly, který prodával stoličky, košťata, pometla a podobné zboží. Ten si ale věděl rady. Popadl násadu od smetáku a hodil ji kapsáři pod nohy. Zloděj se s vyjeknutím skácel na dlažbu a zůstal tam rozplácnutý jak přejetá žaba. To byl konec zlodějíčka Šimona Šrajtofly, který od strážmistra Filce vyfasoval slušivé náramky. Johance s Filipem strážmistr udělil čestný oficiální titul detektivové ze zelňáku. Tak jste ho čaplí, usmála se báby Svobodová, když se Filip a Johanka s vítězným úsměvem a novou hodností vrátili k jejímu stánku. A každému dala jedno sladké červené jabko. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc. A krásné sny.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Sebevědomá princezna Karin má ke všemu připomínky. Nic jí není po chuti a trápí jí, že se jejich královstvíčko ničím neproslavilo. Proto uspořádá velkou královskou soutěž o poslední slovo. Kdo v ní vyhraje? To se dozvíme v příběhu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena Poslední slovo. Pro rozhlas napsala Jarmila Turnovská. Režie v roce 2007 Jaroslav Kodeš. Účinkují Andrea Elsnerová, Jaroslava Obermajerová, Petr Štěpánek a další.

0: kde jsi? Co pak neslyšíš?
1: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
0: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
1: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
0: Oh, princezna Karin, jistě, že vím.
1: No.
0: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradnícký,
1: no.
0: O růžičko voněvá.
1: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
0: Ano, a 6 salátů.
1: No, jak si panstvo přeje. A co ještě?
0: Pažitku, a tě všechno 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
4: Zahradníku?
1: Ano?
4: Zahradníku? Zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejmíň 100krát.
1: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
4: nemáš to myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
1: Obyčejnou vodou.
4: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
1: Ovšem.
4: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
1: Jak poroučíte, jasnosti?
4: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
1: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U Mřížových vrat do zahrady.
4: Poslyš, ty tam.
5: Ano?
4: Pojď blíž. Pojď, si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
5: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
4: No, kdyby ses zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
5: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
4: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
5: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
4: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
5: Aha. A co když se vdáte?
4: No a
5: váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
4: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
5: Vidět mě přeci nemusíte, stačí zavřít oči.
4: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
6: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
5: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
6: Víc než včera? To tě chválím, synku.
5: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2x tolik.
6: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
5: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
6: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
5: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
6: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.

0: příjemná lavička ze zahrady.
1: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
0: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
1: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
0: Poslyš, Olafe, jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
1: Nesuť tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
0: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
1: Královna by na ní byla pyšná.
0: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
1: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
0: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
2: Pozor! Karin!
0: No a co?
3: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
0: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
3: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
0: Svatá pravda.
3: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
1: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
3: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
1: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
3: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
1: Ale holčičko, přece...
3: Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
0: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
3: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
0: Ano?
3: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
1: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
0: Jí něco rozmlouvat? Olafe, Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
1: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda.
4: Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
5: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
4: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
5: No, přece noty.
4: Aha.
5: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. To je něco, to tu ještě nebylo.
6: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
5: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
4: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
7: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
4: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
6: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
7: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
6: A co takhle podívat se do stodoly?
5: Cože?
8: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
5: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
7: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku, to ode mě nemůžeš chtít.
4: Samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
5: Tak.
9: Ano, jak jinak. Jens, děvečka pro všechno.
10: Kolego.
11: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
2: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
10: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky, plesky.
2: Všichni víme, kdo vás kupuje.
10: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
11: Dámy a pánové, stište se. Přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
3: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
1: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
12: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezní rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
13: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
14: Karin, neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
3: Dobře. Znamenejte si.
13: A jistě.
3: Já, princezna Karin, jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvnou.

0: je.
1: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
0: Jistě jasnosti, ale čím?
1: Čím? To jsem ještě...
2: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
1: Ano, je tomu tak.
0: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora, že, pane králi?
3: Bez pochyby.
1: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
4: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
5: Soutěž jako dělaná pro mě.
4: Jak jsi na to přišel, Svene?
5: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
4: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
5: Nebuď směšný, ty dore mi fasola si do. Nejde o notu, ale notu.
4: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
5: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
4: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pam, bada, pam, bada, pam, bada, po. Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
5: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Knute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
4: No.
5: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
4: Já jsem chytřejší.
5: Já? A nestrkej do mě, Knute.
4: To ty do mě strkáš.
6: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
4: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo.
5: Taky se divím.
6: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
7: Samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejný jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím, já to vím.
1: No, asi máš pravdu, mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaké jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin? A?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak.
0: Ne, musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co, když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: Páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč? Ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jen si. Nevidíš, že se hoši soustředí?
2: Už jsem jako pěna, otče. Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
3: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jen si. Ty ses ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
4: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
5: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek o...
6: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
7: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu. V něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
8: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
9: Pořadové číslo 1.
10: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
7: Klaním se, princezno.
8: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak tě říkají?
10: Já jsem Knut.
8: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
7: To je dárek. Dárek pro vás, jasnosti.
8: Ale princezny kšandy nenosí.
7: Ne. Ne?
8: Ne.
7: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
10: Hudební.
8: Ani tak je nosit nebudu.
7: Ne?
8: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
7: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
8: Ano, je tady trochu tepleji. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
11: Karin, co to říkáš?
8: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
7: Neděláte si legraci?
11: Nedělá si ta holka legraci.
6: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
8: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
7: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
10: Na to tata.
8: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
5: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
12: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
8: Zavolejte dalšího.
9: Pořadové číslo 2.
13: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
6: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
13: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
8: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
13: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
8: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badia? Bazalka? Brambory?
13: Ano, ano, badián, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
8: Stačí? Stačí, vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
13: No přeci... Ten, co...
8: A dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
6: To se povedlo.
8: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
5: To můžeme také zapsat, jasnosti?
12: Smíme?
8: Samozřejmě.
12: O, díky.
8: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
11: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
6: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
8: Tak co je? Řekla jsem další.
9: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
8: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
12: Tři.
8: Kdo si to dovoluje?
12: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
8: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
8: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
8: Cože? Ty?
11: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
11: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
6: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
8: Takové jídlo není.
0: Ale je.
8: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
8: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
11: Nebo přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není to ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
12: To je váš problém.
6: Přestaň tě opisovat.
11: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
8: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
8: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
8: Dost? Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám... Prohrála jste.
8: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
8: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
11: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
8: Byla to jen soutěž.
5: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
12: Čtenáři budou nadšení.
6: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
11: No, milí Jensi. Odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
8: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
8: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
8: To je domýšlivec. Náfuka. Protiva.
3: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
3: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se, hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří, jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida, vida.
6: Maminko, Karin. Tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře,
7: ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? Možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne, ne, ne!
6: Karin, Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela, nemusela. Jenom, abych neměla pravdu.
8: Zahradníku.
9: Co pak je, jasnosti?
8: Zaléval jste šaláty.
9: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
8: Tak už to nedělej.
9: Ne.
8: A na inkoust taky zapomeň.
9: Taky?
8: Nebyl to chytrý nápad.
9: No, vida. Vida, vida, vida, vida.
8: Kdo se tu směje?
4: Jenci, to jsi ty?
10: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
10: Co já?
4: Ty. Nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal jsi hostinu?
10: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
10: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
10: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
10: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
10: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
10: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
10: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
10: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
10: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku. Třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sama?
0: Ano, tak prosím, prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano. Učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji.
2: No, vy neustále nepopisujte. Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky, nečte.
1: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř, chci udělat prohlášení do novin.

0: ale v novinách. V novinách o tom nepůjde ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
1: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego. Úplný a definitivní.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Hlubina, tak se jmenuje pětidílný seriál, který si právě teď v premiéře poslechneme. Letní idyla se mění v horor a něco dávno zapomenutého znovu vyplouvá na povrch. Jezero Tichá voda je díky své mimořádné průzračnosti oblíbeným místem rekreačních potápěčů i rodin, které tu tráví klidné prázdniny. Každý srpen navíc celé místo doslova ožije. Krajina stichne a z podvodních hloubek se ozve pravidelný hluboký dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží. Ale zdá se, že místní vědí něco víc. A pak se ztratil malý Vojta. Ostatně každý rok se na jezeře tu a tam někdo utopí. Tichá voda, místo, kde se tajemství drží u dna, a pořád si něco žádá. V seriálu Hlubina účinkuje Martin Myšička, Marie Anna Myšičková, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a další. Napsala Tereza Verecká, režie Tereza Verecká, dramaturgie a kreativní produkce Lenka Veverková. Vyrobeno v roce 2026.
2: Řekni to!
3: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
2: A
3: nikdy se nestal.
2: Přesně.

0: křičetné, co měl na sobě.
1: Snad má, ne? Co má na sobě?
2: Prosím tě, klid, Hambo, určitě někde bude. Včera večer se přišel rozloučit v bagrovým pyžamu, prostě takový pyžamo s bagrama. No a pak šel do stavu. Ráno jsme ho už neviděli. Mysleli jsme, že spí, nebo že je s Pavlem.
0: Ale ty jsi ho, Pavle, ráno vstávat neslyšel. Pavle.
3: Ráno ne. Když jsem se vzbudil, tak už tam nebyl. Já spal dneska do 9, spal jsem hodně celou noc.
1: Proč by chodil ven v pyžamu? Určitě se nějak oblík.
2: Ale pyžamo nikde ve stanu není, to víme.
0: A když jsi šel spát, Pavle, viděl jsi bratra, jak šel spát?
3: No to... Já nevím.
0: A, tak ty nevíš. Aha.
3: Prostě jsem si nevšiml, byla tma.
0: No, dětka se ztrácej, to se stává.
4: Dobré ráno, Hrničtí.
1: Zbyňku, prosím tě.
4: Co, mám vás napsat na odpolední lekce potápění? Nebo ještě váhat?
1: Zbyňku, prosím tě.
0: Šéfe, tak se mi tady sešlo pár přihlášek na ty zážitkové ponory. Spousta Aha. lidí se ptá na to šlapadlo. Ale v provozu je jenom labuť.
4: No jo,
0: že jo?
4: No.
2: Zbyni, hele.
4: No co? Stalo se něco?
0: No ale nic, nemůžou najít kluka.
1: A ty nám v tom teda vůbec nepomáháš.
4: Počkej, jakýho kluka? Vojtu?
2: Jo.
4: Aha, to je mi líto. A nemůže si někde hrát, co? Víte co, vyhlásíme ho rozhlasem. Magdo.
2: To bys byl hodnej. No.
0: Já teda myslím, že spíš někde blbne a chce mít od vás chvilku pokoj. Děcka nesnášejí rodiče, co na ně furt dohlížej. Chtějí taky něco zažít.
1: Můžeš konečně už přestat kecat a vyhlásit ho tím vaším pitomým rozhlasem.
4: Dobře. Magdo, když jde o dítě, je to vždycky vážná věc. Zapni hlášení. Hned.
0: Jezus Maria. Tak, klid, no.
5: Dostavil na recepci ke...
6: Vojto, slyšíš mě? Okamžitě, ale jde...
7: Hanko, vrátím ten
6: vysvětlo.
2: Klid, on se najde, on přijde.
4: Víte co? Já bejt vámi, tak se vrátím ke stanům. On si vás najde.
0: Nebo hele, jestli chcete přijít na jiný myšlenky, tak co kdybyste si půjčili šlapadlo? Máme tu teď sice jenom tu labuť, ostatní jsou v servisu, ale můžu vás dát na pořadník nahoru ze známosti.
4: Magda tady bude a kdyby se Vojta ukázal, tak vám ho pohlídá, ne?
2: Děkujeme.
4: Magdo?
0: No, jasně. Mě děcka milujou.
4: Hlavně klid. Já se po něm budu taky koukat. Třeba bude někdo u mola. Pavle, jsi v pohodě?
3: Jo, dobrý.
4: Aneška už tu někde je. Měl by se jít po ní podívat. A v pořádku mi vrať, co? Romeo. Hlavně klid. On se objeví.
5: Vážení návštěvníci kempu Tichá voda. Pohřešuje se 5letý Vojtěch Holinský. Tmavé vlasy 110 cm. Na sobě má pyžamo s bagrovým vzorem.
8: Tohle už musíme říct, Pavle.
3: Pořád může být jenom někde zalezlej a hrát si. Ne? Nebo ne? Tvůj táta si to taky myslí. Všichni si to myslej.
8: Kontroloval jsi ten paddleboard? Pavle. Pavle, je to důležitý. Musíš jim to říct. Jestli to neřekneš ty, já to klidně řeknu. Už je to víc jak 10 hodin.
1: Co? Co mi má říct? Co chcete říct, Aneško? Viděli jste Vojtu? Pavle?

0: Vrchní stáž mistr Nýmen, dobrý den.
1: Ne,
2: dobrý. Pavle.
1: Dobrý den.
2: Tak začneme. Podívej, Pavle, tvoje máma je v pořádku. No, teď se jenom potřebuje uklidnit. Neudělal jsi nic špatného. Že ne, pane Holínský?
3: Co? Ne.
2: No, všechno je v pořádku, jo, v klidu. Já jenom potřebuju pro protokol, abys mi ještě jednou pověděl, jak to s tvým bráškou bylo. Víš, aby jsme ho mohli zkusit najít.
1: Dobře. Tati, my jsme...
2: Tvůj táta tu s tebou bude, neboj. Jako tvůj zákonný zástupce, jo? Ještě ti nebylo 15, takže je to tak v pořádku, pane Holínský. Pane Holínský.
3: Samozřejmě. To bude dobrý, Pavle. Řekni, co si řekl mě a mámě.
1: Já...
2: Promiň, promiň, ještě počkáme na pana Halbicha. Zbyni! Zbyni, tak jdeš?
4: Jo, ne.
3: Co to dělá Zbyněk?
2: Pan Halbich vede potápěče, tak by tu asi měl být.
3: Aha, jasně.
5: Promiňte, Pavle Petře, přinesl jsem vám trošku vody.
1: Díky.
5: No, prosím.
2: Můžeš zavřít?
5: Jo.
2: Takže, Pavle, táta říkal, že jsi prý byl v noci s někým venku.

0: co? Kdo? Kdo je?
1: Stany bývají těsně tenké stěny.
0: Aneško!
1: Potichu, nebo zbudíš bráchu.
0: Jo. Co tu děláš?
2: Pojď ven, jde se do vody.
0: Vždyť je noc.
2: Neboj, mám baterku.
0: Myslel jsem, že nikam nesmíš.
2: Zdrhla jsem, kvůli tobě. Berem paddleboardy a jdeme.
0: Jo.
2: Potichu.
0: Ta voda je tak černá. Takhle v noci.
3: Prosím tě, snad se nebojíš.
0: Nikdy si říkám, co je asi tam dole, u dna.
3: Nic.
0: Jak nic?
3: Slizký ryby.
0: Fuj, ne toho.
3: Tamhle u mola jsou na dně nějaký strašidelný krám, který tam byl táta, když si otevřel potápěckou školu.
0: Jasně. Turistická past pro turisty jako já, co přijedu do kempu, co?
3: Spíš podvodní stezka odvahy pro začátečníky. Ani to tam není nějak zvlášť hluboký. Táta hloubky nedělá.
0: Pořádná hloubka i až tamhle za bojkama.
3: Tak jasný. Hývala těžební jáma. Zatypená, mrtvá. Jednou mě tam táta vzal k bojkám, k hranici hlubiny. Vyprávěl mi o mámě a Jakubovi. Co?
0: Tohle je taky pěkně děsivý.
3: Tisíce mikrozemětřesení okolo tiché vody. Dech kamenné. To je každý srpen.
0: Podívej. Ty bublinky. Vypadá to, jako by se voda vařila.
3: A přitom to jsou jenom nějaký minerály. Proto se sem všichni jezdíte koupat, ne?
0: Naši sem kvůli tomu jezdí.
3: A ty?
0: Já sem jezdím kvůli tobě. Já nechápu, že to přes den není tak slyšet.
3: Jen to přes den nevnímáš, zvykneš si.
0: A prej se něco tenkrát pohnulo v zemi při tom sesuvu.
3: Jasně, jasně, jenže to bylo dávno. A kvůli tomu tady teď máme všechny ty pitomí tradice okolo dne hlubiny. A já kvůli tomu musím mít poslední týden sepnu zaracha. Nikdo pod 18 nesmí po sepnění ven na památku sesuvu. A dospělí? Pařej na nějaký pitomí oslavě v lomu. Koho to zajímá?
0: Co to děláš?
3: Nebaví.
0: Hej, teď je to studený.
3: Naopak, že je to, zkus to.
0: Co to bylo?
3: Ryba.
0: Nějaká velká, ne?
3: Ty jsi vtipnej, jak se bojíš. Tam jsi velká ryba. Takhle velká ryba.
0: No to jak to bylo daleko, to bylo zatraceně velký. Pojď, vrátíme se ke břehu.
3: No, chceš chytit za ruku, aby ses nedal?
0: Ne, nechci. Chci se vrátit na paddleboardy.
3: A nechceš vylíst ke mně na ten můj?
0: Jestli tam máš místo.

0: Počkej. Někdo je.
1: To jsou nějaký žáby. Co tím habe?
0: Ne, ne, ne, ne.
1: Pražáku, bojíš se žáby?
0: Počkej, ticho.
1: Bojíš se ryb, ne.
0: Vážně tam někdo je.
2: Co tady děláte?
0: Vojto, proč nespíš?
2: Já jsem přišel za váma.
0: A to vy?

0: s váma chci hrát. A Neško, víš, že bagr, jako Valero R603, má dva motory, dva.
1: To už si mi říkal, a brontosauři měli dva mozky.
2: Vojto, no. Zmiz.
0: Já sám nepůjdu, mě bolí nohy, já se bojím, já chci mámu.
2: Ty se nebojíš, ty to jen tak říkáš.
0: Hele, bagr jede. Svidal říci.
2: Vojto, prosím.
0: Tak jo, ale beru si paddleboard, tam ten je můj.
1: Přece nepojede sám v noci do kempu na paddleboardu. My tě tam vezmeme, co ty na to?
2: Počkej, takže na paddleboardu bys jel, jo?
0: Můžu.
1: Kluci.
2: No ale on na tom umí. No, jezdí na tom furt, viď, brácha?
0: Já nevím.
1: Já teda taky nevím.
2: A ty to zvládneš. Víš co? Ve stanu mám mobil. Moje heslo je 1612.
0: Jako fakt?
2: No, můžeš si tam pouštět videa o bagrech a o jeřábech.
0: Jako fakt na YouTube?
2: Jo, ale potichu.
0: Pavle.
2: No.
0: A co když tam zas někdo bude chodit?
2: No tak si pořádně zapni stan, já se za hodinku vrátím.
0: Ale odtrčíte mě, že jo?
1: Vážně nechceš jít radši s ním?
2: To bude v pohodě. Tak pojď, Vojto, naskoč.
1: Nezouvej se, bo ty si.
0: Klepe se to.
2: Neboj, já ti to podržím, tak. Ale máš tajný úkol.
0: Je to tajná mise.
2: Jo. Až budeš v kempu, zalezeš do stanu a nikoho nevzbudíš. Hlavně pšt.
0: Ale bagr pojede se mnou.
2: No, jak jinak.
1: No. Tady máš ten svůj Valer R600.
0: Valer R603.
2: A padluj, námořníku. Tak, já tě odstočím.
1: A opatrně.
2: Potichu.
1: Nespadne.
2: Prosím tě, vždyť to má kousek a umí plavat. Akorát, já si teď budu muset vlíst k tobě, že jo?

0: A to bylo naposled, co jsi ho viděl?
1: Jo.
0: Aha. A ten pedalboard tam ráno taky nebyl?
1: Nebyl.
0: Co pak jsi nevšiml, když jsi šel spát, že tam není, Pavle?
1: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma?
0: A ta holka, co tam s tebou byla?
2: To byla asi naše Aneška.
0: Aneška? To přece nemohla být ona, zná přece pravidla, ne?
2: Byla to ona, viď?
1: Jo. Já vím, že tady děcka nesmí poset mění ven. Ale tak asi utekla, no. Není malá, měla baterku. Já taky už nejsem malej.
3: Takže ty pošleš samotného pětiletýho bráchu v noci na vodu jenom proto, abys mohl být s nějakou holkou a tvrdíš, že už nejsi malej? Že se nechováš nezodpovědně jako malej?
2: Petře, uklidni se. Teď nemá smysl křičet.
1: Ale on umí plavat, tati. Vážně dobře. Přece se nemohl utopit. Nemohl.
3: Radši mlč, Pavle.
0: No, pane Holinský, my se teď poradíme, jo?
2: Je to strašný. Já samozřejmě okamžitě zruším všechny domluvené lekce a vypluju hledat na vodu.
0: Jakmile bychom něco našli, tak vám dáme vědět.
2: Určitě.
0: My se o všechno postaráme. Zatím se asi prostě moc nikam nevzdalujte, jo? Nikdo.
3: Dobře. Pojď, Pavle. Pavle, slyšíš mě? Na co myslíš?
1: Promiň. Na shledanou.
2: Ahoj.
0: Tu holku si musíš hlídat.
2: Já jí přetrhnu.

0: Fakt nevím, co tu chceš najít. Měla bych se vrátit.
1: Já nevím. Tudy musel plout podél břehu. Tamhle jsme byli my, tam nastoupil. Pak mohl tady někde přirazit. Třeba se šel podívat na nějakou tu žábu.
0: Pavle, vzdej to. Prostě, já nevím, se to stalo. Možná bys teď měl bejt spíš s vašima, s mámou.
1: Vážně si myslíš, že se mnou teď chtěj bejt? Asi se kvůli mě utopil brácha. Je to strašně divný. Neslyšeli jsme ho křičet.
0: Lidi, co se topí, nekřičí. Jsou úplně potichu, říkal táta. On každý

0: rok takhle někoho hledá.
1: Jenže Vojta byl ve vodě jako lachtan. Jako vidra. Divná vidra posedlá bagrama, jeřábama a podobnýma kravinama.
0: Vážně bych se měla vrátit. Táta mě schání. Já ještě přijdu.

0: Tohle nalepíš na dveře. Dneska se všechny ponory, lekce a výdej lodě kruší. Beru si člun, zkusím toho chudáka kluka najít. Tak přineseš všechny kyslíkové bomby zpátky do skladu a přikurtuješ loďky. Šnorkly umyješ a pověsíš. Srovnáš ploukve. Ale podívej, Anežko. Víš, já jsem si myslel, že ti můžu věřit. Víš, jak mi na tom záleží? Je to důležitý.
1: Já se omlouvám.
0: Žádný místní dítě nesmí poslední týden v srpnu posetnění ven. Co pak je to opravdu tak těžké? Všechno můžeš, jenom zkrátka dodržuj pravidla. Dítě nesmí ven. Nikdy ti to nedělalo problém.
1: Když ale já?
0: Vy jste, Anežko, s Pavlem udělali strašlivou... Strašlivě nezodpovědnou věc, ale to ti nevyčítám. Ale to, že jsi mi dala slovo a nedodržela ho, to jo.
1: My jsme nechtěli, aby se Vojta utopil. My jenom...
0: Pojď sem. Já vím. Byla to nehoda. Tady se každou chvíli, každý rok někdo utopí. To se stála. Jen jsem nechtěl, aby ses do toho někdy přimotala. No tak, klid. Jenom mi prosím tě slib, že až do konce srpna v noci ven nepůjdeš. Už je to jenom chvíli. Slibuješ?
1: Jo.
0: Mám tě rád.
1: Ale teď je Vojta.
0: Už na to nemysli. Já Vojtu najdu. Uvidíš.

0: Kde je?
1: Je to váš syn, paní Holínská.
2: Tati! Tati!
3: Pavle!
2: Mami!
4: Jsi našel Vojtu?
2: To ne.
4: Kde je?
2: Ale mám jeho botu.
1: Lukáš? No ukaž to, to jsi našel ve vodě?
2: Právě že ne.
5: No, asi ji někde ztratil, když za váma šel. Znáš ho přece?
2: Nestratil. Když odplouval, měl obě. Říkal jsem mu, ať si je nechá. Chápete? Vojta se neutopil. Neutopil se.
6: Kde pak byla ta bota?
2: Tam kousek od vody. V lese, já vám to ukážu.
1: No a co přesně si tam dělal ty?
2: Co?
1: No neměl si na tu botu sahat.
2: Ale vy na ní taky teď saháte.
1: Mohly na ní být stopy, už nejsou.
2: Mami, já vám ukážu, kde jsem ji našel. Vojta někde je, někam šel.
4: Musí přijet policajti se psem, musíme najít Vojtu, musíme.
1: My se ženeme psovoda, to se nebojte.
6: No Kalenda, má šikovnýho jezevčíka.
2: Mami, tati, pojďte, neutopil se.
5: Ukáž, kde to bylo.
4: Vojto!
1: Pane Holínský, paní Holínská, tam nemůžete.
2: Ale...
5: Počkej, Pavle, Hanko. Proč?
1: Tak mohly by tam být nějaké stopy, mohli byste poškodit. Jen klid. Jen pěkně zůstaňte na místě, my se o vás postaráme.
5: Dobře. No,
1: jakmile jde o děcka, jde všecko stranou.
6: Možná bychom ji měli odvést aspoň do vesnice, do hotelu, aby se tady tak ztratili.

zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít.

otpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

0: se chytá. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš?

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

říká, co se jídla pro mě týká. V dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu.

0: kamého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

kolem botu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

soused odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

řekla to, že ne.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: Rádio Junior.
1: Stihl jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stihl jsem koupit ponorku, ale z diplomky nemám nic. Zvládl jsem kurz svářecí, uvařit si kuřecí, jo, stihl jsem i telecí, ale z diplomky nemám nic. Nic, nic, nemám nic, a tak zpívám z plných plic.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštění.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem za pasem chodím světem tam a sem. S kompasem za pasem chodím tam.